0: Rádio Junior.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata.

lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

lásky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gong a v sále se setmělo. Co to ale vidí, jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

skočil ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala a

0: Lach, lach.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: Český volant. Štístko?
1: Ano, Mírku.
0: Máš nové Kanady?
1: Ano, mám.
0: To jsou ale moc pěkné Kanady.
1: Ano.
2: Štístko?
1: Ano, Boilere.
2: Té nové Kanady ti hoří?
1: No jo, hoří.
0: Ty Štístko, a myslíš, že to je dobrá přezdívka?

0: letos vevera klepne polínkem.
1: Jsou veselé mysli. Každý má výlet rád. Každému z těch hochů je 65.

0: Posloucháš? Rádio Junior.
1: Proti dlouhé chvíli, proti nudě.

0: Ingenira.
1: Záverečná.

0: vodou dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Naše malá Agáta je od pondělka hurá. Maminka jí vaří čaje a pan doktor dodává: potit se, s potivostí nejdál jdeš. Potit se, to je rada má. Do dělíčka vnikl bacil v roztrhaným kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši Agátu.

probacila nepříjemná

leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

stoupá kyslík, nežli ze zeleně. A kam vede cesta muže jinam nežli ženě? Odkud jinut rostou kmeny stromů nežli zlí?

proč jeho paprsky přivírají nám víčka. Odkud jinud rostou kmeny stromů nežli z hlíny.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krát, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. V

jenom tvůj a psal jsem si dětský sny. S bráchou jsme byli tým, táta byl na cestách, nám zpíval s předspaním.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

ale dopravní systémy, jejichž prostřednictvím si dopravuje dříví na stavbu na místo, kam potřebuje. Bobr je s vodou neodlučně spjat. Nerad se od ní vzdaluje na více než 20 metrů. Ve vodě je totiž rychlý a obratný a na souši naopak pomalý. Živí se vodními rostlinami, rákosím, a v zimě ohlodává zásoby větví, které si natahal do doupěte. Hráz vytváří mimo jiné také proto, aby hladina, která se díky hrázi zvedne, přes zimu tak rychle nezamrzávala. A on měl stále pohodlný přístup k zásobám potravy, které má ukryté na dně vodních nádrží. Vodu bobr využívá jako ledničku, natahá si na dno toku větve, zatíží je kameny a pak mu zůstávají čerstvé po celou zimu. Bobra v jeho vodním království je však celkem těžké spatřit. Za potravou a prací se vydává až po západu slunce. Právě proto, že jsou bobři tak dobří a výkonní stavitelé, může to být občas pro okolní přírodu i pro člověka celkem problém. Bobři mohou svými hrázemi změnit tok a zaplavit přilehlé území. Způsobují samozřejmě škody na stromech a také na polích, kde se rádi přiživují. Chutnají jim třeba brambory nebo kukuřice. Při hloubení svých nor také často navrtávají hráze rybníků, tím je mohou naprosto zbavit stability. Největší bobří hráz světa se nachází v Kanadě a je dlouhá neuvěřitelných 850 metrů. To znamená zhruba jako 8 fotbalových hřišť. Je zkrátka tak obrovská, že je možné ji spatřit z vesmíru. Generace bobrů ve výstavbě stále pokračují, takže uvidíme, co z tohohle veledíla bude za pár let. Co na tyto zvířecí stavitele říkáte? Viděli jste už někdy v Čechách bobří království? Já třeba na Šumavě a byl to vážně neskutečný zážitek. Holky a kluci, pokud chcete o tajemných bobřích hrázích někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: ukrutnou nudu.
1: Pojď si zahrát pár jednoduchých otázek a odpovědí.
2: Jenom pozor na chytáky.
1: Je meloun zelenina nebo ovoce?
2: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
1: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Tak jako na celém světě, i v jižních Čechách se lidé nechali okouzlit odlesky zlata a stříbra. A pošumavské potoky a říčky jim vycházely vstříc. Proudy vody vynášely ze země do řek zlaté kousky a lidé je pak rýžovali z říčního písku. Z této doby pochází také jméno jednoho krásného města na zlatonosné Otavě. Písek. A tento příběh se odehrává právě v době největší zlaté horečky. Písecký dřevař Martin se procházel po břehu Otavy. Nemohl ten večer samou starostí ani usnout. Majdalenka od Putimské brány mu konečně slíbila, že si ho vezme, ale její táta spustil.
1: Taková žebrota mi do domu nesmí. Dřevař! Proč nevezmeš pánev a nejdeš s ostatními rýžovat? Pořád jenom se sekirou, tím ženu neuživíš. Jestli chceš moji majdalenku, přijdeš zítra na rýžoviště a to ti povídám. Aspoň půl váčku zlata narýžuješ, ať vidím, že se umíš zaopatřit. Jinak se vrať s pánem Bohem třeba do lesa.
0: Takže zítra je ten velký den. Martin bude dokazovat, že umí narýžovat zlato, aby si mohl vzít majdalenku a dál v klidu dřevařit. Copak se všichni z toho zlata zbláznili? Nikdo už si skoro nepamatuje, jaké měl dřív řemeslo. Všichni rýžují a rýžují a rýžují. Martin pomalu přešel přes mostek na Písecký ostrov a pozoroval v odlesku hladiny měsíc a osvětlená okna sladovny. Taková krásná noc a krásná řeka a on má myslet na šupinky zlata schované v jejím písku. Ale co to? Na písčité plážičce to zazářilo, zablízklo se a pomělčině se do všech stran rozběhly zlaté paprsky.
2: Poklad! Našel jsem poklad!
0: Zaradoval se Martin a pospíchal ke břehu, ale jak přišel blíž, jen se smutně usmál.
2: Ach, rybičky, ty vaše ploutvičky a šupinky se lesknou jako plátky zlata.
0: A v tom si vzpomněl nakrajíc chleba v kapse a rybičkám ho nadrobil.
2: Berte si, já dnes stejně nemám na večeři ani pomyšlení.
0: A rybičky lapaly tlamičkami po drobcích chleba plovoucích po hladině. Druhý den se sešla skoro polovina města na písečných rýžovištích nedaleko ostrova. A majdalenčin táta připomíná Martinovi.
1: To ti povídám, aspoň půl váčku, jinak mi do domu nesmíš.
2: Půl váčku. Už jsem tu půl dne a ještě jsem nenašel ani šupinku zlata.
0: A ponořil pánev pod vodu. I kdyby v pánvi nějaké zlato měl, přes slzy by je neviděl.
2: Majdalenko, moje drahá, je s námi konec. Já se vrátím do lesa a ty si vezmeš zlatníka brokáta.
0: A lítost nad jejich smutným osudem jej dojala natolik, že si ani nevšiml zlatých blesků na své pánvi. Ale po chvilce se uklidnil a s údivem sledoval, jak k němu ze všech stran připlouvají jeho známé rybičky a každá má v tlamičce šupinku zlata, některá i valounek. A ty největší dokonce krásné valouny. A všechny ten svůj náklad skládají na Martinovu pánev a ten nestačí zlato vybírat a plnit jim jeden váček za druhým.
2: Děkuju vám, rybičky. Tak přece bude majdalenka moje a já budu dál dřevařem, protože to zlato nám stačí na celý život.
0: A jak řekl, tak bylo.
3: To jsem ráda, že to dobře dopadlo. Ryby holt mají dobré srdce a rády pomůžou.
0: S rybama je to jako s lidma. Každý je jiný. Znám sumce, který je pěkný morous. Je tomu už nejmíň 50 let, co se Bořivoj odstěhoval k horní Plané. Řeka tam tehdy kroužila krásnou zátočinou ve tvaru srdce. A tak se tam také říkalo. Srdce Vltavy. A tohle srdíčko se zalíbilo Bořivojovi a že se tam tedy usadí. Ale neměl chvilku klidu. Řeka byla úzká a každou chvíli cestovali ze Šumavy pstruzy, Zkrátka kolem Bořivoje bylo pořád živo. Tehdy ještě nebyl Bořivoj starý Morous, protože byl mladý, ale Morous byl, to už tak někdo bývá od narození.
1: Musíte se tady pořád producírovat.
0: Vybuchl, jakmile uhlídal nějakého pstruha.
1: Zůstaňte si na Šumavě nebo v moři, ale necourejte se mi tady pořád. Vždyť tu slušná ryba nemá kouska klidu.
0: Ale pstruzy se jen smáli a říkali svým dětem a sousedům.
3: Počkejte, až uvidíte uplané mrzutého Bořivoje. Ten zas bude nadávat a vousiskama stříhat. Že se mu chce takhle si otravovat život.
0: Ale Bořivoj si život otravovat nechtěl. Přejížděl pomalu podně od břehu ke břehu, rozhlížel se, každý kořínek olíznul a kamínek převrátil a špekuloval, jak na pstruhy vyzrát. Až konečně našel, co potřeboval. Za balvanem u břehu ležely nahňoustané staré rybářské sítě. To je ono. Jednu natáhne mezi břehy u Perneku a druhou u Pihlova.
1: Tak, pstroužci moji milovaní.
0: Mnul si ploutvičky a hlasitě pomlaskával.
1: Teď si klidně připlujte, ale už žádné buzení a rušení Bořivojíčka. Budete pěkně čekat, až vás přes síť pustím. To bude překvapeníčko.
0: Ale nebyly to pstruzy, koho čekalo překvapení.
3: Bořivoji, Bořivoji!
0: Slyšel z dálky vyděšený hlas a než se nadál, viděl před sebou štiku Mirku.
3: Že nevíš, Bořivoji, co je nového?
1: Jak bych to mohl vědět? Všechno víš přece nejlíp ty, ne?
0: Ale Mirka se ani nepozastavila nad Sumcovou neslušnou poznámkou a začala zeširoka rozkládat.
3: Představ si, že u Lipna postavili velikou přehradu a teď ji uzavřou a všude tady bude jezero.
1: Kde?
0: Zeptal se hloupě Bořivoj.
3: Přece tady, tady všude. Řeka se rozleje a zaplaví celé údolí a tady všude bude jezero.
1: Nesmysl. A dej mi pokoj. Já tady teď čekám na pstruhy.
3: Čekej si třeba do soudného dne, mrzoute mrzuta.
0: Rozloučila se Mirka a už spěchala předat tu novinu dál.
1: Hloupé drbny, tyhle štiky,
0: pomyslel si Bořivoj.
1: Přece teď, když jsem si tu natáhl sítě a čekám na pstruhy.
0: Ale nedomyslel. Najednou se začala zvedat voda, vylila se z břehů a pomalu zaplavovala okolní louky a pole, bývalé lesy a dokonce i krásné srdce Vltavy zmizelo pod hladinou jezera. Brzy začali jezero navštěvovat lidé. Staví si stany a hrají si na březích, plavou nad bývalými loukami a lesy, ale jen málo kdo si uvědomí, že hluboko v jezeře je staré řečiště ve tvaru srdce, v řečišti dvě sítě a mezi nimi čeká starý, mrzutý Sumec Bořivoj a těší se, jak vyzraje na pstruhy.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

to je krajta ty hrovitá, ta nekouše.

se spontanie na náměstí Fontáně. Koná se tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam psí divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl. Šlechtic, který schudl. Kokr. Hráč, co hraje pokr. Fousek. Má tam vtipný kousek. Čokl. Rytíř, který zmokl.

další účinkující. Mavroli samý škrt. Rek. Tomu zbyl jen štěk. Terier.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto.
2: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

svatém vítu tam to krásně žije. A stýpky z celé naší galaxie, převlečen za chrlič to spát, převlečen za chrlič to spát. Převlečen za chrlič to spát.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v mé tady u Šounově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj u Šouné.
0: Dneska vám holky a kluci s Janou představíme rádio. Co říkáte?
1: A taky lidi, kteří v rádiu pracují, jako třeba mistr zvuku.
2: Ahoj holky, ahoj kluci.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak holky a kluci, teď jste slyšeli někoho, koho v rádiu jen tak neuslyšíte a přitom je hrozně moc důležitý.
1: Právě jste totiž slyšeli mistra zvuku Jirku.
0: Mistr zvuku? To není mistr světa, ale mistr zvuku je vlastně takový rozhlasový kouzelník, který nás může vzít úplně kam chceme. Jani, kam bys chtěla ty?
1: K moři.
2: Není problém.
0: No, vidíš to? A mohl by tady u moře třeba i štěkat pes, prosím.
1: Jú, a co kdyby tady na pláži fandili děti hokeji?
2: Prosím, jak si přejete?
0: Díky za ukázku tvého kouzlení, Jirko. Ale víš co, další zvuk, který máš přichystaný, vůbec neprozradíme?
1: Bude to totiž naše dnešní hádanka.
0: Ušounova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, nastražte uši. Pozor!
0: Jde sem. Holky a kluci, zase si to odpočítáme a řekneme to pěkně na jednou. 3, 2, 1. Lev!
1: Výborně, kamarádi. Lva jste poznali skvěle a už taky víte, jaká kouzla umí takový mistr zvuku. A hned po písničce vám svá kouzla ukáží moderátoři. Písničku jsem vybrala speciálně podle nejúšatějšího moderátora v místnosti.
0: Jo, kdo to asi je?
1: Hádej třikrát.
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Jo, Jana se mi často směje a říká mi ušaté torpédo, místo toho, aby mi říkala pane moderátore, ušoune, rušoune.
0: Tak promiňte, pane moderátore, ušaté torpédo, tedy chtěla jsem říct, pardon, pane moderátore, ušoune, rušoune.
1: Holky a kluci, další, kdo v rádiu pracuje, je moderátor. O tom jste určitě už slyšeli, nebo spíš toho už jste určitě slyšeli.
0: Třeba moderátory Ušounovy pohádkové školky slyšíte právě teď, že ano?
1: A protože moderátor provází pořady, musí umět hezky mluvit.
0: A tak to trénuje jako třeba my s Ušounem.
1: Jani, co kdybychom se teď navzájem vyzkoušeli?
0: Dáme si dneska navzájem úkol jazykolami.
1: Jo, přesně to jsem myslel, že si budeme lámat jazyky. Ušounův úkol.
0: Tak Ušouné, to bude těžké, soustřeď se. Na klavír hrála královna Klára.
1: Na klavír hrála královna Klára, na klavír hrála královna Klára, na klavír hrála královna Klára, na klavír hrála královna Klára.
0: Ušoune, tobě to jde jedna radost, ty jsi trénoval.
1: Jo, to víš, to já jsem takový jazykolámací Ušoun.
0: Hezky Ušoune, a vy taky holky a kluci.
1: A teď já, Jani, mám pro tebe na oplátku taky těžký jazykolam. Naolejuje litě Julie, či nenaolejuje litě Julie?
0: Naolejuje litě Julie, či nenaolejuje litě Julie?
1: No ještě rychle.
0: Počkej, neruš. Naolejuje Julie, jinak. Naolejuje Julie, nejde mi to.
1: To nevadí.
0: Počkej. Naolejuje litě Julie, či nenaolejuje litě Julie?
1: Jo, ty jsi to dokázalo. Ty máš taky ten jazyk pěkně olámaný z těch písniček i z jazykolamů. No tak pozor, holky a kluci, celkem to jde. Slyším, že jste se taky trošku trápili, ale jestli chcete být dobrými moderátory, třeba právě v rádiu, tak musíte pořádně cvičit jazykolamy.
0: A dokonce je nemusíte jen říkat, můžete si ty jazykolamy i zpívat. Písnička Strč prst skrz krk právě začíná.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si dneska povídáme o rádiu.
1: Věděli jste, holky a kluci, třeba to, že nejvíc ze všeho děti na rádiu Junior poslouchají velkou pohádku, tu, co vysíláme večer před spinkáním?
0: A věděli jste, že máme v rádiu Junior moc milé strašidýlko?
1: Jo, moc milé, myslíš to, které ti pomáhá, jak může. A ty mu na oplátku říkáš ušaté torpédo.
0: No, přesně to myslím. Mám ho moc ráda a holky a kluci taky. Takže už se kvůli ušatému torpédu vůbec nezlobí.
1: No, dobře, tak se nezlobí. Když je tak milované, no tak co by se teda zlobilo, že jo, když holky a kluci i tady Jana milujou úplně moc.
0: A když už se nezlobí, tak může holkám a klukům klidně představit dalšího člověka, který v rádiu pracuje.
1: Ano, pozor, to je velmi vážený rozhlasový režisér nebo rozhlasová režisérka.
0: A právě oni pro vás připravují pohádky, hry a četby.
1: Ano, ti to vlastně řídí. Vyberou do pohádky herce, ten tu pohádku potom namluví, potom taky připraví hudbu, to jakože někomu řeknou, aby připravil hudbu, nebo aby připravil, pozor, teď to bude zvláštní slovo, jo, speciální efekty. To jsou právě třeba nějaké rány, bouchání, hrzání, hromy, blesky, pšoukání třeba.
0: Ale no, tak. A víte co, pojďme si jednu pohádku pustit.
1: Ušounova pohádka.
2: To je zima zlá, stěžoval si zajíc. Tak dlouhou a zlou zimu si nepamatuje ani můj dědeček, řekla veverka. Ani moje prabába, řekl jezevec. Je to s námi špatné, přátelé, povídá zajíc. Musíme něco podniknout, nebo zahyneme. Ale co? Povzdychla si veverka. Však já vím, co, usmál se potutelně jezevec. Když mě poslechnete, dobře se najíme a posedíme v teple. Mluv, kamaráde, vyhrkl hladový zajíc. Víte co, půjdeme pogratulovat lišce. Je to kmotra lakomá, ale však my se na ty její dobroty dostaneme. Liška má svátek, podivil se zajíc. Nebo snad narozeniny? Zeptala se nedůvěřivě veverka. Nemá svátek ani narozeniny, řekl jezevec. Ale když jí namluvíme, že všechny lišky mají dnes svátek, jistě nám uvěří. To je možné, naše liška je velmi ješitná, usoudil zajíc. A moc ráda se nechá chválit, řekla veverka. Pojďme. Ale jeden po druhém, aby si nemyslela, že jsme se na ní domluvili, radil moudrý jezevec. Já půjdu první, nám nedá nejvíc. Liška si právě pekla ve svém domku palačinky. Když zahlédla oknem hosta, honem schovala palačinky do komory, ocasem rozehnala vůně, pustila do světnice trochu zimy a dělala, jakože uklízí. Milá a roztomilá naše krásná lištičko, spustil jezevec sladce. Jak jsem šťastný, že ti můžu blahopřát k dnešnímu slavnému dni. K slavnému dni? Divila se liška. Jaký pak je dnes slavný den? O, ty naše milá lištičko, nebuď skromná, nedělej, že nic nevíš. Což pak jsem první, kdo ti přišel blahopřát. O, toho si vážím. Právě ty si nejvíc zasloužíš, aby se ti všichni poklonili.
0: Než se Liška vzpamatovala, už tu byla Veverka a spustila ještě oslavnější blahopřání. Sotva domluvila, vstoupil zajíc a ne...

obřadně vstal a prohlásil. Milá lištičko, nepřišli jsme kvůli pohoštění a nepřišli jsme ti pouze štěstí popřát, ale my ti štěstí přinášíme. Vyhlédli jsme ti spanilého ženicha, který si zaslouží tvou lásku. Moment, drahý jezevče, přerušil ho zajíc. Tvoje slova jistě mají cenu zlata, ovšem žádná chvála nenahradí to, co naše milá lištička spatří na vlastní oči. Proto navrhuji, aby se na švarného lišáka šla podívat. Může se na ženicha podívat jen z dálky a když se jí nebude líbit, najdeme jí jiného. Liška se honem pudrovala a česala, po ženichovi dlouho toužila a chtěla se mu zalíbit. Moji milí, jak jste hodní, ale, koktala liška a je to opravdu krásný ženich. Sami říkáte, jak jsem hezká a ušlechtilá. Já si chudého nevezmu. Sama se, lištičko, rozhodneš. My tě k němu jen dovedeme, řekl jezevec, a poneseme tě jako královnu. To si nechala liška líbit. Jezevec a zajíc nesli lišku na ramenou a veverka ji nadnášela ocas jako závoj. Přišli k lesu. Tady za smrčkem teď počkáš, milá lištičko, a my za malou chvíli půjdeme kolem tebe s tvým nápadníkem, řekl jezevec. Když se ti nebude líbit, stačí mrknout a my tě zase odneseme domů. Když se ti zalíbí, odnese si tě sám. Liška se skryla za smrček a čekala a čekala. Jezevec, zajíc a veverka ovšem ženicha nehledali, bez tak o žádném nevěděli, ale honem se vrátili do liščí chaloupky, tam se najedli, napili a dobře se poměli. Za hodinu se vrátili k promrzlé lišce a jezevec pravil. Máš nedočkavého ženicha, milá lištičko. Příliš po tobě toužil, nevydržel na nás čekat a rozběhl se do chaloupky. Právě nám vrána hlásila, že tvůj nápadník netrpělivě čeká před dveřmi. Sotva domluvil, liška uháněla domů. Že tam žádného ženicha nenašla, to bylo přátelům lhostejné. Hlavně, že se dobře najedli a ohřáli.

0: Holky a kluci, právě skončila rozhlasová pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Dneska si povídáme o rádiu. Musím vám, holky a kluci, říct, že to tady vážně miluju.
0: A Ušoun tady, holky a kluci, zná každé studio, každýčký mikrofon a možná i každý čudlík.
1: Vždyť jsem strašidlo rozhlasové. Jo, to je pravda. Ale víte, na co jsme zatím úplně zapomněli, Jani?
0: Na co? Už jsme kamarádům představili mistra zvuku, vyzkoušeli si jazykolam, aby mohli být moderátory jako my s Ušounem. Řekli jsme jim o oblíbené velké pohádce i rozhlasových režisérech.
1: Ale úplně jsme zapomněli holkám a klukům říct, že když se v rádiu natáčí nebo vysílá, musí být na chodbách úplně ticho.
0: Máš pravdu. Jak se nad studiem rozsvítí červené světlo, znamená to, že se tam natáčí nebo vysílá a každý, kdo jde okolo, musí být úplný tichošlápek.
1: Víte co, holky a kluci, pojďme si to s písničkou všichni vyzkoušet. Stoupněte si pěkně na špičky.
0: A během písničky si pěkně vyzkoušejte našlapovat lehce.
1: A tichou lin.

0: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
0: Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.
0: Jak si tady tiše šlapka.
1: Ťap, ťap.
0: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
0: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Ťap, ťap.
0: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Ťap, ťap.
0: Snad ti na ní roste peří.
1: Ťap, ťap.
0: Tomu se však těžko věří.
1: Ťap, ťap.
0: Snad máš na ní vátičku, bys nevzbudil mátičku, anebo květy pampeliší, ty jsou možná ještě tiší. Jedna tlapka, druhá tlapka, posloucháme ticho šlápka.
2: Holky a kluci, krásně v naší dnešní pohádkové školce tiše tichoulince našlapujete.
3: Jste šikulové a můžete si to pěkně zkoušet i dál, protože naše dnešní Ušounova pohádková školka pomalu končí.
2: Tak to tedy ne.
3: Ale Ušoune, vždyť přece víš, že se s kamarády uslyšíme zase zítra.
2: Ano, to vím, ale víš ty, že jsme dneska ještě nespívali.
3: No to máš pravdu.
2: To by mě nenapadlo, že na zpívání zapomeneš zrovna ty. Že ty jsi u naší kamarádky čarodějnice Bláboli vypila dneska zapomínací čaj. Počkat. Vyzkoušíme to. Dobře se na mě podívej. Jak se jmenuju?
3: Víla a Málka?
2: Jojo.
3: Ne, dělám si legraci. Jsi rozhlasové strašidýlko Ušoun Rušoun. Já zapomínací čaj nevypila a proto už taky vím, jakou lidovou písničku máme dneska v plánu.
2: No, tak schválně, no. Co?
3: Andulko Šafářova.
2: Správně.
3: Tak jdeme na ni.
2: Ušounovo zpívání.

0: den.
1: Jo, to se nám zase pěkně povedla písnička, viď? Ale ta Andulka to svoji práci nedělá moc dobře, viď, když jí ty husy utekly.
2: To máš pravdu, rozhodně ne tak dobře, jako naši mistři zvuku, moderátoři a režiséři.
1: Nebo paní mistrové zvuku, moderátorky a režisérky, o kterých jsme v dnešní, tedy mé pohádkové školce, mluvili, protože to jsou lidi, kteří pro vás dělají rádio.
2: Ve skutečnosti je ale lidí, kteří v rádiu pracují, abyste mohli poslouchat oblíbené pořady, daleko víc.
1: Jo, ale všechny bychom v jedné školce nestihli vyjmenovat.
2: A tak si o rádiu řekneme víc zase někdy příště. A teď?
1: A teď vás poprosíme o obrázek.
2: Namalujte nám, jak si představujete rádio, o kterém jsme dneska mluvili.
1: Nebo třeba namalujte svého oblíbeného moderátora. Nechci vám tak úplně napovídat, ale počáteční písmena toto úžasného moderátora jsou U a R, jo?
2: A má velké uši.
1: Jo. Nebo třeba můžete namalovat pana režiséra nebo paní režisérku.
2: Oni už si holky a kluci poradí. A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: Oni už prostě budou vědět přesně, co s tím obrázkem mají udělat a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a poslouchejte nás v Rádiu Junior.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi milovaný moderátor Ušoun Rušoun
2: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si pustíme písničku Nadnárodní umělkyně od Kašpárka v rohlíku. A to proto, že herci, zpěváci a vůbec umělci jsou v rádiu samozřejmě taky jako doma.
1: Jo, jako třeba ty.
2: A jako ty.
1: Jo. Ušounova písnička k

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: pojď dál, pardál, já vám. To jsem se tedy nedadál, že by mě přepadal, pardál.
1: Já bych nosil aktovku a v ní dlouhou taktovku, aby tedy věděli,
0: kdo tu dává povely.
2: Petrem Komínkem.
3: Krásné úterý, ahoj holky, ahoj kluci, ahoj milí rodiče a všichni, kdo právě teď ladíte Český rozhlas Radio Junior. Mám radost, že ladíte Radio Junior a že jste se rozhodli a měli jste převážně tu odvahu k tomu se vydat na druhý den v rámci naší expedice Sever do Kanady. My jsme si včera v pondělí prozradili, jak je velká Kanada, že je třeba druhou největší zemí na světě, hned po Rusku, že třeba její hranice se Spojenými státy je zároveň nejdelší pozemní hranicí na světě, že jí obklopují dokonce tři oceány, že má dva úřední jazyky, a to angličtinu a francouzštinu, že hlavní město Kanady je Ottawa. Zkrátka jsme si toho řekli poměrně mnoho. Ale dneska necháme za sebou ty velká města, jo. To Toronto, který je největší v Kanadě, ale není to zároveň hlavní město, to je Ottawa. To byl takový chyták včerejší. Ale my se dneska podíváme a především vyrazíme tam, kde to z mýho pohledu žije vlastně nejvíc. Protože my vyrazíme do lesa, jo, k jezerům, do hor. A možná budeme muset dávat docela dobrý pozor, protože nikdy nevíte, kdo vás bude zrovna pozorovat třeba zpoza stromu. Protože my dneska poznáme kanadskou faunu a flóru, tedy zvířata a rostliny. A věřte mi, že Kanada má opravdu co nabídnout.

Úterý dopoledne, 10. hodina je za námi a vy ladíte Český rozhlas Radio Junior. Dneska se mnou s Petrem Komínkem a vy společně se mnou jsme si zabalili kufry, baťušky, jak jsem říkal včera, dali jsme si nějaký pořádný pevný boty, takový pohorky, mamka s tačkou nám připravili svačinu, já preferuju řízek v chlebu, jo, a okurek, když je okurek, tak je to pak mnohem veselější a my jsme se vydali, přátelé, do Kanady. Celý tento týden jsme v Kanadě a postupně tu Kanadu budeme rozkrývat a poznávat, abychom v pátek, kdy naše expedice Sever Kanada bude u konce, tak jsme si mohli říct, že až třeba jednou navštívíme Kanadu, takže to bude pro nás, jako bychom tam už vlastně strávili celý život. Zkrátka, abychom byli připraveni. Já teda musím říct takovou jednu malou věc, jo. Já normálně tento týden, mně se udělalo, holky, kluci, v puse, na rtech, takovej ten aft. Já jsem to v životě neměl. Vůbec nevím, z čeho to je. Ale teda bolí to opravdu hodně a zrovna v týdnu, kdy každý den tady pro vás mám vyprávět, tak mám v puse tady takovýho boláka, který mě bolí fakt moc, ale pokusím se a snažím se, i včera to bolelo, ale snažím se, aby to vůbec nebylo znát, ale myslím, že je na místě a fér vám to takhle říct, že já tady hodně trpím, takže já si možná říkám, že já bych ani v té přírodě v Kanadě nepřežil, když mě položí i takovej aft v puse. Ale pojďme zpátky do naší Kanady. Představme si, že bychom se třeba teďka ocitli uprostřed kanadského lesa, jo. Hudební motiv by tady byl. Kolem vás jsou stromy, nikde žádný dům, žádné auto, dokonce žádný signál, takže jako Instagram, storíčko a různý videa na sociální sítě, tak to ani to vůbec to nemůžete, jo. Jenom vítr, voda, nevím, šumění listů. A někde v dálce možná uslyšíte takové hlasité Nebojte, nejsme na farmě. To mohl být právě los. A právě los je jedno z nejvíc typických kanadských zvířat. Los evropský a los kanadský jsou si podobní, ale kanadští losy mohou být opravdu, ale jako opravdu obrovští. Samci mají mohutné parohy, které mohou mít rozpětí přes 1 metr. A když ho potkáte v lese, tak rozhodně bych za ním nechodil se mu třeba představit, protože je to opravdu, opravdu obrovské zvíře. Tak pojďme se na toho losa podívat pořádně, protože je to vlastně největší zástupce jelenovitých zvířat. Je to takový hodně velký jelen. Velký samec může vážit dokonce i několik stovek kilogramů a v kohoutku může mít kolem 2 metrů. Kohoutek, to se říká i třeba u pejsků, vlastně jak bych to tady takhle, jak máte, jakoby vy, přichází krk k bradě, tak to je vlastně jakoby kohoutek. Rodiče určitě ví. A pokud máte nějakýho většího pesana, tak se taky pes měří v kohoutku. No, ale takovej los má 2 metry. A jak už jsem zmínil, tak mají obrovské parohy. A každý rok jim narostou nové. A to mně přijde teda dost hustý, jo. Protože na jaře začnou parohy růst. Nejdřív jsou takový měkký a pokryté jemnou kůží, ale postupně tvrdnou a na podzim už má los obrovskou korunu na hlavě. A po období páření pak samci parohy sazují a další rok jim zase znovu narostou. No a najdeme ho hlavně v lesích a kolem jezer, řek a mokřadů. A Kanada je pro něj naprosto ideální, protože Kanada má obrovské množství lesů a vody. Los je navíc skvělý plavec, dokáže připlavat i pořádně velké jezero a voda mu vůbec nevadí, protože pozor, holky, kluci, los se umí i potápět a pod vodou může dokonce hledat vodní rostliny, kterými se živí, protože takovej obr, já jsem teda čekal, že si dá jako pořádnýho stejka, jo, a hamburger a tak, ale los je bíložravec, takže on se živí převážně listy, větvičkami, kůrou nebo vodními rostlinkami, jak jsem právě zmínil. Takže teďka víte poměrně hodně informací o jednom zvířátku, který určitě v Kanadě můžete potkat, ale opravdu pozor na losa. Vypadá možná trošku legračně, ale rozhodně není dobrý nápad se k němu případně přibližovat. Je obrovský, silný a hlavně nepředvídatelný. A zvlášť samice může být velmi ochranářská, když má u sebe mládě.
Jo, to znám. Když mám u sebe dobrou svačinu, tak taky umím být hodně ochranářský. Zkrátka, jakmile sáhne někdo na moji svačinu, tak jsem taková rozuřená samice losa kanadského.

Holky, kluci, ladíte Český rozhlas Radio Junior a dnes jsme v rámci expedice Sever v Kanadě. Včera jsme si řekli spoustu základních informací o Kanadě, že má hlavní město Ottawa, že zároveň ale největší město Kanady je Toronto, že tam mají dokonce dva úřední jazyky, a to angličtinu a francouzštinu, a že je taky Kanada druhou největší zemí na světě. A včera jsme si toho řekli poměrně hodně a dneska v tom pokračujeme a my jsme se dneska vydali do kanadské přírody. Takže si povídáme o zvířatech a postupně si budeme povídat i třeba o tom, jaké krásné jezera nebo hory nebo rostliny můžeme v Kanadě spatřit. Ale přišel čas na takovou první dnešní hádanku. Schválně nechám vás hádat, jo. Mám obrovské tlapy. Umím skvěle plavat. Jím hlavně rostliny, ale rozhodně nejsem úplně vegetarián. A když se postavím na zadní, jsem pořádný kus zvířete. A možná, pokud třeba tápete a nejste si úplně jistý a nemáte přímo nějakého favorita, věřím, že tahle ta nápověda vám hodně prozradí. A vy už určitě tušíte, co to za zvířátko v pozadí je, a ano, správně, je to medvěd. Protože Kanada je domovem hned několika druhů medvědů. Žije tu například medvěd černý, ale také ten obrovský grizzly. A dokonce na úplném severu Kanady najdeme ještě jednoho slavného obyvatele. To bych mohl říct takovou hodně rychlou nápovědu. Je to medvěd, ale je bílý. A vy víte, samozřejmě lední medvěd, a ten je dokonale přizpůsobený životu v Arktidě. Takže opravdu, vidíte, jsme pouze u medvědů. U nás tady vlastně není moc medvědů a v Kanadě mají rovnou ty druhy tři.

úterý 18. srpna vyladíte Český rozhlas Rádio Junior dnes s Petrem Komínkem a Tio. Teďka mě to tak trošku nahnalo ten pocit, že se ta škola blíží. No jo, já prostě proč musí všechno hezký jednou skončit? No jo, no už se jenom párkrát vyspíme a škola je tady. Škola klepe na dveře. Ale naštěstí, my jsme teďka v Kanadě, takže jí ty dveře nemusíme otevřít. Takže pojďme se vrátit zpátky ještě do relaxu a do naší dovolené v Kanadě, kde právě teď jsme. Právě teďka jsme někde uprostřed lesů a jezer a teď si představte, že něco zašustí, pak trošku možná zaprská. A vy najednou uslyšíte tady tyhle ty zvuky. Schválně, co je to podle vás za zvířátko? Je to podle vás vlk? Los? A nebo bobr? Tam v dálce můžeme slyšet takový jakoby zvuky dřeva. Tak vás nebudu napínat, protože tohle je opravdu těžký. To bych ani já nepoznal. A je to samozřejmě bobr. Protože bobr je jedním z největších symbolů Kanady. A dokonce se dostal i na kanadské mince. A má ještě jednu velkou neuvěřitelnou schopnost. Dokáže měnit celé okolí svého bydliště. Jak? No tak to určitě vy víte. Staví hráze z větví dřeva, bláta a dalších materiálů. A tím může z potoka vytvořit třeba malé jezírko a najednou se tím změní celý ekosystém. Připlavou rybičky, ptáčci přilítnou, žáby přiskákají a další zvířátka. Takže bobr je v podstatě takovej kanadský architekt. A já se přiznám, že já jsem miloval písničku Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát, tak si zuby myje rád. Je to tak správně? Už jsem to taky dlouho neslyšel. Ale dokonce jednou jsem bobra viděl i u nás tady v Česku, jak ohlodával velký strom. A když jsem ještě byl rybář, a to je už teda taky nějaký pátek dozadu, kdy jsem trávil můj čas na rybách, tak několikrát jsme tam viděli přesně ty stromy, na kterých se sám bobr osobně podepsal, že tam byly vidět ty jeho snahy a kousance a bylo hustý, že jsem byl někde na místě, kde třeba pár hodin zpátky se zakousl bobr a hlodal a hlodal, hlodal, aby někde mohl udělat nějakou hráz. Takže naprosto chápu Kanadu, že si bobra zvolila jako další podstatný takovej symbol Kanady

Ladíte Radio Junior, Český rozhlas, dnes s Petrem Komínkem, ještě jednou krásné dobré úterý, nebo vlastně kdykoliv, kdy se rozhodnete si tohleto pustit a třeba se vrátit na chvíli do Kanady, protože právě teď jsme v Kanadě a bude tomu tak i po celý tento týden. A dneska už jsme si stihli říct, že bychom mohli v Kanadě potkat třeba losa kanadského, což je obrovský velký zvíře parohy, který můžou mít rozměr až 1 metr, v kohoutku může mít dokonce 2 metry, že je to vlastně největší zástupce skupiny jelenovitých, taky víme, že tam můžeme hledat několik druhů medvědů, a to třeba medvěda černého, medvěda grizzly, nebo dokonce i ledního medvěda, a dokonce jsme si i teďka povídali o tom, že tam můžeme potkat bobra, který je zároveň symbol Kanady. No ale teďka trošičku zpozorníme, protože se dostáváme k jednomu z největších kanadských predátorů, a to k vlkovi. V Kanadě žije několik populací vlků a v některých oblastech se pohybují ve smečkách. A vlk dokáže urazit obrovské vzdálenosti a jeho vytí může v divočině znít opravdu působivě. Tak nevím, teď si představte, jo, jsme společně, já a vy, naši milí posluchači, holky, kluci, máme takovým jako stanový městečko, jsme tam ve stanech uprostřed kanadského lesa, jo, je tma a najednou se prostě ozve. No já vám nevím, holky, kluci, já bych se možná pokusil, jak máme s Kájou, když máme zpátky v čase, stroj v času, jo, v čase, tak já bych se rozhodl ho nějak rychle vyrobit, abych se z toho místa mohl okamžitě dostat pryč, protože tohle bych ve stanu asi slyšet nechtěl. Takže ano, i vlci, a to v hojném počtu, tak jsou vlastně obyvatelé Kanady. A pojďme si dát takovej rychlokvíz toho, co zatím víme. Takže co je větší, za A bobr, za B los, nebo za C veverka? Dobře, tak tady jsme asi dlouho nemuseli přemýšlet. Správně je samozřejmě los. Teď je taková těžší otázka. Které z těchto zvířat najdeme v Kanadě? Za A los, za B bobr, za C lední medvěd, nebo za D všechna tři? A správně je samozřejmě všechna tři, ale nebojte, jedeme dál. Těch zvířátek bude ještě mnohem víc. Povíme si i o tom, že třeba v Kanadě je i jako ptačí království, a potom se plynule dostaneme až k rostlinám a řekneme si třeba, jak se vyrábí ten slavný javorový sirup. Protože javorový sirup mám velice rád, když jsou lívance, dobrý lívance s nutelou, tak javorový sirup prostě musí být, jo? To je, jak kdyby bylo Radio Junior bez hajaji. Prostě jakoby nějak by to fungovalo, ale nebylo by to ono. Prostě hajaja je součást Radia Junior. A takhle já vnímám lívance s javorovým sirupem. Takže i to se dneska dozvíme. Protože právě teď už jsme téměř v půlce naší dnešní úterní hodinky. Yeah.

0: Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.
1: Expedice Sever pokračuje a naše expedice Kanada je v plném proudu. My jsme se vydali už včera na výlet, na takovou dovolenou do Kanady jsme zabalení a pro tento týden si budeme prostě zkrátka říkat dobrodruzi. A včera jsme si splnili takovej ten odznáček základní informace Kanady a po dnešním dni budeme mít druhý odznáček splněný razítko a to je fauna a flora. Tak pojďme na to. My jsme si říkali, že i třeba můžeme potkat obrovského medvěda grizzly, medvěda černého, bobra nebo také obrovského losa. Ale Kanada není jen o velkých zvířatech. Nad hlavami nám tam létají tisíce ptáků a jedním z těch nejznámějších je orel bělohlavý. No ale pozor, pokud jste si ho spojili právě teď s Kanadou, tak to je trošičku zbytečný, protože orel bělohlavý je symbolem Spojených států. Ale nebojte, i naše Kanada má svého výrazného orla a to je orel skalní. A v Kanadě, v kanadské přírodě najdeme obrovské množství dalších ptáků od hus a kachen, sov a dravců. No ale dost bylo zvířat, protože kanadská příroda by bez rostlin vůbec nefungovala, ale to ostatně asi žádná příroda by vůbec nefungovala. A Kanada má takovou jednu rostlinu, která je pro ní naprosto ikonická. Vy už možná tušíte, ano, je to javor. Ten strom, jehož list najdete na, schválně, kdo včera byl pozornej, na kanadské vlajce, to jsme si společně říkali, takovou tu frajeřinku, kterou pak můžeme využívat různě možně, že ten javorový list, který najdeme na té kanadské vlajce, červená, bílá, červená a uprostřed ten list, tak má 11 cípů. Takže další připomínám, bychom mohli dělat v září frajery ve škole, že ten javorový list, který je na kanadské vlajce, má těch cípů 11. A javorový list je vlastně jedním z nejznámějších a nejslavnějších symbolů celé země. A z javoru se vyrábí taková ta specialita kanadská. Já už jsem o ní mluvil, že je to pro mě něco jako kdyby Radio Junior nemělo svého hajaju. Fungovalo by, ale zkrátka hajaja je toho součástí. A já to takhle mám s lívancema, že prostě k lívancům mi patří javorový sirup. Ale pozor, javorový sirup nevzniká tak, že někdo vezme strom a začne ho mačkat jako pomeranč. Ne, ze stromu se získává míza. Ta se následně zpracovává a odpařuje, až vznikne sladký javorový sirup. A právě Kanada patří mezi jeho největší producenty na světě. Takže až si příště dáte lívance nebo palačinky s javorovým sirupem, tak si představte, že jste někde uprostřed kanadského lesa. Jo, je to hezký, je to hezká představa, ale teď mám chuť na ty palačinky.

Ladíte Rádio Junior, Český rozhlas a my jsme právě teď v Kanadě. No a my se teď vydáme úplně na sever Kanady, do míst, kde už je příroda opravdu extrémní, do kanadské Arktidy. A tady se setkáme právě s ledními medvědy, ale také například s pižmoni. To jsou velká zvířata s dlouhou srstí, která vypadají trochu jako kombinace býka a obrovského chlupatého kamene. Pižmon je velice, velice zvláštní zvířátko. Ale samozřejmě tam taky najdeme tuleně, polární lišky a obrovské množství mořských živočichů. A právě tady je krásně vidět, jak se příroda dokáže přizpůsobit opravdu nehostinnému prostředí.

Ladíte Radio Junior, Český rozhlas a právě teď jsme v rámci naší expedice Sever zavítali do Kanady. Jak jsem říkal, prostě tento týden je takovej náš dobrodružný, kdy opravdu tu Kanadu prolezeme od hora až pod spoda a od hlavy až k patě a poznáme všechno, co Kanada má a co v sobě a skrývá. Ale Kanada je mimo jiné také území a zemí obrovských lesů. My tu například najdeme rozsáhlé boreální lesy. To je hodně chytrý slovo, já vím, já jsem tomu taky nerozuměl, já nebudu tady hrát na nějakého inteligentního jako Einsteina, ale já vám to rád vysvětlím. To je takový pás lesů, který se táhne napříč severní částí Severní Ameriky a zasahuje právě i do té naší Kanady. A tam najdeme hlavně jeličnaté stromy, smrky, jedle, borovice, modříny, ale také spoustu dalších rostlin. A protože jsou tyto lesy obrovské, tak poskytují domov obrovskému množství živočichů. A právě jedním z těch živočichů a jedním z nejzajímavějších kanadských živočichů je rys kanadský. Má nádherné, husté, kožichové, takovou jako srst krásně, úplně vypadá to jako, že bych si ho klidně pořídil a usínal bych vedle něho na posteli, protože to vypadá jako hrozně příjemný plyšáček. Plyšáček má krátký ocas a typické chloupky na uších a hlavně obrovské tlapy. A proč mám takový jako menší rys obrovské tlapy? Protože se pohybuje hlavně ve sněhu. Jeho tlapy fungují trochu jako sněžnice a pomáhají mu nezapadat do hrozně moc hlubokého sněhu, který už potom tady v té části Kanady je. Tam je toho sněhu opravdu hodně. A to je příklad toho, jak dokonale se zvíře umí přizpůsobit prostředí, ve kterém žije. Takže už víme, že tam je spoustu lesů v Kanadě, také víme, že tam je rys, los, medvědi, bobr, vlci. A nebojte, ještě nějaké to wow přijde, protože my si v dalším a posledním vstupu prozradíme, co to jsou takzvané ty Rocky Mountains, o kterých jsem mluvil i včera. Protože když jsem viděl ty fotky, tak je to velká nádhera a já jsem si řekl, že zkrátka o tom musím povídat a věnovat tomu aspoň jeden vstup, protože je to opravdu nádhera. Takže vyčkejte, laďte nás dál, Radio Junior jede a my jsme se vydali do Kanady.

0: Naše dnešní expedice už se blíží pomalu do finále, ale já jsem slíbil, že to ukončíme něčím velkým, protože právě teď jsme se ocitli v takovém nějakém velkém dobrodružném filmu, protože se podíváme do Rocky Mountains, nebo tedy Skalistých hor. Tyhle obrovské hory se táhnou západem Severní Ameriky a v Kanadě najdeme jejich nádhernou část, hlavně v provinciích Alberta a Britská Kolumbie. Jen si to představte. Obrovské zasněžené vrcholky, hluboká údolí, ledovce, horské řeky a jezera tak modrá a průzračná, že vypadají skoro jako namalovaná. Jedním z nejslavnějších je například Lake Lice. Jeho voda má nádhernou tyrkysovou barvu a má to jeden krásný důvod, protože do jezera přitéká voda z ledovců. A právě ledovce jsou pro Rocky Mountains nesmírně důležité. Ale Rocky Mountains nejsou jen kameny a sníh. Žije tu spousta i našich zvířátek. Některá už jsme dnes potkali, třeba ty medvědy. V horách můžeme najít grizzlyho nebo medvěda černého. Také tu najdeme naše losy, jeleny, vlky, rysy a další zvířata. Ale jedno z těch zvířátek je pro Rocky Mountains opravdu typické. A to je, přátelé, holky, kluci, koza. Je to koza bělá. A to je takový horský specialista. Má hustou bílou srst a dokáže se pohybovat po neuvěřitelně strmých skalách. Když ji vidíte stát na malém skalním výběžku vysoko nad údolím, tak si říkáte, sakra, jak se tam ta koza pro boha dostala. Ale pro ní je to naprosto normální. Ona je na to zkrátka zvyklá a je takhle přizpůsobená. A další taková krásná věc, kterou právě Rocky Mountains oplývají, tak se vrátíme k těm ledovcům a jezerům, protože je tu ještě jedna taková zajímavost, že my tu najdeme to obrovské množství ledovců a právě ta voda z ledovců, která taje, tak napájí řeky a jezera. Takže když se díváte na krásné horské jezero, tak můžete vlastně koukat na vodu, která před chvíli byla součást ledovce, který třeba zavinil to, že tehdy byl Titanic, tak třeba teďka ta voda z toho ledovce, který byl v Titaniku, tak je právě teď v nějakým krásným jezeru v Kanadě a v Rocky Mountains. Takže to je za mě to nejkrásnější, co vůbec má Kanada, protože jsem ty fotky viděl a je to fakt nádherný, takže i vy si ty fotky určitě někde vyhledejte, protože opravdu to vypadá jako v hodně krásným dobrodružným filmu. A koza bělá je za mě největší frajerka. Prostě chtěl bych být chvilku jako koza bělá. No a my máme za sebou druhý den naší expedice Sever a zítra se vydáme směrem, bez čeho by Kanada vůbec nebyla Kanadou. A to se podíváme a zaměříme na její lidi a každodenní život v Kanadě. Takže mít sebou kompas, batoh a hlavně se neztratit. Tohle byla Expedice Sever a Petr Komínek. Mějte krásné úterý. Ahoj.
1: Radio Junior.
2: Pravda je zbraní, též láska k dětem, rodina, páni, kéž hýbe světem, když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si. Zbraní je odvaha, láska i píseň, dobrá nálada, to přece ví se. Zbraní je přítel, co v tebe věří, co když seš bitej, se neschová v keři. Heja, heja, hej, do boje se dej.

praní je štědrost a dobrý skutek. Dej, když máš dost, roste ti pupek. Zbraní je pokora, skromnost a čest, srdce ti okorá, živí.

0: Raz, dva, raz, dva, tři. A.
1: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy. Proč by to vadilo? Hlavní je v

čas není zlej, nebreč, že něco se ztrácí.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Ani

0: Čkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být a rozhodně zazní i severské typy.
1: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.
2: Potkal jsem se s jedním S.

mezi psy, co chlup, to skvost, co zub, to hrouda zlata, ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady, hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši, chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, psí mu sousoší od pondělí do soboty. Pro lenoší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má dílu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová hodně a já ho miluji.

mezihra, neboli někdy se také cizím slovem říká intermezzo. To proto, že se to vždycky klade inter mezi něco. Toto intermezzo jsem si já celé zkomponoval sám, až na takovou kratičkou pasáž, se kterou by pomáhali moji hudebně vzdělanější kamarádi v Praze. Nadřeli mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4. Zase celé moje. Rychle všichni do patra, rychle do patra, řítí se sem ondatra, strašná ondatra, řítí se sem z finské sauny, představitel svinské fauny, kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený, a kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. Vidíte, a jsme tam zas. Ondatra, činutrietra, činutrie, kam se člověk ukryje, kam se ukryje. Hryzne-li mne též i hryznu, vy pak za nás držte tryznu, zpívejte nám.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: šatouec, ten šišatec našel u šišatého plotu.
1: A ta šišatá věc u šišatého plotu
0: byla šišatý.
1: Šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec

0: Shishati Shreds. Našel šišatou věc.
1: V tom na nebi šišatém.
0: V tom na šišatém nebi.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
1: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
1: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
1: Naleďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Mladý princ nestojí o žádné rytířské turnaje. Raději jde k potoku pouštět lodičky a chytat raky. Není sice statečný bojovník, ale má dobré srdce a stará se o přírodu. Od malička sní o račí princezně, o níž mu vyprávěla chůva. Najde ji. To se dozvíme v pohádce Račí princezna. Napsal Jiří Mahen. Režie se v roce 1984 ujal Karel Weinlich. Hrají Otakar Brousek mladší, Miroslava Slávka Hozová, Jaroslav Konečný, Irena Kačírková a další.

0: kdo pak se to krade po nádvoří jako sisel po strništi? Že by zlodějíček do královského kurníku? Takový pobuda otrhaný. Co pak stráž u brány zaspala? Pro pána Jána, vždyť on je to princ. Kde se tak zřídil? Pojď sem, synáčku. No, pojď. Neschovávej se, já tě viděl.
1: Dobré ráno, královská milosti.
0: Jaké pak ráno? Já zrovna vstal od oběda.
1: No ne, toto ale uteklo. Tak ti přeju dobré po obědě.
0: Radši mi prozraď, kde se tu bereš. Já tě ráno vypravil na turnaj k sousednímu králi a ty už jsi zpátky.
1: Já nevím, jak bych ti to...
0: A jak to vypadáš? Nohavice na dranc, kamizola bez rukávů, hlava jako vrabčí hnízdo. To tě takhle zřídili v tom slavném zápolení.
1: Ale kde pak?
0: No tak se mi pochlup, jak jsi dopadl. Kde máš vavříny s hedvábnou pentlí? Neschovávej ruce za zády, ukaž.
1: To je...
0: Ha?
1: Jenom...
0: No?
1: Hrst blatouchů.
0: Blatouchy? Já myslel, že věnec ze zlata.
1: Co pak u tůně roste zlaté kvítí?
0: Jenže já tě neposlal na toulačku někam k potoku, ale na nejslavnější turnaj, abys tam ukázal svoji odvahu a sílu.
1: Vždyť bych ani neudržel kopí a na koni, to se mnou taky není slavné.
0: Výslovně jsem ti poručil, abys ani na krok neodbočil z cesty.
1: Já si jenom odskočil, že se napiju.
0: Zas někde zlouže.
1: Kde pak zlouže? Z potoka.
0: Princ. A pije ze strouhy jako beran. A civí do tůně jako ovce.
1: On mě někdo viděl?
0: Stačí se podívat, jak jsi zmáchaný, aby se člověk dovtípil, že si pouštěl po proudu lodičky z kůry, anebo hledal mezi kořeny raky a vedl s nimi hloupé řeči. Jenže u potoka ses nemohl takhle zhastrožit.
1: To už předtím, jak jsem spadl z koně.
0: Kde ho máš?
1: Utekl mi zpátky do maštale.
0: Nejde z tebe hlava kolem.
1: Pojď si sednout. Támhle na schody, to za chvilku přejde.
0: Král má svůj trůn a neschodiště ty Janku. Vždyť se na nás dívá celý dvůr.
1: Mně to nevadí.
0: Ale mně ano. Mně to dokonce moc vadí, že si všem prosmích.
1: Včera si povídal, že jsem k pláči.
0: Taky, že zbyl v tom brnění, ty nešťastníku.
1: Ale bez brnění. Nejsem ani trochu nešťastný.
0: Od rána si představuju, jak na turnaji porážíš jednoho protivníka za druhým, až padneš do oka té spanilé kněžně.
1: Já bych jí stejně nechtěl.
0: Cože? Takovou krasavici?
1: Slýchávám o jiné, je stokrát hezčí.
0: Nepovídej.
1: Jednou se pro ní vypravím a potom uvidíš, jak je čarokrásná. A řeknu jí, radší princezno, já si tě vyvolil za nevěstu, už když jsem byl takhle malý chlapec.
0: No ovšem, radší princezna, že mě to hned nenapadlo. Přestaň s tím už, já na tyhle hlouposti nemám náladu.
1: To nejsou hlouposti, zeptej se chůvy.
0: Já se nebudu nikoho na nic ptát a ty pustíš z hlavy, co ti nabulíkovala pošetilá bába. Radší princezna.
1: Náhodou prý je krásná, až oči přecházejí.
0: Tak to by si určitě vybrala za muže zrovna tebe. Takovou třasožitku. Jen se na sebe podívej, si jako zagroškula. Hlásek jako konipásek. A ještě k tomu kuňkáš takové nesmysly.
1: Ale...
0: S chůvou si o tom promluvím sám. A ty se odebereš do královské garderoby, komorník tě vystrojí, jak se sluší a patří, a kadeřník ti udělá parádní frizuru.

0: Teď mám hlavu jako vánočku. Nahoře i uvnitř.
1: A jak já dostala vyhubováno, pan král se rozkohoutil až běda.
0: Však ono ho to zase přejde. Pojďme si povídat, chůvo.
1: Nesmím. Pan král zakázal.
0: Já mu nic nepovím.
1: Stejně kde jaké moje vyprávění umíš nazpaměť.
0: To nevadí. Jen chvilku, chůvičko.
1: Ani nevím o čem.
0: No přece o ní.
1: Raději to ani neříkej nahlas.
0: Jaká je?
1: krásnější než obrázek. Čelo bílé, jako z alabastru. Oči modré, jako kvítek rozrazilu. Ústa, jako když rozpučí v poli vlčí mák.
0: Tatínek říká, že žádná radší princezna není. Co když je to opravdu jen pohádka?
1: Kde je dost vytrvalosti a pevné víry, tam se i z pohádky stává kus opravdového života.
0: Ale kde ji mám hledat?
1: To já nevím, hochu. Můžu ti jenom říct, že když ji ustavičně poneseš v srdci, najde se i cesta, co tě nakonec dovede až k ní.
2: Chůvo! Takhle ty plníš moje přání!
3: Tatínek, radši se honem vytrať, ať to hromobytí padne na mou starou hlavu.
2: Co jsem ti kladl na srdce? A ty tomu hlupáčkovi dál pleteš hlavu hloupým fantazírováním.
3: Vyprávěla jsem mu jen tak pro potěchu srdce.
2: Já chci, aby se honil po lesích za zvěří, aby se nevyhýbal bitkám. Chci, aby byl, jako jsem býval já.
3: Každý člověk je z jiného těsta, králi. Tvůj syn třeba nedokáže uštvat jelena, ale stará se o kdejaké ptačí hnízdo a třeba i střevlíkovi pomůže v nouzi.
2: Vladař musí být odvážný a silný.
3: Dobré srdce je taky veliká síla, pane. A vytrvalost si někdy žádá víc odvahy než skok přes propast.

0: aby se zasnoubil s bohatou a krásnou dcerou sousedního krále, a on zatím vede bláhové řeči o jakési princezně, co vládne leda rakům, mušlím a rybám.
1: A proč ty mu nedopřeješ, aby si užil radost podle vlastního zalíbení?
0: Protože je kde komu pro smích. Která pak princezna by asi chtěla takového jelimánka?
2: Radši princezna si mě vezme.
0: A já tě popadnu za límec a vystrčím za bránu. Já s tebou udělám krátký konec, neposlušný Janku. Aby ti chůva nepletla bláznivou hlavu marnými bachorkami, pošlu tě do světa, rozumíš? Osedlejte, princi, koně! Teď hned se vydáš na cestu.
2: Když já nevím kam.
0: No, tvůj valach tě už někam zanese. Ale to ti povídám, nevracej se mi domů, dokud z tebe nebude opravdový muž, znamenitý lovec, proslavený rytíř.
2: Nešlo by to třeba až zítra, nebo za týden. Že bych se napřed naučil trochu rajtovat na koni.
0: To tě učili nejmín 10 roků a neudržíš se ani tamhle na té kládě, protože jsi nešika a budíš k ničemu. Svoje jsem ti řekl. Nevracej se, dokud z tebe nebude princ, jak se sluší a patří.
1: To byla nadílka. Učiněné hromobytí.
3: Lehko se řekne, jeď na turnaj. Ale když se mi zouvají škorničky a přilba mi pokaždé spadne až přes uši, že nevidím na krok. Chůvo, poraď mi jinačí cestu.
1: Však ty sám víš nejlíp, kam tě srdce táhne. Jen musíš být vytrvalý, to je hlavní věc. No tak, šťastnou cestu, hochu.
3: A na veselou... shledanou.

0: Tak, Valášku, musíme prýt spolu do světa. Pomalu, bráško, pomalu, takhle bysme vytřásl duši z těla. Víš co? Radši slezu a pomašíruju si po svých. Tady už nás nikdo ze zámku nevidí. Já se podívám tamhle k potoku, ty si zatím sem tam uškubni hedvábnou travičku. A víš co? Až budeš mít dost, vrať se radši zpátky do zámecké maštale. Já jsem zvyklý vandrovat pěšky. No ne. Kdo pak si toho ví u mé tůně? Hej! Tady se dávám já! Slyšíte? Ženská!
1: Rozpráví tu někdo? Nebo to pleská voda pod břehem?
0: Povídám, že jste se uvelebila na mém sedátku.
1: Co jsi ty? Co pak máš na srdci? Ale hezky nahlas.
0: Snad nejste hluchá osoba.
1: Mám uši jako rys. Jenže ty ševelíš jako cvrček.
0: Tohle je moje místečko.
1: Můžeš si přisednout vedle mne, je tu dost místa i pro dva. A děkuju za slušné pozdravení.
0: Já zapomněl, nezlobte se. Přeju vám štěstí a zdraví.
1: Líbí se mi pěkné přání, jen kdybys tak žalostně nekuňkal.
0: Kde jste se tu vzala?
1: A ke všemu si zvědavý jako husa.
0: Proč přede mnou obracíte hlavu do stínu? A proč máte šátek stažený až do čela?
1: Proč? Pro slepičí kvoč.
0: Abych vám neviděl do tváře?
1: Aby mne slunko neopálilo.
0: Divná věc. Hlas máte chvílemi jako děvče a chvílemi divné jako stařenka s loktuškou na hlavě.
1: Nakonec se budeš bát, že jsem klikánice.
0: To ne. Rád potkávám vandrovní lidi. Sedávám s nimi na trávníku, vyptávám se, poslouchám, jak vyprávějí. To je moje nejmilejší pohoda.
1: Co pak bys ode mne rád slyšel?
0: Jestli jste ve světě nezaslechla o jedné krásné princezně.
1: O celé kopie bych ti mohla povídat.
0: Já bych radši o jedné jediné.
1: Která pak to má být?
0: Radší princezna.
1: Tak radší princezna ti leží na srdci.
0: Nevíte o ní? Nezaslechla jste aspoň?
1: Tak jsem ji viděla, jako se uvidíš ty, když se nakloníš nad tůní.
0: Je krásná.
1: Prý docela pohledná.
0: Pohledná. A já vám povím, že radši princezna je líbezná, až jde z její krásy hlava kolem. Spanilá nad lidské pomyšlení. Ani se to vypovědět nedá.
1: Proč se mě tedy vyptáváš, když toho tolik o ní víš?
0: Protože mi srdce pookřeje, když o ní jen slyším.
1: Že jsem tak zvědavá. Už jsi ji někdy viděl?
0: Kde pak by se mi to poštěstilo? Vím o ní jen, co mi vyprávěla chůva.
1: Je to možná jenom pohádka?
0: Ba ne. Já si umínil, že ji najdu, až vyrostu. Jenomže dodnes mi nikdo nevěděl poradit, kde ji hledat. A vyptával jsem se, kde koho.
1: Bože, ani 300 dní a 300 nocí by člověku nestačilo na ten vandr.
0: A já bych za ní šel, i kdyby to byly 3000. Jen kdybych věděl, kam a kudy. Neporadila byste mi, vzácná paní?
1: Podívejme. Najednou jsem vzácná paní.
0: Nemluvíte jako obyčejná osoba, hlas máte jako samet. A prve jsem na chviličku zahlédl tvář jako poupátko.
1: Nech si medové řeči pro tu svou vračí princeznu.
0: To byste mi napřed musela dát po naučení, kde ji hledat.
1: Na korálovém ostrově. Uprostřed jižních moří stojí její mramorový palác. Tam se dává na trůnu z perleti a na hlavě má korunu z perel. Tam vládne všemu tvorstvu ve vodách řek, moří a jezer. Rakům panuje i rybám, krabům, hvězdicím i všem vodním ptákům.
0: Nikomu ještě nedala slovo.
1: Povídají, že chce zůstat svobodná, jako ryba ve vodě a pták v povětří. Ale kdo ví?
0: Ba ne, ona nechce zůstat sama. Jenom čeká na mne, až si pro ní přijdu. Čemu se směješ?
1: Že by měla čekat na takového jelimánka.
0: Já jsem princ.
1: Všech vandráků a tuláků. Rukávy děravé, lopuchový list na hlavě, škorně přes rameno. No ty jsi mi princ, jak z pohádkové knížky. Co pak by tě mohla chtít nějaká princezna? Ani děvečka by si tě nevybrala.
0: Proč?
1: Brouzdáš tu, co noha nohu mine. Nožičky, jako věchýtek slámy. Kdybych o tebe zavadila, tak upadneš.
0: A přece jí půjdu hledat.
1: Podívejme, mládeneček jako za groškudla. A jak si troufá? Však ona tě brzy přejde kuráž.
0: Bane, radši princezna bude moje žena. Nechci žádnou jinou, jenom tu jedinou.
1: Napřed by ses musel taky zeptat jí.
0: No co?
1: Jestli by tě chtěla.
0: Proč by mě neměla chtít? Takový čas jí nosím v hlavě.
1: Tu hlavu rozčepířenou radši schovej pod lupen. Protože jí se ani dost málo nelíbí, abys věděl, celý se mi nelíbíš, jak tu stojíš a kuňkáš. A říkám ti rovnou, můj ženich musí mít v pažích sílu a v hlavě rozum.
0: Au, proč jsi mi dala po hlavě?
1: Musí to být pořádný mužský a ne pápírka s kapičkou u nosu. A chci, aby ho bylo slyšet na míli, až mi přijde zaspívat pod okno.
0: Nač mi to vykládáš? Já nechci tebe, ale radši princeznu.
1: Jenže si do téhle chvíle svým chatrným rozumkem nepoznal, že radši princezna stojí před tebou.
0: Přede mnou stojíš ty.
1: Takovou dobu na mě civíš. Ale že mám náhrdelník z korálu, nevidíš. Ani moje náušnice z perel. Náramek z mušlí. Sponu z perleti.
0: Teď to všecko vidím, ale předtím jsem si nevšiml.
1: Kdybys měl za šesták rozumu pod čepicí, dávno bys to uhádl. Kdo si tady před tebou zakrývá hlavu starodávnou loktuškou?
0: Pro pána, hlava se mi z tebe motá. A srdce se mi snad rozkočí, jak se mi líbíš.
1: Za to ty se mi nelíbíš. Ani co by se za nehet vešlo. A říkám ti tady rovnou, pust mě na dobro a na do smrti z hlavy. Tebe za ženicha nechci, i kdybys byl sám jediným na celičkém světě.
0: Prosím tě, to ne. Takové věci neříkej. A nech mě vydechnout, já jsem z toho celý popletený. Princezno, kde jsi? Jako by se pod ní zem slehla. A co já teď? Pustit se do světa a hledat jí, když mě ani nechce? Nechce o mě ani slyšet. A já se do ní zakoukal stokrát víc. Nebudu mít pokoj, dokud jí zase neuvidím. Musím za tebou, radši princezno, kam až mě nohy unesou. I kdybych měl jenom chvíli postát pod tvým oknem.

0: Kam pak si vykračuješ, mládenče?
1: Však vidíte, dědečku, dolů po řece.
0: Já myslel, kam až máš namířeno.
1: Daleko, dědo. Možná až k moři, jestli mě tam moje nohy donesou.

0: jestli někde neleží strom.
1: Tamhle vidím jedli, vyvrátili vítr.
0: Tak se můžeš dát rovnou do díla.
1: To jako abych ji popotáhl k řece? Dědo, s takovým stromem by si neporadila ani kumpanie vojáků.
0: A ty máš, koukám, sílu jako vrabec. Počkej, Nemotoro. Napřed musíš osekat větve. Tamhle najdeš v mém ranci sekirku.
1: Tenhle instrument držím v ruce poprvé.
0: Tak dej pozor, ať si neusekneš nohu. Sekirka je ostrá jako břitva, s tou se musíš šikovně a opatrně. Podívej.
1: Vy ale máte fortel.
0: Taky se to naučíš, když si dáš záležet. No, zkus to teď sám.
1: Kde pak já bych se mohl s váma měřit? Vypadáte jako věchítek, ale síly máte za tři chlapy. A já už sotva popadám dech.
0: Jen žádné nářky a hezky se ohánějí dál, zakrátko ti to docela půjde. Musíš trpělivě a nepolevit. Kde je vytrvalost, tam bude i fortel a síla. Ven, sekej, sekej.
1: Ještě řekněte, že ze mě bude dřevorubec.
0: Proč ne, když si dáš záležet? Podívejme, jak mu to jde. Ohání se pantokem, jako by od malička nedělal jinou práci.
1: Dědo, mně se vám zdá, jako by mi přibývalo síly.
0: Taky bych řekl. Nejprv si tu poskakoval jako třasořítka, ale teď si vedeš hnedle jako tovariš.
1: Jenomže kmenem stejně nepohnu, pořád je na mě moc těžký.
0: Jsi, jak se říká, v koncích s párou, musíš vzít na pomoc rozum. Když je tohle břemeno na tebe moc těžké, musíš vymyslet, jak ho nadlehčit.
1: A na to já právě nemám hlavu.
0: Podívej, tamhle máš dvě polena jako válečky. Tak, podložíš je pod kmen a on se ti odkutálí dolů k vodě jako na voze.
1: Kam vy na ty nápady chodíte, dědo?
0: Kam bych na ně chodil, nač mám hlavu?
1: Jenže já mám na místo ní vytřepanou makovici.
0: Zapřáhni ji do práce a uvidíš, co je v ní Filipa. S hlavou je to chlapče jako s rukama. Chvilku ji člověk nesmí nechat na pokoji. A hlavně chodit po světě s očima do kořán.
1: Tak.
0: No a jedli máme na břehu. Co nevidět, bude lávka přes vodu. Pořádně se do ní opři. No, vidíš, co máš najednou síly.
1: Jakoby ta vaše sekira byla čarovná.
0: Už ji zase můžeš schovat do rance. A teď mě převedeš po lávce na protější břeh. Už mám staré nohy, oči mi neslouží. Bez tebe bych to nedokázal.
1: Je. To asi nepůjde. Hlava se mi zatočila, jen co jsem se jedním okem podíval po proudu. Tuhle se mi všechno svírá. Nohy mám jako svázané, krok bych neudělal.
0: Takový chlapík.
1: Co pak se dá proti závrati a strachu něco dělat?
0: Vem si tamhle dlouhou větev, uděláme z ní bydlo. Tím se budeš opírat. Neboj se, dosáhne až na dno. Druhou ruku podáš mně a kdyby se ti zamotala hlava, zavři oči. Chvíli podržím já tebe a potom zas ty mne. No tak pojď, pojď.
1: To je divná věc, dědečku.
0: Copak?
1: Vy jste povídal, že bez mé pomoci nepřejdete a zatím vedete vy mne, jako by se z vaší ruky do mé přelévala jistota a síla.
0: Už se tolik nebojíš?
1: Předtím se mi zdálo, že voda hučí a pění mnohem víc.
0: No, protože strach má velké oči.
1: Najednou vám ani nevím, proč jsem se předtím bál.
0: No, jen se mi na lávce nedej do tance. Počkej, až budeme na pevné zemi.
1: Dědo, já to dokázám.
0: Nevyskakuj si moc. Ještě tě čeká dlouhá cesta a těžká lopota.
1: Když mi bude nejhůř, vzpomenu, co jste mi radil. Nenechat chvilku zahálet ruce ani hlavu.
0: A taky si pamatuj, že víc než všechna síla a rozum dohromady je dobré srdce, chlapče. No, můžeš si jít dál za svým. A děkuju ti za pomoc.
1: Vy mě, dědo, děkovat musím já vám. Mám najednou takovou radost, že bych se nejradši dal do zpěvu. Jenomže, kde pak já a zpívat?
0: Taky by ses to mohl naučit od řeky. Dobře poslouchej. Jak voda zpívá. Každá vlna má trochu jiný hlas.
1: Jako by nám nevolala. Dál, dál, dál.
0: A v zátočině si mělčina potichu šeptá z oblásky. Slyšíš?
1: Vypráví o studánce vysoko v horách. O ledňáčkovi, co má hnízdo pod břehem. O růžovém květu devěcilu.
0: No, vidíš, co všechno se přiučíš, když budeš mít celou cestu oči a uši do kořán. Nakonec i vodopád překřikneš a na mořském břehu si příboj s tebou zaspívá dvojhlasem.

0: Kam pospícháš, princi?
1: Nepospíchám, bloudím sem a tam po mořském břehu.
2: To je ale divná věc.
0: Co pak?
2: Šel jsem tudy, je to malá chvíle, a neviděl jsem nikde kolem dokola ani tebe, ani tvou pramici. A proč si přede mnou stahuješ klobouk do čela, abych ti neviděl do tváře?
0: Nevyptávej se tolik a radši mi pověz, proč jsi sem přišel?
2: Hledám korálový ostrov, na kterém račí princezna má svůj zámek.
0: Tak se podívej v tu stranu, co stoupá slunce.
2: Dělají se mě mžitky.
0: Musíš si zastínit oči.
2: To je dálka.
0: Ještě žádný člověk se nedostal do takových dálav.
2: Já se dostanu.
0: Leda by ti narostla křídla.
2: Dopluju tam, na tvé pramici.
0: Nikdy jsi nedržel v ruce veslo.
2: Naučím se to.
0: Hlavu máš neústupnou. To se mi líbí. Kam jdeš?
2: Něco se zablesklo tamhle na písčině.
0: No to není tvá starost.
2: Hned budu zpátky.
0: Víš co? Svezu tě pramicí na ten korálový ostrov, když se okamžitě vrátíš.
2: Teď nemůžu. Podívej, vlny vyhodily na břeh rybičku.
0: A co je ti do ní?
2: Když jí nikdo nepomůže do vody, lekne v tom úpalu.
0: Aspoň budou mít krkavci obě.
2: Vždyť ještě žije.
0: Jestli hned nenasedneš ke mně na pramici, odpluju bez tebe. A ty se už na ostrov jak těživ nedostaneš.
2: Prosím tě, jen chvilku počkej, hned se k tobě vrátím. Pluj, rybičko stříbrná. Pluj si mezi své. A na mě nezapomeň.
0: Na co ještě čekáš, blázne?
2: Hned.
0: Musíme odplout, než slunce vystoupí nejvýš. Co zase hledáš mezi naplaveným dřívím?
2: Rak. Tu uvázel klepetem mezi trámky.
0: Nech být raka rakem a pojď.
2: Dívá se na mne, kdybys viděl ty oči. Dva smutné černé korálky.
0: Odpluju bez tebe.
2: Když ho nevyprostím, zahyne.
0: Jako bys neměl dost svých vlastních starostí.
2: Je na tom hůř, dočista bezmocný. Když jen chvilku počkáš...
0: Nepočkám. Slyšíš? Nepočkám.
2: Neboj se mě. Ráčku klepetáčku, uvolním ti cestu, aby ses dostal z pasti. Tak. A můžeš si namířit, kam se ti zlíbí.
0: Za to ty zůstaneš na mořském břehu.
2: Počkej na mne. Neodplouvej.
0: Pozdě, princi. Pozdě.
2: Vrať se. Co si počnu bez pramice?
0: O to ses měl starat dřív, myslet na sebe a ne na mořskou havě.
2: Já jim přece musel pomoct.
0: Sama bych se postarala. Jsou to moji podaní, ne tvoji.
2: Ty jsi radši princezna.
0: A ty jsi mě zase nepoznal.
2: Protože ses přede mnou schovávala pod rybářským širákem.
0: Teď už se musíš dostat na korálový ostrov sám. Bez mé pomoci.
2: To jsem dopadl. Z kočáru na káru. Co pak mě mohlo napadnout, jak líbezná krása se ukrývá pod starým šeredným kloboukem převozníka? Ta moje nešťastná hlava nedovtipná. Pro ní mě tu slunko vysuší nad rance jako málem prve tu rybku. Té jsem pomohl z vody. A sobě do louže. Co pak se to zablištělo? Proč se voda rozčeřila? Do přílivu je ještě daleko. Cože? Ryba? A druhá, třetí, čtvrtá, celé hejno, jako by se na hladině nadnášel živý prám. Na mou milou, živoucí vor stresek, makrel, sledů, cejnů, plujete pro mě na místo pramice. Děkuju ti, rybičko stříbrná. Neste mě na moře až na sám břeh ostrova, co přebývá račí princezna.

0: Podívejme, jaký nečekaný host.
1: To není dvakrát vlídné přivítání.
0: Zasloužíš si snad lepší po tom všem?
1: Nemohl jsem poslechnout na tvé zavolání.
0: Já ti připlula vstříc.
1: Přestrojená, že ani čert by tě nepoznal.
0: A ty místo, aby si zdal poradit, hleděl jsi z všeho jiného.
1: Pomohl jsem, kde bylo třeba. Ale nakonec jsem přece doplul na tvůj ostrov.
0: Že jsi umíněný, viděla jsem hned poprvé. Ale dneska se nestačím divit, jaký máš zvučný hlas. A ta výřečnost.
1: Byla to dost dlouhá cesta, abych si pocvičil hlas i vyřídilku.
0: Zdá se, že i rozumu ti přibylo. A tam na břehu jsem tě málem ani nepoznala, jaký se z tebe stal urostlý mládenec.
1: Takže by si mě mohla vzít za muže?
0: Nespěchej. Tak daleko ještě nejsme.
1: Nechtěla jsi mě, že jsem nedomrlý jelimánek. Dnes mám síly, že bych mohl skály lámat. Zvandroval jsem svět, abych tě našel. Od malička si tě nosím v srdci. Co mám ještě udělat, aby ses přestala zdráhat?
0: Vystavět pro mne z ostrova až na pevninu. Pevný most z korálu.
1: Most? Až k tomu nedohlednému břehu? To není možné. Takové dílo žádný člověk nedokáže.
0: Musí to dokázat, jestli mě chce za ženu.
1: A když to nesvedu?
0: Už mě neuvidíš.

Slovo je lehonké jak pápěří, snadno se poví, jdi postav nevídaný most. Jenže co já tu sám s holýma rukama? Kdybych tak uměl poručit korálům. Jenomže s těmi se domluví leda ten, kdo s nimi žije pod vodou v jejich říši. Raku, ráčku, klepetáčku, tebe bych teď potřeboval. Co pak si mě slyšel, že si to jako na zavolanou? A všechny tvé kamarády budu potřebovat. Taky mušle, perlorodky. A ze všeho nejvíc korály. Celé nespočetné příbuzenstvo. Všechny je svolej sem. Ať ze dna vyženou stvoly až nad hladinu. Ať své trsy proplétají v pevnou stavbu. Ať mi pomůžou pro vaši princeznu vystavět nejkrásnější most, co kdy viděl svět.

0: Divná věc. Moje podaní tě poslouchají stejně jako mne. Jak jsi to dokázal?
1: U nás se říká půjčka za oplátku. Most je hotový, princezno.
0: Ano. Splnil jsi úkol, který jsem ti dala.
1: Kdy bude naše svatba?
0: Svatba?
1: Udělal jsem přece všechno, co jsi spřála.
0: Ano. Dokázal jsi mi svou nevídanou vytrvalost. S úžasem se dívám na korálový most. A jsem ráda, že moji podaní tě ochotně poslouchají. Obdivuji tvou sílu, tvoji moudrost. Ale abych si tě vzala za muže, musel bys postavit ještě jeden most. K mému srdci. Probudit v mém srdci lásku. Jinak ti nezbýde, než odejít.

Naložila jsi na mě přetěžké břemeno. Nepomůže mi síla ani chytrá hlava. Stojím ve tmách pod tvým oknem a sužuje mne úzkost. Jak do tvého srdce vštípit lásku? Ten úkol je nad mé síly. Těžké bylo vandrování za tebou, ale každý krok mi krášlilo doufání, že budeš má. Cesta zpátky bude žalostnější. Smutné živobytí, když pod oknem

0: a krásné sny a sotva naschledanou.
1: Počkej.
0: Myslel jsem, že dávno tvrdě spíš.
1: Písnička mě probudila. Zazdálo se mi, že slyším tvůj hlas.
0: Odpusť, že jsem tě vytrhl ze sna.
1: Nikdy jsem neslyšela nic krásnějšího. Kdo tě naučil takhle zpívat?
0: Řeka na jezech i v tichých zátočinách. Voda, co dnem i nocí padá přes kameny. Mořský příboj, lesní ozvěna. A tuhle písničku naučil mě stesk, že musím odejít.
1: Nesmíš, nesmíš. Když jsem zaslechla tvou píseň, jakoby čarovný klíč otevřel moje srdce. A já najednou věděla, že tě mám nade všecko ráda. Proč nic neříkáš?
0: Mohu ti do třetice položit jednu otázku?
1: Nemusíš. Ano, mám tě ráda. Ano, chci být tvoje. Ano, ano, ano. Stačí ti to, nebo máš ještě něco na srdci?
0: Ležela mi na něm převeliká tíha.
1: Smím se s tebou o ní rozdělit?
0: Musela bys blíž ke mně.
1: Ještě blíž?
0: Až do mých očí.
1: Co vidíš?
0: Čelo bílé jako z alabastru. Oči modré jako kvítek rozrazil. Ústa jako když rozpučí v poli vlčí mák.
1: A co srdce tvoje? Nebolí už?

Kreško se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.

0: Kdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na

0: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v mé tady ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušouné.
0: Dneska vám holky a kluci s Janou představíme rádio. Co říkáte?
1: A taky lidi, kteří v rádiu pracují, jako třeba mistr zvuku.
2: Ahoj holky, ahoj kluci.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak holky a kluci, teď jste slyšeli někoho, koho v rádiu jen tak neuslyšíte a přitom je hrozně moc důležitý.
1: Právě jste totiž slyšeli mistra zvuku Jirku.
0: Mistr zvuku? To není mistr světa, ale mistr zvuku je vlastně takový rozhlasový kouzelník, který nás může vzít úplně kam chceme. Jani, kam bys chtěla ty?
1: K moři.
2: Není problém.
0: No, vidíš to? A mohl by tady u moře třeba i štěkat pes, prosím.
1: Jú, a co kdyby tady na pláži fandili děti hokej?
2: Prosím, jak si přejete?
0: Díky za ukázku tvého kouzlení, Jirko. Ale víš co, další zvuk, který máš přichystaný, vůbec neprozradíme?
1: Bude to totiž naše dnešní hádanka.
0: Ušounova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, nastražte uši. Pozor!
0: Jde sem. Holky a kluci, zase si to odpočítáme a řekneme to pěkně na jednou. 3, 2, 1. Lev!
1: Výborně, kamarádi. Lva jste poznali skvěle a už taky víte, jaká kouzla umí takový mistr zvuku. A hned po písničce vám svá kouzla ukáží moderátoři. Písničku jsem vybrala speciálně podle nejušatějšího moderátora v místnosti.
0: Jo, kdo to asi je?
1: Hádej třikrát.
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Jo, Jana se mi často směje a říká mi ušaté torpédo, místo toho, aby mi říkala pane moderátore, ušoune, rušoune.
0: Tak promiňte, pane moderátore, ušaté torpédo, tedy chtěla jsem říct, pardon, pane moderátore, ušoune, rušoune.
1: Holky a kluci, další, kdo v rádiu pracuje, je moderátor. O tom jste určitě už slyšeli, nebo spíš toho už jste určitě slyšeli.
0: Třeba moderátory Ušounovy pohádkové školky slyšíte právě teď, že ano?
1: A protože moderátor provází pořady, musí umět hezky mluvit.
0: A tak to trénuje jako třeba my s Ušounem.
1: Jani, co kdybychom se teď navzájem vyzkoušeli?
0: Dáme si dneska navzájem úkol jazykolami.
1: Jo, přesně to jsem myslel, že si budeme lámat jazyky. Ušounův úkol.
0: Tak Ušouné, to bude těžké, soustřeď se. Na klavír hrála královna Klára.
1: Na klavír hrála královna Klára, na klavír hrála královna Klára, na klavír hrála královna Klára, na klavír hrála královna Klára.
0: Ušoune, tobě to jde jedna radost, ty jsi trénoval.
1: Jo, to víš, to já jsem takový jazykolámací Ušoun.
0: Hezky Ušoune, a vy taky holky a kluci.
1: A teď já, Jani, mám pro tebe na oplátku taky těžký jazykolam. Naolejuje litě Julie, či nenaolejuje litě Julie?
0: Naolejuje litě Julie, či nenaolejuje litě Julie?
1: No ještě rychle.
0: Naolejuje litě Julie?
1: Jo! Ty jsi to dokázala, ty máš taky ten jazyk pěkně olámaný z těch písniček i z jazykolamů. No tak pozor, holky a kluci, celkem to jde, slyším, že jste se taky trošku trápili, ale jestli chcete být dobrými moderátory, třeba právě v rádiu, tak musíte pořádně cvičit jazykolamy.
0: A dokonce je nemusíte jen říkat, můžete si ty jazykolamy i zpívat. Písnička Strč prst skrz krk právě začíná.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si dneska povídáme o rádiu.
1: Věděli jste, holky a kluci, třeba to, že nejvíc ze všeho děti na rádiu Junior poslouchají velkou pohádku, tu, co vysíláme večer před spinkáním?
0: A věděli jste, že máme v rádiu Junior moc milé strašidílko?
1: Jo, moc milé, myslíš to, které ti pomáhá jak může. A ty mu na oplátku říkáš ušaté torpédo.
0: No, přesně to myslím. Mám ho moc ráda a holky a kluci taky. Takže už se kvůli ušatému torpédu vůbec nezlobí.
1: No, dobře, tak se nezlobí. Když je tak milované, no tak co by se teda zlobilo, že jo, když holky a kluci i tady Jana milujou úplně moc.
0: A když už se nezlobí, tak může holkám a klukům klidně představit dalšího člověka, který v rádiu pracuje.
1: Ano, pozor, to je velmi vážený rozhlasový režisér nebo rozhlasová režisérka.
0: A právě oni pro vás připravují pohádky, hry a četby.
1: Ano, ti to vlastně řídí. Vyberou do pohádky herce, ten tu pohádku potom namluví, potom taky připraví hudbu, to jakože někomu řeknou, aby připravil hudbu, nebo aby připravil, pozor, teď to bude zvláštní slovo, jo, speciální efekty. To jsou právě třeba nějaké rány, bouchání, rzání, hromy, blesky, pšoukání třeba.
0: No, tak. A víte co, pojďme si jednu pohádku pustit.
1: Ušounova pohádka.
2: To je zima zlá. Stěžoval si zajíc. Tak dlouhou a zlou zimu si nepamatuje ani můj dědeček, řekla veverka. Ani moje prabába, řekl jezevec. Je to s námi špatné, přátelé, povídá zajíc. Musíme něco podniknout, nebo zahyneme. Ale co? Povzdychla si veverka. Však já vím, co. Usmál se potutelně jezevec. Když mě poslechnete, dobře se najíme a posedíme v teple. Mluv, kamaráde, vyhrkl hladový zajíc. Víte co? Půjdeme pogratulovat lišce. Je to kmotra lakomá, ale však my se na ty její dobroty dostaneme. Liška má svátek, podivil se zajíc. Nebo snad narozeniny? Zeptala se nedůvěřivě veverka. Nemá svátek ani narozeniny, řekl jezevec. Ale když jí namluvíme, že všechny lišky mají dnes svátek, jistě nám uvěří. To je možné, naše liška je velmi ješitná, usoudil zajíc. A moc ráda se nechá chválit, řekla veverka. Pojďme. Ale jeden po druhém, aby si nemyslela, že jsme se na ní domluvili, radil moudrý jezevec. Já půjdu první, nám nedá nejvíc. Liška si právě pekla ve svém domku palačinky. Když zahlédla oknem hosta, honem schovala palačinky do komory, ocasem rozehnala vůně, pustila do světnice trochu zimy a dělala jakože uklízí. Milá a roztomilá naše krásná lištičko, spustil jezevec sladce. Jak jsem šťastný, že ti můžu blahopřát k dnešnímu slavnému dni. K slavnému dni? Divila se liška. Jaký pak je dnes slavný den? O, ty naše milá lištičko, nebuď skromná, nedělej, že nic nevíš. Což pak jsem první, kdo ti přišel blahopřát? O, toho si vážím. Právě ty si nejvíc zasloužíš, aby se ti všichni poklonili.
0: Než se Liška vzpamatovala, už tu byla Veverka a spustila ještě oslavnější blahopřání. Sotva domluvila, vstoupil zajíc a nejvybranějšími slovy zahlaholil svou gratulaci. Takové chvalospěvy dělali ješitné Lišce moc dobře a uvěřila, že Lišky mají dnes svátek. Jen jí mrzelo, že bude muset gratulanty pohostit. S hranými rozpaky je zvala ke stolu, každému předložila misku s jediným oříškem a ždibečkem sušené zeleniny. Jezevec šibalsky mrkl na zajíce a Veverku, obřadně vstal a prohlásil.
2: Milá Lištičko, nepřišli jsme kvůli pohoštění a nepřišli jsme ti pouze štěstí popřát, ale my ti štěstí přinášíme. Vyhlédli jsme ti spanilého ženicha, který si zaslouží tvou lásku.
0: Moment, drahý Jezevče, přerušil ho zajíc. Tvoje slova jistě mají cenu zlata, ovšem žádná chvála nenahradí to, co naše milá Lištička spatří na vlastní oči. Proto navrhuji, aby se na švarného Lišáka šla podívat. Může se na ženicha podívat jen z dálky a když se jí nebude líbit, najdeme jí jiného.
2: Liška se honem pudrovala a česala, po ženichovi dlouho toužila a chtěla se mu zalíbit.
0: Moji milí, jak jste hodní, ale, koktala Liška a je to opravdu krásný ženich. Sami říkáte, jak jsem hezká a ušlechtilá. Já si chudého nevezmu.
2: Sama se, Lištičko, rozhodneš. My tě k němu jen dovedeme, řekl jezevec, a poneseme tě jako královnu. To si nechala Liška líbit. Jezevec a zajíc nesli Lišku na ramenou a Veverka jí nadnášela ocas jako závoj. Přišli k lesu.
0: Tady za smrčkem teď počkáš, milá Lištičko, a my za malou chvíli půjdeme kolem tebe s tvým nápadníkem, řekl jezevec. Když se ti nebude líbit, stačí mrknout a my tě zase odneseme domů. Když se ti zalíbí, odnese si tě sám.
2: Liška se skryla za smrček a čekala a čekala.
0: Jezevec, zajíc a Veverka ovšem ženicha nehledali, bez tak o žádném nevěděli, ale honem se vrátili do Liščí chaloupky, tam se najedli, napili a dobře se poměli. Za hodinu se vrátili k promrzlé Lišce a jezevec pravil.
2: Máš nedočkavého ženicha, milá Lištičko. Příliš po tobě toužil, nevydržel na nás čekat a rozběhl se do chaloupky. Právě nám vrána hlásila, že tvůj nápadník netrpělivě čeká před dveřmi.
0: Sotva domluvil, Liška uháněla domů.
2: Že tam žádného ženicha nenašla, bylo přátelům...

0: Vážně miluju.
1: A už on tady, holky a kluci, zná každé studio, každýčký mikrofon a možná i každý čudlík.
0: Vždyť jsem strašidlo rozhlasové. Jo, jo, to je pravda. Ale víte, na co jsme zatím úplně zapomněli, Jani?
1: Na co? Už jsme kamarádům představili mistra zvuku, vyzkoušeli si jazykolam, aby mohli být moderátory jako my s Ušounem, řekli jsme jim o oblíbené velké pohádce i rozhlasových režisérech.
0: Ale úplně jsme zapomněli holkám a klukům říct, že když se v rádiu natáčí nebo vysílá, musí být na chodbách úplné ticho.
1: Máš pravdu. Jak se nad studiem rozsvítí červené světlo, znamená to, že se tam natáčí nebo vysílá a každý, kdo jde okolo, musí být úplný tichošlápek.
0: Víte co, holky a kluci, pojďme si to s písničkou všichni vyzkoušet. Stoupněte si pěkně na špičky.
1: A během písničky si pěkně vyzkoušejte našlapovat lehce.
0: A tichou lince.
2: Ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap.
3: Jedna tlapka, druhá tlapka,
2: ťap, ťap.
3: Posloucháme ticho šlápka,
2: ťap, ťap.
3: Jak si tady tiše šlapka,
2: ťap, ťap.
3: Jedna tlapka, druhá tlapka,
2: ťap, ťap.
3: Ticho šlápku, mlcho šlápku,
2: ťap, ťap.
3: Ukaž nám svou měkkou tlapku,
2: ťap, ťap.
3: Snad ti na ní roste peří,
2: ťap, ťap.
3: Tomu se však těžko věří,
2: ťap, ťap.
3: Snad máš na ní vátičku,
2: ťap, ťap.
3: Bys nevzbudil mátičku,
2: ťap, ťap.
3: A nebo květy pampeliší,
2: ťap, ťap.
3: Ty jsou možná ještě tiší.
2: Ťap, ťap.
3: Jedna tlapka, druhá tlapka.
2: Ťap, ťap.
3: Posloucháme ticho šlápka.
2: Ťap, ťap.
0: Holky a kluci, krásně v naší dnešní pohádkové školce tiše tichou lince našlapujete.
1: Jste šikulové a můžete si to pěkně zkoušet i dál, protože naše dnešní Ušounova pohádková školka pomalu končí.
0: Tak to tedy ne!
1: Ale Ušoune, vždyť přece víš, že se s kamarády uslyšíme zase zítra.
0: Ano, to vím, ale víš ty, že jsme dneska ještě nespívali.
1: No to máš pravdu.
0: To by mě nenapadlo, že na zpívání zapomeneš zrovna ty, že ty jsi u naší kamarádky čarodějnice Bláboli vypila dneska zapomínací čaj. Počkat, počkat, počkat, počkat. Vyzkoušíme to. Dobře se na mě podívej. Jak se jmenuju?
1: Víla a Málka?
0: Jo, jo.
1: Ne, dělám si legraci. Jsi rozhlasové strašidýlko Ušoun Rušoun. Já zapomínací čaj nevypila a proto už taky vím, jakou lidovou písničku máme dneska v plánu.
0: No, no, no, tak schválně, no. Co?
1: Andulko Šafářova.
0: Správně.
1: Tak jdeme na ní.
0: Ušounovo zpívání.

0: se nám zase pěkně povedla písnička, viď? Ale ta Andulka tu svoji práci nedělá moc dobře, viď, když jí ty husy utekly.
1: To máš pravdu, rozhodně ne tak dobře, jako naši mistři zvuku, moderátoři a režiséři.
0: Nebo paní mistrové zvuku, moderátorky a režisérky, o kterých jsme v dnešní, tedy mé pohádkové školce, mluvili, protože to jsou lidi, kteří pro vás dělají rádio.
1: Ve skutečnosti je ale lidí, kteří v rádiu pracují, abyste mohli poslouchat oblíbené pořady daleko víc.
0: Jo, ale všechny bychom v jedné školce nestihli vyjmenovat.
1: A tak si o rádiu řekneme víc zase někdy příště. A teď?
0: A teď vás poprosíme o obrázek?
1: Namalujte nám, jak si představujete rádio, o kterém jsme dneska mluvili.
0: Nebo třeba namalujte svého oblíbeného moderátora. Nechci vám tak úplně napovídat, ale počáteční písmena toto úžasného moderátora jsou U a R, jo?
1: A má velké uši.
0: Jo. Nebo třeba můžete namalovat pana režiséra nebo paní režisérku.
1: Oni už si holky a kluci poradí. A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Oni už prostě budou vědět přesně, co s tím obrázkem mají udělat a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a poslouchejte nás v Rádiu Junior.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi milovaný moderátor Ušoun Rušoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si pustíme písničku Nadnárodní umělkyně od Kašpárka v rohlíku. A to proto, že herci, zpěváci a vůbec umělci jsou v rádiu samozřejmě taky jako doma.
0: Jo, jako třeba ty.
1: A jako ty.
0: Jo. Ušounova písnička

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Dnes ráno nevstanu z postele, dnes ráno nebudu vstávat, je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky.

mám naběhlou žílu, staženou cévu a nervový tik.

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj, krásnou třetí odpolední hodinu 1. březnového úterka přejeme Mezi námi zvířaty. Když si čtu, a já třeba si teda hodně čtu o zvířatech, tak tady na webu píšou. Obrovská krysa afrického původu získala v Kambodži vyznamenání za statečnost. Statečnost krysa Magava projevila při detekování nášlapných chmyn, kdy vyčistila více než 141 tisíc metrů čtverečních půdy, což lze srovnat s 20 fotbalovými hřišti. Teď nosí na krku zlatou medaili za statečnost a oddanost službě. Z dosavadních držitelů ocenění je Magava první krysou. Dříve i dostávali výhradně psy a kočky. Takže když tohle čtu, vůbec nemůžu věřit, že to báječné zvíře je mým hostem v Rádiu Junior úplně poprvé. A abych to aspoň trošku zachránila, tak máme tu hned krysí dvojku. VIP samce Martyho a holku Cácu. A protože každý mají svou lidskou mámu, tak jsou tady samozřejmě obě a obě Zuzany. Zuzana Dobijášová a Zuzana Jarošová, chovatelky, já vás tu opravdu ze srdce vítám.
2: Dobrý den. Dobrý den, děkujeme za pozvání.
3: Dobrý den.
1: No, vzpomenete si, kdy jste slyšeli o obrovských krysách jako o zvířeti poprvé?
2: Tak to už bude asi 20 let a četla jsem vlastně kdysi článek právě o tomhletom, jak krysy africké hledají miny. A pak jsem se, protože jsem byla chovatelem různých zvířat, především hlodavců, a vlastně tyhle ty krysy mě velice zaujaly, tak pak jsem se začala pídit, jestli vůbec vlastně lze tady v Česku tu krysu sehnat. A podařilo se mi to až vlastně po dalších 10 letech.
1: A co, v čem byl problém?
2: Ono jich je tady málo. Těch jedinců dneska už se nesmí dovážet z Afriky, takže ono vlastně sehnat tu krysu vůbec nebyla jednoduchá záležitost. A tenkrát před těma zhruba 20 lety jsem byla v kontaktu s jednou chovatelkou z Plzně, která snad jako možná jediná měla tu krysu opravdu doma. No a bohužel tam se teda nepodařil odchov, takže jsem potom až posléze tedy narazila na nějaký inzerát a pořídila jsem si svoji první krysu, kterou teda mimo jiné mám doteďka. Je jí skoro 9 let a pořád je pěkná.
1: No a vy, paní Zuzano, druhá?
3: No, tak já jsem se dozvěděla o Cáculce vlastně od Zuzky Dobijášové, která ji nabízela. Nejdřív jsem váhala, no ale pak nakonec zvítězily Cácení oči.
1: Takže, abychom to... Vy máte chovnou stanici, nebo chovatelskou stanici vlastně na ty krysy a vy máte jenom miláčka Cácu.
2: Ne, taky chovatelskou. My jsme asi vlastně tady v republice jediné dvě chovatelské stanice, které tady jsou.
1: A obě tady v Rádiu Junior. No tak to je úžasná věc. No, já se potom ještě zeptám, proč a nebo co zapříčinilo, že jste se do těchto zvířátek tak zamilovali. Já už jsem totiž trochu taky zamilovaná, protože jsou opravdu teda, jsou hrozně milé, sympatické a krásné. Takže chápu, ale pozor, tady se taky píše na internetu. Krysy v Africe pomáhají i lékařům. Jsou schopné rozeznat vzorky pacientů nakažených smrtelnou tuberkulózou za 20 minut, zatímco laboratoř na tom pracuje 4 dny. Lékaři tvrdí, a teď cituji, lidé se domnívají, že krysy jsou našimi nepřáteli. Jakmile ale uvidí, jak fungují a pracují, hned zapomenou na jejich pověst a zamilují si je. Takže to není nic zvláštního, že jsme se zamilovali. Zamilovat se můžete taky, milí junioři. Já, jak jsem řekla, už to mám na krajíčku. No a ptát se budeme taky společně, takže pište na radiojunior@rozhlas.cz anebo volejte na 800 199 199. Pro jednoho z vás tu Daniela Odrážková nachystala dárek Lesní školu, co nás les učí o životě. Je to krásná knížka. David Janečka posílá písničky. A mými hosty jsou Zuzana Dobijášová a Zuzana Jarošová, chovatelky obrovských krys, které tu máme samozřejmě taky. Je to Marty a je to Cácorka. Takže krásnou hodinku Mezi námi zvířaty přeje Veronika Hajková, zvířecí agentka Rádia Junior.

0: se mi zdá, že nám někdo volá. Haló, haló, máme telefonát.
1: Ahoj, tady Justý.
0: Ahoj, Justý. Tak povídej, jsme zvědaven, co jsi na nás připravila.
1: Jaký byl nejvtipnější zážitek s Krysou?
0: Nejvtipnější zážitek s Krysou? Tak povídejte, dámy.
2: Tak za mě, tak zrovna Marty. Za chviličku jsem ho nechala v autě a potřeba jsem asi 10 minut byl sám v autě a oni jsou velice chytří a nesmíte jim ukázat, že něco jde otevřít, že něco jde rozdělat, takže okamžitě oni si to pamatujou. No on si rozepnul domeček a když jsem přišla, tak mi běhal po palubní desce. Takže jeden teda ze zážitku.
0: No já myslím, že dobře, že neodjel. Jako, proto měl určitě taky okoukaný. A co vy, druhá paní Zuzko?
3: No, celá dcerka, když byla ještě malinká, tak měla k sobě potkanku podivokou, tak se spolu honili. A já jsem cácorce dávala kšíry, ty se dávají, když třeba je člověk u veterináře, tak aby ji mohl pořádně držet. Tak cácorka se venčila s kšírama a potkanka viděla, že má kšíry, tak na ní skočila, chytla se jich a běhla s ní po zádech takhle po pokoji, dokud ji nesetřásla. Ale piškotka hnedka naskočila, asi se jí to hrozně líbilo, takový žokej krysí.
0: Tak co, Justy, líbilo by se tě mít doma takový zvířátko?
1: Jo.
0: A ty máš něco?
1: Jo, mám kočku.
0: Aha, no vidíte, to je zajímavé, jestli by tohle fungovalo dohromady s kočkou.
2: Funguje. Záleží vždycky na jedinci. Takže oni se dokáží skamarádit i se psem, s kočkou, nebo s jakýmakoliv dalšíma zvířátkama, ale je to vždycky individuální. A vím, že třeba paní, co ode mě má mládě, tak má kočičku, respektive koupili, už teda krysa byla doma, koupili kocourka a krysák a kocourek jsou nerozluční přátelé, protože žerou ze stejné mističky, kocour běhá krysákovi do klece, jo, jsou, prostě běhají spolu, hrajou si spolu úplně bez problémů.
0: Takže naděje tady je, tak Juto, máš ještě nějaký, prosím, dotaz?
1: Už ne.
0: Tak moc děkujeme za zavolání a přejeme, aby se ti to třeba někdy povedlo rozšířit ten zvěřinec doma. Děkujeme moc, ahoj.
1: Ahoj.
0: No, já se chci jenom zeptat, zdali vy jste byli jako holčičky, takový ty, asi jste nebyli ty holčičky, který se, počkejte, mně se zdá, že my máme tady ještě jeden telefon. Haló, haló. Haló, haló, dovolal se ještě někdo? Tak nevím. Haló, haló. Dovolal se k nám někdo ještě? Tak. Asi jo,
1: dobrý
0: ale...
1: Den.
0: No, dobrý den. Copak? Tam mi něco šeptem, jestli to není taky čertem. Máte dotaz?
1: Jo.
0: No, tak jsem s ním.
1: Viděli jste Stranger Things?
0: Halo, halo?
1: Viděli jste Stranger Things?
0: Stranger Things? To je nějaký film?
1: No.
0: Tak to jsme asi neviděli. Tak jestli už nemáte žádný další dotaz, tak my budeme pokračovat, protože už tady na mě bliká písnička, takže si pustíme písničku a když si to rozmyslíte, tak ještě nějaký ten dotaz můžete zavolat.
1: Tak jo.
0: Tak jo, tak zatím, pa. A my si dáme tu písničku.

Vypadá to, že máme telefonát další. Halo, halo. Kdo pak se k nám dovolal? Dobré odpoledne. Tak, smůla, hrajeme dál.

0: Posloucháte Mezi námi zvířaty. Dnes máme vzácné hosty, krysy africké, a my jsme si je vlastně ještě nepředstavili. Představili jsme paní chovatelky Zuzanu Dobijášovou a Zuzanu Jarošovou, ale ty dva naše zvířecí hosty bychom měli taky představit. Takže Marty, já jsem se dočetla, že to je VIP samec. Co to znamená?
1: My chodíme na výstavy, byli jsme několikrát v televizi a vidíte, že Marty se dokonce ozývá, mi to tady potvrzuje, viď, že je VIP, takže on je takovej, je zvyklý vlastně chodit na takovýhle akce.
0: Takže je to ostřílený harcovník, tak, takový už.
1: Je to VIP.
0: Takže VIP, samé. Jasně. No a cácorka?
2: Cácorka, my chodíme spolu na výstavy, kde si je lidi prohlížejí, kde znáší různý dotazy, ale cácorka je klidná, nechá se chovat, nechá se hladit, ovšem doma se mi promění vždycky v čerta.
0: Takže
2: je to čertice.
0: No, my teda zkusíme, jestli tentokrát ten telefonát už klapne. Halo, halo, kdo pak se k nám dovolal? Tak já nevím, dneska nás to nějak teda zlobí, takže to necháme být a přečteme si nějaké vaše dotazy, jo? Tak, kolik máte doma každá krys a jak často jim měníte podestýlku, ptá se Janička z České Bělé.
1: Tak já jich mám 6 dospělých, což je taková horní hranice pro mě. A teď momentálně jich je 9, protože se mi před 2 dny narodili 3 miminka. Teda ne mě, ale mojí kryse.
0: 3 miminka se narodily, tak to je krásný. No tak jak dlouho takový miminko je miminkem a kdy je ta krysa dospělá?
1: Krysa je dospělá cirka kolem těch 8-9 měsíců. V druhém roce ještě zesílí většinou, takže ještě trošičku zmohutní. No a miminko většinou vlastně pár týdnů je to miminko a pak už je to taková krysička, tak v podstatě velikosti potkánka, a už je to velice hravé stvořeníčko, dostává taky krysí pubertu, tomu říkáme, kolikrát se trošičku i zasmějeme, někdy to k smíchu moc není, záleží vždycky na každém jedinci, jak vlastně to probíhá, takže zhruba tak.
0: Já ještě zkusím jednou ten telefon. Halo, halo, kdo pak se k nám dovolal?
3: Dobrý den, tady Madlenka.
0: Madlenko, ahoj. Tak povídej.
3: Tak já mám dotaz, kolik mláďat se tak ročně narodí.
0: Myslíš jedné kryse nebo v chovatelské stanici?
3: V chovatelské stanici.
0: Tak řekneme obojí.
3: Obojí.
0: No, obojí.
2: No tak u mě tak jednou, dvakrát do roka, ale já cácorku mám krátce, takže zatím jsme měli během roku 6 mláďat.
0: 6 mláďat.
2: Ale ono je to vlastně samice od samice. Někdy má 2 mláďata, cácorka jich teda měla 5, některé samice mají 2-3, je to strašně individuální u těch holčiček. No.
1: Běžně se rodí tak 2-3 mláďata, 4 a víc, to už je nadstandard. No a já mám třeba jednu samici, ta má opravdu mláďata jednou do roka. Takže není to jako u myšek nebo potkánků, že by se jich rodilo třeba 10, bohužel v žádném případě. Taky se stane, že třeba má myška jenom jedno mládě.
0: Delenko, tak má

0: Nevím, jak by tady odpověděly dámy.
1: Ono tohleto s krysou v podstatě moc příbuzné není. Oni mají lícní torby a spíš jsou příbuzné s křečkama, než s krysama.
0: Aha, tak to je zajímavý. Tak odpověděli jsme k tvému, k tvé radosti, Magdalenko?
2: Ano.
0: Tak moc děkuju za dotazy. No a my si vlastně, počkejte, já se podívám, jestli tady nemáme další telefonát. Halo, halo? Dovolal se k nám ještě někdo? Ahoj. Ano, povídej.
2: Rozbalili jste si někdy Kinder Joy?
0: Ty se na to taky ptáš, tak nám to vysvětli, co to je, prosím tě. Tam jsou nějaké myšky?
2: No, to je jako kdyby to čokoláda, kde je hračka.
0: No a ta hračka je myška, jo?
2: Aha.
0: Tak to jsme si nerozbalili, že my jsme už dámy, který se s Kinder vajíčkama nehrajou. Ale proč se na to ptáš? Máš pocit, že jsou tam ty... Tak nechtělo se mu na to odpovídat, klukovi, nevadí. My si teďko přečteme další z vašich dotazů, protože jich je tady teda opravdu hodně. Tady píše Regina, dočetla jsem se, že krysy africké jsou velké jako kočka. No tak, to úplně ne, že jo?
3: Koťátko.
1: No podle toho, jaká kočka. Oni mívají... až 2,5 i víc, i jsem zaregistrovala třeba jedna chovatelka 2,7 kila, takže jsou to takový 2 až 3 kilový myšičky a oni vlastně některé druhy koček jsou vlastně v téhleté velikosti.
0: Hlejte, máme další telefonát. Halo, dovolal se někdo, nebo se nám to vrátilo, ten hovor? Halo, halo?
2: No, dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Já jsem tady po druhý.
0: Ano.
2: Ty máme vajíčkama.
0: No, vidíš, ty se s nám ztratil. Tak povídej, proč se na to ptáš? Jak tě to napadlo spojit s tím naším povídáním?
2: Ani nebe mě, jak se mě to napadlo.
0: Aha. A máš ještě nějaký další dotaz?
2: No, jestli sledujete, to byl tady včera nějaký lollipop nebo to v rádiu.
0: Tak to, to nesledujeme, Broučku, my máme zvířecí pořad, jmenuje se Mezi námi zvířaty a vlastně povídáme se tady o zvířatech a dnes o těchto krásných velkých afrických krysách. To jsou zvířata, která jsou u nás velmi vzácná. Máme v Česku jenom 2 chovatelské stanice, takže bychom ten čas rádi věnovali jim. Tak pokud nemáš dotaz ke krysám, tak bychom dali příležitost ještě někomu dalšímu a poprosím tě, aby si prostě své dotazy k hudbě zavolal Kláře Novákové například, jo?
2: Jo, a mohl bych se zeptat?
0: No ptej.
2: Máte doma nějaký zvíře?
0: Další? Myslíš jiné než krysy?
2: No.
0: Tak to jsem taky zvědavá.
3: Já teda ne, protože já konkrétně mám ještě jednoho samce a ten nesnese žádné jiné zvíře. Ale asi bych v současné době jiné zvíře nechtěla, protože jsem úplně propadla krysám.
1: Já další zvíře doma taky nemám, protože opravdu, jak mám těch 6 jedinců a ono je potřeba se jim věnovat, to není to, že je zavřete do klece, takže další zvíře si nemůžu dovolit.
0: Takže děkujeme moc za dotaz. Já bych navázala na tady kolegu, který se k nám dovolal, juniora. Tohle jsem se chtěla zeptat, jak moc je ta krysa náročná na to, vlastně, abychom se jí věnovali. Jako někdo si třeba představuje, že se psem se musí chodit, to každý ví, že jo, s kočkou asi taky se musí jako hrát a to, ale ta krysa...
1: Je to v podstatě stejné jako se psem nebo s kočkou. Já tomu říkám, že je to takový malý pejsek. A oni se musí proběhnout, nelze je zavřít do klece, nebo jako samozřejmě nemůžou běhat někde přes noc na volno, ale i když jsou i tací, kteří je nezavírají, ale je potřeba se jim opravdu věnovat, jinak to zvířátko strádá a není samozřejmě potom psychicky v pořádku a mně už se dostalo právě několik takových jedinců.

0: kteří nebyli vlastně v dobrých rukou, tak se mi už takhle dostalo vlastně do ruky a jsou to totálně zničená zvířata a pak trvá, v podstatě mě trvalo vždycky tak rok, než jsem to zvířátko dala dohromady.
1: No, je to velice zajímavé téma. My si teď zahrajeme písničku a já děkuju moc všem, kteří nám napsali na radiojunior@rozhlas.cz, protože je to tady jeden zajímavější dotaz než druhý, můžete se na ně těšit. A teď si dáme Evu Farnou.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.
2: Tak, posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes máme tady hosty, inženýrku Zuzanu Dobijášovou a paní Zuzanu Jarošovou. Jsou to chovatelky obrovských krys. A máme tu i Martyho a Cácorku. Tak a máme od vás spoustu dotazů, takže já jsem se tady do nich začetla. No a zajímá nás, no nebo Vojtu, proč je Cácorka tak ospalá? Jak to, Vojto, vidíš takhle na dálku?
3: Cácorka je ospalá, protože teď ve skutečnosti má půlnoc, protože to jsou noční zvířátka, ale jinak večer ožije a jak jsem už jednou řekla, je to velká čertice.
2: Je to velká čertice. Tady ještě byl dotaz, proč tak ňulej, že mu tam pejsek doma štěká. Poslouchá se mnou můj hafík a jak slyší v rádiu kňuče, tak hned štěká. Proč to dělají? Proč takhle ňulej?
4: No tak Marty je výrazně upovídaný. Každá ta krysa se projevuje trošičku jinak, ale Marty teda ten opravdu takhle rád povídá. A jak ho tady hladím, tak on si tady vlastně takhle vrní.
2: Takže to není, že by se bál, ono je mu dobře. Ono tak, když kočka přede.
4: Jo, v podstatě je spokojený.
2: Takže tady už jsme viděli, tyhle některé dotazy jsme...

0: Jestli vlastně mají něco společného tyto krysy s laboratorními potkany. My jsme už řekli, že moc příbuzní nejsou, že jo?
1: Vůbec nic nemají společného. Jenom v podstatě fyzickou podobu.
0: Tady se junioři ptají, jak vlastně, jestli vaše krysy taky vyhledávají miny v Africe nebo v Kambodži teda. Já myslím, že ne, že jo. To jako víte, že ne.
2: Ta dcerka tak vyhledává akorát pamlsky, který někdy vytratím z krabičky.
1: A to umí vyhledávat, to oni umí vyhledávat velice dobře a to ucítí, prostě jsou schopní rozkousat tašku, cokoliv, protože oni fakt mají perfektní čich, takže ty pamlsky, to jo, to umějí vyhledávat velmi dobře.
0: My máme pravděpodobně zase telefon, tak zkusíme, jestli nám to tentokrát někam nezmizí. Halo, halo, je tam někdo?
3: Slyší
0: nás? Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Ano, dobré odpoledne, tak se ptej.
3: No, mohl bych se zeptat.
0: Ano.
3: Jestli jakou pohádku teď dáváte?
0: Teď dáváme pohádku Mezi námi zvířaty o krysách afrických, které jsou velice šikovné a pomáhají lidem hledat miny a hledat nemoce. Máš k tomu nějaký dotaz?
3: No, já bych měl dotaz, jestli byste tam nemohli dát takovou písničku.
0: To bychom teď momentálně nemohli, jak říkám, my si teď opravdu povídáme o zvířatech. Takže děkujeme, já se tedy vrátím k vašim psaným dotazům. Prosím, nevolejte nám, pokud nechcete se ptát na naše hosty. Já jsem potom z toho taková nešťastná, když nemůžu pouštět ty písničky a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě zase se tady ptají na ty miny a tak dále. Tady píše Honza, že pouštní krysa, což asi myslí tohle, má při tom hledání těch min na hřbetě připevněné jakoby solární zařízení. Víte o tom něco, jak se tohleto dělá?
1: Tohle není pouštní krysa. Pouštní krysa je něco zase úplně jiné zvířátko. Mm-hmm. A jinak samozřejmě není problém na krysu připevnit kameru, když dostanou kšírky, lze na to dát kameru, lze na to dát de facto i malý solární panel a podobně. A jenom ještě s tou kamerou v poslední době vyhledávají i v sutinách, případně ještě pokud prostě tam najdou někoho živého, tak to je taková jakoby novější věc s těma krysama.
0: Takže už se lidi poučili, jak jsou šikovné a rozšiřují teda jejich pole působnosti. No, je tady taky dotaz, jak vlastně taková chovka vznikne, kdyby si, třeba tady píše Honza, kdyby si chtěl založit chovatelskou stanici, tak co by proto měl udělat?
1: Tak úplně obecně chovatelská stanice je pro členy Českého svazu chovatelů, takže první věc je stát se členem svazu chovatelů. A pokud jsem členem a chovám tedy příslušná zvířata, tak si pak můžu zažádat o chovnou stanici.
0: Mm-hmm. No a vy jste to takhle udělali, že jo? A je tady nějaká podmínka, kolik těch zvířat musí být?
1: Není.
0: Jsou nějaké variety? Nebo provádíte při tom chovu i nějaké šlechtění?
2: Ne, protože krysa je prostě krysa.
1: Ono to v podstatě ani nejde. Oni víceméně barvu mají stejnou, i když my už zase víme a poznáme to na nich, že jsou tam jemné odlišnosti ve zbarvení, ale není to zase třeba jako u potkánků, prostě ta barva je de facto stejná a liší se pouze podle toho, z jaké části Afriky jsou. Takže jsou třeba světlejší, mají světlejší bříško, tmavší bříško, ale obecně mají vlastně všechny stejnou barvu.
0: Jo, takže to není jako u ostatních myšek, které jsou třeba pestrobarevné různě a tak dále.
1: Ne, určitě ne.
0: Tak a jo.
1: Co je pro ně charakteristické, takže mají konec ocásku, je bílý.
0: Aha, já hned koukám, jak to je. Jo, děti. Konec ocásku.
1: Ruším Marťu.
0: No jo, oni mají, ale co konec? Mají půlku ocásku bílý. No to je krásný. To je krásný. Já se s váma musím potom vyfotit. Dáme si písničku.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Mými hosty dnes jsou chovatelky Zuzana Dobijášová a Zuzana Jarošová a jejich africké krysy obrovské Marty a Cáca. No a vy jste poslali spoustu dotazů, jaké jsou, kromě toho, že jsou geniální, už jsme to tady naznačili, že jsou geniální, a já jsem říkala, že se vás ještě dneska zeptám, jak jste se vlastně do nich tak zamilovali, tak možná, že to spolu souvisí.
1: Tak já už jsem to říkala, že jsem vlastně, já celý život mám nějaká zvířátka a hlavně jsem tíhla k hlodavcům, takže myšky, potkani, činčily a tak dále, prostě všechny hlodavci, akorát, že třeba u těch potkánků oni žijou krátkou dobu. A proto jsem koukala právě po těch krysách, protože teď třeba, co mám nejstarší samici, tak má nebo bude mít, doufám, letos 9 let. Takže ta doba dožití samozřejmě delší. A nevím, já jak jsem si pořídila první krysu, tak jsem se do nich tak úžasně zamilovala, že už v podstatě nemám potřebu jakýkoliv jiný zvířátko.
0: Tak tomu rozumím.
2: No, já krysy mám ráda za to, jak jsou učenlivé a potom, jak se na člověka navážou, že někdy i ty nálady dokáží vstřebat. Když jsem smutná, tak přijdu k Cácorce, řeknu jí problém, ona mě volízne a jde zase do baráčku. Taková ta nálada mezi náma funguje.
0: No, jak oni doma žijou? Vlastně víte o tom, jak žijou v přírodě tyhle ty krysy?
1: No, oni se pohybují, tuším, až do výšky nějakých 2 500 metrů. Žijí většinou někde v nějakých savanách, živí se bobulema, oříškama, sem tam zdobnou nějakého červíčka a de facto mimo lidí nemají v Africe přirozené nepřátele. Takže to je tak jako zhruba o těch krysách. A vlastně díky tomu, že se objevily jejich úžasné schopnosti, protože mají perfektní čich a sluch, tak díky tomu právě byla v Africe založena ta organizace, která je cvičí na vyhledávání min a detekci tuberkulózy.
0: Hmm. No, takže v té přírodě žijí v nějakých partách, nebo jsou to samotáři? Mají rodinky nějaké? A jak to je s tím chovem doma? Jestli je lepší chovat jednu nebo víc?
1: No tak takhle, o těch krysách je toho v podstatě známo poměrně málo. Mohou být samotní, určitě samci jsou teritoriální, takže samci rozhodně v žádných skupinách nebudou. Co se týče v domácnosti, tak tam samozřejmě záleží na tom, jestli si chcete krysu pořídit jako mazlíčka. Pak samozřejmě není problém vůbec chovat jednoho jedince samostatně, ale je potřeba se mu hodně věnovat. Je to opravdu malý pes, takže běžně třeba, když jsem s krysama začínala, tak jsem si je nosila do práce. Každý den se mnou ta krysa vlastně trávila celou dobu v práci a ještě potom večer jsem vlastně jí věnovala čas, že je opravdu potřeba, aby to zvířátko nestrádalo, tak se mu hodně věnovat a musí se proběhnout, nesmí být pořád zavřené právě proto, jak jsem říkala, aby nestrádalo.
0: No, dáme si písničku a pak si povíme ještě něco o tom jejich geniálním výcviku.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty a mými hosty jsou Zuzka Dobiášová a Zuzka Jarošová a jejich krysy obrovské africké Marty a Cáca a my vlastně bychom měli teď odměnit jednoho z vás za krásný dotaz, máme 21 mailů, takže já poprosím, jestli byste jedno číslo od jedničky do 21 řekli a ten šťastlivec vyhraje lesní školu. Co nás učí les o životě, sice úplně to není krysí téma, protože u nás teda krysy po lese neběhají, ale můžu vás teda poprosit o jedno číslo?
1: Tak Cácorka má 4 packy, takže říkáme 4.
2: Plus tak, od Cásek.
0: 4, já to beru od konce tu 4 tentokrát a máme tady Vojtu. Vojto, ptal jsi se, proč je Cácorka tak ospalá, takže dozvěděl ses to, teď dostaneš ještě knížku, jenom prosím tě, napiš adresu. Tak a my bychom tedy měli říct něco v tom smyslu, že ten výcvik, tady se na to všichni ptají, jako jestli to jsou ty vaše krysy, které v té Africe vlastně hledají miny anebo odhalují choroby, ale vy říkáte, že ne, pochopitelně, ale vy taky nějak trénujete, cvičíte s nima něco nebo zkoušíte nějak ty jejich dovednosti?
2: Tak já to mám prioritně jako mazlíčky a už při těch 6, co mám, tak na tyhle ty věci fakt není čas, protože kdybych se mohla věnovat jenom jim a nechodit do práce, tak je to něčem jiným, ale není to možný už stihnout.
1: Abych řekla za mě, tak u mě spíš Cácorka cvičí mě. Vždycky si vymyslí nějakou hrošťárnu a já ji musím hlídat a naučit se vlastně zabránit, aby někde nespadla, něco nerozkousala a podobně.
0: Čím vás překvapila třeba v poslední době, že dokázala?
1: Šplhá po noze stolu.
0: Fakt?
1: Vyšplhá se nahoru na stůl a pak na mě kouká, že něco chce.
2: Já mám jednu krysu, ta mi dokáže vyšplhat po hladkých dveřích z prchovýho koutu v podstatě téměř do 2 metrů a tam se procházet po poličkách.
0: Aha, že tak ona je s ním alegrace.
1: Ohromná.
2: Někdy je to hodně, hodně za hranicí legrace.
0: No já myslím, že teď jsou junioři na těšení, tak mohli bychom ještě zodpovědět 2 otázky. Jak lze získat takovouhle krysu? A jde o to teda samozřejmě, že by bylo dobré k ní mít i spoustu informací a nějakou tu chovatelskou podporu. A kde by vás v nejbližší době mohli junioři vidět?
2: Tak určitě, já to vezmu teda, pokusím se postupně. Krysu obrovskou lze získat právě třeba od nás těch chovatelských stanic, kdy my hlídáme, aby se nekřížili příbuzní jedinci mezi sebou. Takže vlastně u pod nás každá ta krysa má rodokmen, má průkaz původu a
0: jasně.
2: Jako víme vlastně a i vlastně hlídáme, kam ten jedinec jde. Jako není to jednoduchá záležitost. Jinak nás mohou vidět někde na výstavě, třeba na Four Pets.
0: Na Four Pets. A to bude, to je v dohlednu, že jo, Four Pets.
2: To bude někdy v dubnu.
0: Já vám chci moc a moc poděkovat za návštěvu zde, že jste sem přijeli i s těmi svými krásnými zvířátky a doufám, že tady nejsme naposled, že až bude zas něco nového, takže se sejdeme a probereme to. Je vidět, že junioři mají zájem o krysy, takže určitě to taky ocení. Takže děkuju mnohokrát a přeju šťastnou cestu domů.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Mými hosty dnes byly chovatelky Zuzana Dobiášová a Zuzana Jarošová.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neří

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Junior. Čau všichni, posloucháte Rádio Junior a od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Dnes je úterý 18. srpna, tak si pojďme společně užít dnešní odpoledne. Čeká nás společně celý týden. Každý den tady bude lifestyleový klub a s ním spojený zajímavý host. Ten ale dorazí až v 7. Už teď pro vás ale startuje odpoledne jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady, no a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
1: Minutové zprávy.
0: Na nádvoří hradu Špilberg pokračuje hudební festival Brněnské filharmonie. Ten nabídne návštěvníkům až do neděle koncerty klasické hudby ve spojení s jazzem a dalšími žánry. Pořadatelé navíc letos program rozšířili o jeden večer. Dnes od 20 hodin proto orchestr zopakuje včerejší koncert s hudbou z české videohry Kingdom Come Deliverance. V Kolářových sadech v Prostějově se dnes večer v rámci Mezinárodní noci pro netopíry setkají zájemci s těmito savci. Součástí akce je taky poznávací procházka, během které si návštěvníci vyzkouší měření přítomnosti netopírů ultrazvukovým detektorem. V Kuxu u Dvora Králové nad Labem začíná zítra festival Teatrum Kux. Přehlídka už více než 20 let oživuje tradici barokního divadla, hudby a umění. Festival potrvá do neděle 23. srpna a území na březích Labe mezi Dvorem Králové a Jaroměří připomene jako významné centrum barokní kultury. Dnes je oblačno až zataženo. Na jeho západě Čech se objeví déšť, který se bude rozšiřovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 18 až 22 stupni, no a v 1000 metrech na horách je kolem 13.

Dnes je pondělí 18. Rovnou jsem se spletla, holky a kluci. Je 18. srpna, ale je úterý, 230. den roku 2026. No a svátek má dnes Helena. Ženské křestní jméno Helena má řecký původ. Pochází z řeckého Helene, které se překládá jako světlo nebo pochodeň. Přeneseně tak jméno Helena znamená světlá nebo zářivá. Jméno Helena je nedílně spojeno s řeckými bájemi. V nich byla Helena nejkrásnější ženou na světě. Helena byla v mytologii manželkou krále Sparty, Melila, a kvůli lásce prince Parise taky příčinou trojské války. Jako Helénové se ve starověku označovali Řekové. Jméno Jelena, která má dnes taky svátek ve stejný den jako Helena, je pak taky ženské křestní jméno ruského a slovanského původu. Je to varianta jména Helena. Všem Helčám i Jelenám přeju krásný svátek. No a kdo má dnes narozky, je to třeba americký herec Edward Norton nebo slavný francouzský režisér Roman Polanski. Nám jste písničku Ocean Drive, kterou bych chtěla věnovat všem dnešním oslavencům, takže svátečním i narozeninovým. Doufám, že jste měli a pořád máte ten nejkrásnější den.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás ještě jednu zpravodajskou zajímavost. Jihočeští vědci se snaží omezit invazivní druhy ryb v tůních a rybnících na Vysočině a na Třeboňsku. Slunečnice pestrá nebo sumeček americký a další decimují populace chráněných obojživelníků na mnoha místech. Hydrobiologové proto vyvíjejí a testují šetrné pasti, které umožní nežádoucí ryby účinně odlovit. Z úlovky se vědci následně přesunou ke stanovišti, kde je změří a zváží. Zaměřují se hlavně na 4 druhy, střevličku, karase stříbřitého, slunečnici a sumečka. Za 2 roky na více než 10 lokalitách odlovili přibližně 100 kg invazivních ryb. Stovky invazivních ryb mohou napáchat obrovské škody. V tůních žije například čolek obecný i horský, byl tu zaznamenán i skokan ostronosý, no a jejich larvy či pulci mohou být právě vítanou kořistí třeba sumečka amerického. Ten nepohrdne ani dospělci čolků. Krajina na Třeboňsku je v České republice unikátní. Jde o krajinu s mnoha tůněmi, to nemá v České republice jinde obdoby. Zároveň je tu mnoho rybníků, ze kterých se bohužel šíří invazivní druhy ryb do těchto tůní a tím pak snižují biodiverzitu, která se tam nachází. Proto musí člověk zasáhnout. Hydrobiologové pasti vyzkoušeli v 10 tůních v Jihočeském kraji a na Vysočině. Každý z druhů reaguje trošku jinak na ty pasti, myslím z těch invazivních druhů. Zdokonalují se tedy nejenom samotné pasti, ale taky metody, jak ryby odchytávat. Cílem je na každé lokalitě snížit počet invazivních jedinců o 90%, a to minimálně.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Posloucháte Klub Rádia Junior a dneska si budeme povídat o Kanadě. Souvisí to i s tím, kdo za námi dneska přijde jako host do klubu a taky s tím, že Kanada je celotýdenní téma tohoto týdne v létě. Máme expedici Sever, severské léto s Rádiem Junior a postupně jsme ve vysílání probírali různé země, které jsou na severu a mají severskou atmosféru, no a došli jsme až ke Kanadě. Kanada je obrovská, bezpečná a přátelská země v Severní Americe. Je to druhý největší stát světa s nádhernou divokou přírodou, čistými jezery, horami a taky s vysokou životní úrovní. Můžete tu vidět spoustu zvířat v divoké přírodě. No a co vše Kanada nabízí, o tom si dneska právě budeme odpoledne povídat. Většina Kanady má kontinentální podnebí, na jihu tedy vlhké s horkými léty, sever země je potom pokryt ledem a permafrostem. Žije tu asi přes 41 milionů obyvatel. Hlavním městem je Ottawa, největším městem pak Toronto, no a mezi další velká kanadská města patří Montreal, Vancouver, Calgary nebo Edmonton. Byli jste už někdy v Kanadě? Nebo lákalo by vás se do Kanady podívat? Co by vás tam přesně tak zaujalo? Dejte mi vědět. Zajímá mě všechno, napište mi to na radiojunior@rozhlas.cz a nebo zavolejte. Číslo je 800 199 199.

Posloucháte Klub Rádia Junior a dneska si společně odpoledne povídáme o Kanadě. Mám tu pro vás pár zajímavostí. Rekordně nejnižší teplota v celé Severní Americe byla naměřena právě v Kanadě, a to oblasti Snak v Yukonu. Teplota byla -

Spisovatele Alana Alexandra Milna k napsání povídek o dobrosrdečném medvídkovi Pooh v originále Winnie the Pooh. Jestli i skutečný Baribal Winnie tolik miluje med, to nevíme. Historické prameny to neuvádějí. Pooh je ale jednoznačně největší fanoušek medu. A představte si, že pojmenování Kanada je vlastně taková úsměvná jazyková chyba. Vyplývá totiž z nedorozumění francouzského průzkumníka Jacquesa Cartiera. Když Cartier objevoval nový svět, domorodí lidé ho chtěli pozvat do své vesnice, což v jejich jazyce znamenalo Kanata. Cartier se domníval, že se tak nazývá celá země. A věděli jste, že 10% lesů naší planety se nachází právě v Kanadě? Stromy je pokrytá skoro polovina Kanady. Kromě lesů je pak v Kanadě i třeba obrovské nákupní středisko. West Edmonton Mall v kanadské Albertě je největším nákupním střediskem v Severní Americe. No a do roku 2004 dokonce měl tento nákupák i prvenství na celosvětovém žebříčku. Teď je tedy až na 10. místě. Nákupní centrum se rozprostírá na ploše 490 tisíc metrů čtverečních a najdete tu víc než 800 obchodů, fun park, kluziště, aquapark, kino, fitness, golfové hřiště nebo třeba kasino.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto. Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
1: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu Rádio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily. Ahoj!
2: Posloucháme Klub Rádia Junior, povídáme si o Kanadě a když se řekne Kanada, nemůžu nezmínit Niagarské vodopády, které tvoří přírodní hranici mezi Kanadou a Spojenými státy a patří mezi nejmohutnější vodopády na světě. Dosahují výšky 52 metrů, šířky 1200 metrů a jsou tvořeny třemi navzájem oddělenými částmi. Hřmící voda, duha, suvenýry, Niagary, to je prostě jedna velká přírodní show. Je to jeden ze symbolů Kanady a taky jedno z nejnavštěvovanějších míst na zemi. Věděli jste, že mezi hrstkou prvních odvážlivců, kteří se rozhodli sjet vodopády v sudu, byl i česko-kanadský kaskadér Karel Souček? Stalo se tak v roce 1984. Niagarské vodopády mají magickou sílu, jsou takřka neodolatelné, ale i tak většině návštěvníků stačí pozorovat je ze břehu. Jejich síla, burácení, okolní jedinečná přírodní atmosféra, pocit, že sledujete něco, co se vytvářelo asi zhruba 12 000 let v kombinaci se zážitky, které právě vytvoří okolo člověk, jako jsou ohňostroje, nechberoucí osvětlení, plavba pod vodopády. To vše dělá z Niagarských vodopádů jedinečnou turistickou atrakci a taky místo, které by nemělo chybět na vašem cestovatelském seznamu, tak to je takový tip. No a pokud pojedete vážně do Kanady, tak musíte samozřejmě navštívit i největší a nejnavštěvovanější kanadskou metropoli, tedy Toronto. Centrum města leží na břehu jezera Ontária. Právě zde je nejdelší sladkovodní písečná pláž, má 14 kilometrů. Dominantou je věž CN Tower o výšce 553 metrů a činí to teda z ní druhou nejvyšší volně stojící stavbu na světě. Odtud se pak můžete kochat výhledem do širokého okolí. Dočkáte se taky mnoha aktivit, jako a atraktivních míst, třeba nádražní budova Union Station má nádherný interiér, můžete navštívit hokejovou síň Slávy nebo Toronto Island, odkud se vám nabídne nezapomenutelný pohled na celé panoráma tohoto města. Je tedy opravdu pravda, že Kanada má hodně co nabídnout a o těch dalších věcech si budeme povídat zase za chvilku.

Holky a kluci, chci vám jenom připomenout, že se blíží vzkazovna, máme 17.31, takže po písničce Sabotáž od Lucie, kterou si teď dáme, nás bude čekat prostor pro vzkazovnu, to znamená, budu hrát dvě písničky podle vašeho přání a vyřizovat vaše vzkazy. Můžete třeba někomu popřát k narozeninám, k svátku, nebo ho jenom pozdravit, potěšit, je to na vás. Já se budu těšit na vaše zprávy, posílejte mi je na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz nebo můžete samozřejmě i zavolat, číslo je 800 199 199.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Právě odstartovala první vzkazovna úterka a první písničku si přeje Max. Je to song Jivin od Kinga Shaolina, takže si ji pojďme rovnou zahrát, Maxi.

Druhá písnička na přání je song od Kiary. Přeje si Rozárka tuhle písničku a vybrala si píseň Sweet Girl, takže to je druhý song, který si v dnešní první vzkazovně dáme. A pokud si chcete jednoznačně zaručit, že se na vás dostane v té druhé vzkazovně, která bude asi zhruba v 18.15 nebo možná už v 18.10, ani ne za hodinku, tak už teď pište svoje tipy na písničky na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Právě skončila vzkazovna a tu další budeme mít zhruba za půl hodinky. No a teď mám pro vás, holky a kluci v klubu Rádia Junior, soutěž. Pojďme si společně zasoutěžit. Dneska to bude o rodinnou vstupenku pro 4 osoby na předpremiéru animovaného filmu Tajemství džungle. Tahle předpremiéra se bude konat už tuhle neděli 23. srpna od 3 odpoledne v kině Atlas v Praze. Pokud vyhrajete tuhle rodinnou vstupenku pro 4, tak k tomu dostanete i plyšáka tematického a samolepky. A abych vás trochu nalákala, tak o čem že film bude? Největší dobrodružství tohoto léta na vás čeká v džungli. Animovaný film Tajemství džungle vypráví o nezapomenutelné prázdninové výpravě do amazonského pralesa, kterou zažije malá Elizabeth se svým bratříčkem a podivuhodnými kamarády. Film vypráví dobrodružný příběh dvou sourozenců ve venezuelském deštném pralese. Má silnou linku zaměřenou na vztahy mezi sourozenci a v rodině, především však na ochranu a vztah k přírodě. Já si myslím, že to bude krásný, i vizuálně to vypadá super. Takže kdo chce vyrazit v neděli do kina? Pojďme si zasoutěžit. Je to jednoduché, stačí vymyslet otázku na našeho dnešního hosta, který přijde po 7. hodině, tu nejzajímavější vyberu a vyhraje rodinnou vstupenku. Ale hostovi pak samozřejmě položím všechny vaše otázky. Do e-mailu radiojunior@rozhlas.cz pište otázky a dejte tam třeba i telefonní číslo na rodiče, ať se s nimi pak naše paní produkční domluví, protože se nebudou lístky zasílat elektronicky, ale budete zapsáni přímo v kině na guest listu. Posílám vám taky krátké info o našem hostovi, ať víte, na co se ho ptát a jak otázky vymýšlet. Přijde za námi Honza Klesnil, pracovník ve financích a hlavně cestovatel. Žil na vysoké škole půl roku v Kanadě, kromě Kanady, ale procestoval spoustu dalších zemí, několik států Afriky, nebo třeba Malajzii, Indonésii a Vietnam. Takže otázky na Kanadu a na cestování obecně budou určitě vítány a doufám, že se zapojíte do soutěže. Tak pojďme rovnou na to.

klubu Rádia Junior, který právě posloucháte, si povídáme o Kanadě. A pokud Kanadu navštívíte, rozhodně musíte vyrazit do jednoho nebo více národních parků, kterých má Kanada spoustu. Pardon. Příkladem je třeba Národní park Banff. Banff je nejstarším a nejznámějším národním parkem Kanady. Objevíte tu ty nejkrásnější scenérie skalických hor. Pokud se vám poštěstí, můžete mezi stromy zahlédnout medvěda Baribala. Park vás uchvátí přírodou plnou jezer, vodopádů, zelených luk a majestátních hor. Mezi klenoty zdejší přírody patří jezero Louis, jezero Moraine či jezero Peito s úchvatnou tyrkysově modrou barvou. Za oblídku stojí samozřejmě i stejnomenné horské městečko Banff. Jehož malebná atmosféra se vám bude určitě taky moc líbit. Pak je tu třeba na nabídku další park, Národní park Jasper, kde najdete to nejlepší z kanadské přírody a taky hezká, zajímavá místa, hory, ledovcové oblasti, průzračná jezera, vodopády nebo i horké prameny. Žije zde třeba medvěd grizzly, taky medvěd baribal, los, sob, kamzík, různé druhy jelenů. Jasper je domovem asi 69 druhů savců, rozprostírá se v provincii Alberta ve skalnatých horách a má 11 000 km čtverečních, což z něj dělá největší park v téhle oblasti. Nejvyšší horou parku i celé Alberty je Mount Columbia, která má 3782 metrů nad mořem. No a park byl původně založen jako lesní park v roce 1907 a byl pojmenován po obchodníku Jasperu Hawesovi. Později byl vyhlášen národním parkem a taky byl zapsán na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Parku je ale samozřejmě v Kanadě mnohem víc, takže si stačí vybrat třeba ten, co je nejvíc poblíž nebo který vás nejvíc zaujme. Tohle jsou jenom takové příklady.

0: Junior.
1: Holky a kluci, pořád posloucháte Klub Rádia Junior. Od mikrofonu vám pořád mává Eva Sinkovičová. Máme přesně 18.00, to znamená, že začínáme společně druhou hodinku našeho odpoledne. Povídáme si dnes ve vysílání o Kanadě. Krom toho si ale pouštíme taky super hity. V další hodince nebude chybět ani Zvídavec, druhá vzkazovna, četba na pokračování a prozradím vám, kdo dorazí jako host do dnešního klubu, i když už jsem to jednou u soutěže zmiňovala. Zároveň možná někdo zrovna neposlouchal a pustil nás až teď, takže budete moc nastražit uši a teď už jsou tu pro vás na začátek minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Na nádvoří hradu Špilberk pokračuje hudební festival Brněnské filharmonie. Ten nabídne návštěvníkům až do neděle koncerty klasické hudby ve spojení s jazzem a dalšími žánry. Pořadatelé navíc letos program rozšířili o jeden večer. Dnes proto orchestr zopakuje včerejší koncert s hudbou z české videohry Kingdom Come Deliverance. V Kolářových sadech v Prostějově se dnes večer v rámci Mezinárodní noci pro netopíry setkají zájemci s těmito savci. Součástí akce je taky poznávací procházka, během které si návštěvníci vyzkouší měření přítomnosti netopírů ultrazvukovým detektorem. V Kuksu u Dvora Králové nad Labem začíná zítra festival Teatrum Kux. Přehlídka už více než 20 let oživuje tradici barokního divadla, hudby a umění. Festival potrvá do neděle 23. srpna a území na březích Labe mezi Dvorem Králové a Jaroměří připomene jako významné centrum barokní kultury. Dnes máme oblačno až zataženo, na jihozápadě Čech se objeví déšť, který se bude rozšiřovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 18 až 22 stupni, v 1000 metrech na horách je pak kolem 13.

Hokej kluci, začínáme druhou společnou hodinku a po písničce Rockstars od Malika Harrise si dáme další díl Zvídavce. Tentokrát o tom, že bobří hráz může být dlouhá i stovky metrů. Kde je ta největší a proč je vlastně bobři staví? Poslouchejte a dozvíte se to. Souvisí to taky s Kanadou, trochu napovím. A pokud si o tom budete chtít ve vysílání ještě popovídat, klidně napište na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte. Číslo je 800 199 199.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Bobra jako takového jsme už ve Zvídavci rozebírali. Dnes se ale zaměříme na jeho stavby, tedy na bobří hráze, bobří hrady, nory a tak dál. Bobr začíná vždy hledáním vhodného místa pro noru. Teprve když není možné mít suchou část doupěte ve vysokém břehu a zároveň pod hladinou podzemní vody, vystaví bobr na povrchu hrad. Výstavba vhodného obydlí je pro bobra zkrátka základní potřebou. Pokud nepotřebuje hráz, tak se s ní nedělá, ale vždy chce mít k dispozici obydlí s východem bezpečně ukrytým pod hladinou, takže je často hrazení třeba. Dalším důvodem pak může být to, aby se mohl po vodě, ve které se cítí bezpečně, pohodlně dostat k potravě. Bobr si zkrátka umí upravit okolí k obrazu svému. Hráze mohou být až 2 metry vysoké a široké zkrátka tak, jak je potřeba. I desítky a desítky metrů. Bobr je buduje z větví, ale pokud jde o řeku, kde má proud sílu, používá bobr směs větví, kamenů a bláta. Vznikne tak funkční pevná hráz. Pokud bobrovi nestačí hráz, zvládne vybudovat i plavební kanál. Někdy si staví i celé dopravní systémy, jejichž prostřednictvím si dopravuje dříví na stavbu na místo, kam potřebuje. Bobr je s vodou neodlučně spjat. Nerad se od ní vzdaluje na více než 20 metrů. Ve vodě je totiž rychlý a obratný a na souši naopak pomalý. Živí se vodními rostlinami, rákosím, a v zimě ohlodává zásoby větví, které si natahal do doupěte. Hráz vytváří mimo jiné také proto, aby hladina, která se díky hrázi zvedne, přes zimu tak rychle nezamrzávala a on měl stále pohodlný přístup k zásobám potravy, které má ukryté na dně vodních nádrží. Vodu bobr využívá jako ledničku, natahá si na dno toku větve, zatíží je kameny a pak mu zůstávají čerstvé po celou zimu. Bobra v jeho vodním království je však celkem těžké spatřit. Za potravou a prací se vydává až po západu slunce. Právě proto, že jsou bobři tak dobří a výkonní stavitelé, může to být občas pro okolní přírodu i pro člověka celkem problém. Bobři mohou svými hrázemi změnit tok a zaplavit přilehlé území. Způsobují samozřejmě škody na stromech a také na polích, kde se rádi přiživují. Chutnají jim třeba brambory nebo kukuřice. Při hloubení svých nor také často navrtávají hráze rybníků, tím je mohou naprosto zbavit stability. Největší bobří hráz světa se nachází v Kanadě a je dlouhá neuvěřitelných 850 metrů. To znamená zhruba jako 8 fotbalových hřišť. Je zkrátka tak obrovská, že je možné ji spatřit z vesmíru. Generace bobrů ve výstavbě stále pokračují, takže uvidíme, co z tohohle veledíla bude za pár let. Co na tyto zvířecí stavitele říkáte? Viděli jste už někdy v Čechách bobří království? Já třeba na Šumavě a byl to vážně neskutečný zážitek. Holky a kluci, pokud chcete o tajemných bobřích hrázích někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Opět si teď v klubu Rádia Junior připomeneme, že dneska soutěžíme a soutěžíme o rodinnou vstupenku pro 4 osoby na předpremiéru animovaného filmu Tajemství džungle. Předpremiéra se bude konat tuhle neděli 23. srpna od 3 odpoledne v kině Atlas v Praze. Pokud vstupenku vyhrajete, tak vyhrajete i plyšáka a samolepky k filmu. O čem film bude? Bude dobrodružný, protože Tajemství džungle, animovaný film, vypráví o nezapomenutelné prázdninové výpravě do amazonského pralesa, kterou zažije malá Elizabeth se svým bratříčkem a podivuhodnými kamarády. Dobrodružný příběh odehrávající se ve venezuelském deštném pralese, to je něco. Má silnou linku zaměřenou na vztah mezi sourozenci, vztahy v rodině, ale taky na ochranu a vztah k přírodě. Chcete vyrazit do kina, tak pojďte soutěžit. Stačí vymyslet otázku na našeho dnešního hosta. Tu nejzajímavější vyberu a vyhrajete rodinnou vstupenku do kina. Do e-mailu radiojunior@rozhlas.cz napište svou otázku a potom už se propojíme. Dneska za námi dorazí Honza Klesnil, pracovník ve financích a taky cestovatel. Žil na vysoké škole půl roku v Kanadě, o Kanadě si budeme povídat hlavně. Krom toho ale procestoval taky spoustu dalších zemí, několik států Afriky, byl v Ázii, třeba Malajzie, Indonésie, Vietnam. Takže otázky na cestování a na Kanadu jsou vítány. Pište na radiojunior@rozhlas.cz, držím palce, kdo by nechtěl jít do kina na Tajemství džungle. No a po písničce Básně od Mirajů si dáme další vzkazovnu, takže další dvě písničky podle vás už za chvilku.

A druhá písnička naší druhé vzkazovny bude pro Jonatána, který si přeje klasiku od kapitána Dema, Láska, pokora a sluníčko. Tak Jony, posílám.

0: Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Naše společné odpoledne se pomalinku blíží do velkého finále a tím je hodinový rozhovor s naším dnešním hostem. Do studia za mnou dorazí Jan Klesnil, pracovník ve financích a cestovatel. Honza žil na vysoké škole půl roku v Kanadě, krom Kanady ale procestoval spoustu dalších zemí, několik států Afriky nebo třeba Malajzii, Indonésii a Vietnam. V čem je Kanada jiná než Česko? Kde na světě se mu zatím nejvíc líbilo? To se za chvíli dozvíme a doufám, že i mnohem víc. Chcete se i vy na něco zeptat? Měli byste, protože zajímavá otázka může vyhrát rodinnou vstupenku na nedělní předpremiéru animovaného filmu Tajemství džungle. Napište mi vaši otázku už teď na radiojunior@rozhlas.cz. Momentálně ale stačí si udělat pohodičku, protože už za okamžik začíná četba na pokračování a dnes je to třetí díl seriálu Lichožrouti. Příběh ze světa tvorů, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče. Tak schválně, co se bude dneska dít? Poslouchejte, protože čtení s názvem Lichožrouti právě začíná.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
3: Lichožroutné ségry božky, labužníky jen na ponožky.

0: sedí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
0: Kmotr všech kmotrů. Ulamor senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozzuřeného ho Ramses ještě neviděl. Ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón. A rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná. Můj junior, v moci toho šílence, René a prej vědec, vsteky překousl nezapálený doutník. Můj jediný prvorozený syn, zavil. A co já, otče? Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem.
2: K tobě se neznám. Jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha.
0: A co jinýho jsem měl vzít?
2: Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec.
0: To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
2: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat.
0: Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš. Patre se rozmáchl proti kopcům ponožek.
2: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo.
0: Já se musel zatraceně ohánět. Na chvilku se zasnil. Jo, chlapče, někdy i kladivem.
3: Ramses s údivem zůstal trčet na místě.
2: Tak, kde to vázne?
3: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodech s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamor senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník. Tak
2: koho z těch mých bývalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila.
3: Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
4: Co je?
0: Budíček, Vasile.
3: Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
4: No ne, to je...
3: Zase ticho a pak...
4: Šéfe, jste to vy?
3: Tulamor senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
2: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf.
0: A to jsem já. Nebo je teď snad něco jinak?
3: Tohle už znělo výhružně.
4: To se ví, že jste jediný šéf, šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme.
0: Jo, pádre, to bejval hloupci kmotr všech kmotrů.
3: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení.
0: Bejval...
4: No, já jen jako, že se dlouho nic nedělo,
3: hájil se zkroušeně Vasil.
2: Ale bude,
3: oznámil mu šéf.
2: Vasile, teď se vyhrabeš z té svý teplý postele a obejdeš pár hochů. Ha? Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? No, hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
3: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
2: Bacha, končím.
3: Zasečel Tulamur senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení, že se konečně něco děje? Zlověstné úkazy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou. Vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutů trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá, teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale na displeji nic nebylo. Místo usmívavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tulamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pouzoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl Viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil Viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně, s se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal. I když nevěděl proč a na koho. Spí sladce, Egone. Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých lidí a proslovů. Nějaký herec přečte dlouhou báseň a hlavně bude hrát celý komorní orchestr. Pan Vavřinec se těšil, že počase uvidí zase pár kolegů muzikantů, i když věděl, že si ho budou dobírat, proč nikdy nepřijde na pivo a proč je doma zalezlý jako krtek. Jestli s ním náhodou nebydlí nějaká slečna. Takhle se budou určitě vyptávat a pan Vavřinec bude mít sto chutí odpovědět: o, slečna, ne, ale lichožrout, to jmenuje se Hihlík. A přesně tak, jak si představoval, to muzikantské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. To už komorní orchestr naladil a pan Vavřinec spustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Hihlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky, protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jí jako na talíři. Její majitel si na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše sykal bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Hihlík si vybral levou. Dokázal jí sloupnout s nohy jedním tahem jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Hihlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak urančivě. Hihlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšední ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, Hihlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal. A pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Hihlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pan Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
5: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej Lauterbos? Na státní pohřbu, pánové. No, co si o tom myslíte?
3: Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi, sladce, eko ne. Vysvětlivka o Vasilovi. Lichožrout Vasil se narodil jako dobrák, jenže byl od malička dvakrát větší a silnější než jeho vrstevníci. Potom není divu, že měl dvakrát i víckrát větší hlad, tím spíš, že v kraji, kde vyrůstal, skoro celý rok mrzlo. Co pak tady s ponožkami? Domorodci tu chodili v láptích nebo si balili nohy do hadrů, onucí a ovinovaček. K pohodlí to nebylo, k jídlu taky nic moc, ale zvykli si lidi a zvykli si i lichožrouti. Jen Vasil už jako malý kluk brblal a vyhrožoval, že z té Sibérie a z domova uteče. A taky to jednou na jaře udělal. Na korbách nákladňáků a na plošinách železničních vagónů se začátkem léta dokodrcal až do hlavního města Matičky země. Vasil byl blažený. Stál uprostřed obrovského náměstí, hleděl na zlaté kupole nějakého chrámu a v tom ho prudce nakopla noha ve špičaté bodce. Ta noha na sobě měla pruhovanou ponožku a patřila Vovkovi Švihákovi. Tehdy Vasil poprvé v životě spatřil skutečnou ponožku. A ta chvíle rozhodla o jeho dalším osudu. Už se od ní a od Vovky Šviháka nehnul na krok. Nastěhoval se do jeho velkého domu na náměstí. Pokojík měl ve zdi za tajným trezorem a brzo zjistil něco, co nevěděla ani policie. Vovka Švihák byl největším překupníkem ponožek v celé širé zemi. U něho se shromažďovaly vaky kradených a celé balíky pašovaných ponožek z dovozu. Vovka Švihák všechny dodávky zboží a obchodní transakce řídil z domova a v rukavičkách. Na špinavou práci s pašováním ponožek a s jejich pokoutním prodejem v nočních ulicích měl armádu svých lidí. A Vasil všechno tajně pozoroval a všemu se naučil. Věděl toho už tolik, že by sám mohl řídit nějakou lichožroutskou firmu, ale vůbec ho to nelákalo. Neuměl by sedět v teplíčku a dělat šéfa. Bavil ho drsný život v ulicích, ve sklepních dírách a krčmách, kde si vždycky dokázal najít podobné týpky, jako byl on. Lichožrouty z těch nejhorších lidských rodin, mizery a rváče, kteří se nikoho slabšího nezalekli a na každého silnějšího se vrhli, když byli v přesile. A právě takové ostré hochy měl Vasil teď sehnat do houfu. Padre se ozval a má pro ně nějakou prácičku. Šéfovi se neodmlouvá. Jednu vlastnost mají lichožrouti vrozenou. Tu se od lidí rozhodně naučit nemohli. Je to věrnost. Každý lichožrout je věrný svému bytnému a zůstává s ním v dobrém i zlém. V jeho bytě má svou tajnou komůrku nebo kutloch, to záleží na povaze. A když se pan domácí stěhuje, stěhuje se lichožrout s ním. Tuhle lichožroutí věrnost měl i Vasil. Když dům Vovky Šviháka jedné noci obklíčila policie a našla tam to obrovské skladiště pašovaných ponožek, mohl Vasil přečkat razy ve svém kutlochu a pak se klidně vrátit a bydlet v domě dál. Ale on nechtěl svého domácího opustit. Jenomže Vovku Šviháka šoupli do vězení. Do úzké železné kopky, kde by nemohla bydlet tajně ani myška, natož statný lichožrout. A to nebylo všechno. Švihák, na rozdíl od ostatních vězňů, musel chodit bos. U soudu dostal výjimečný trest doživotí bez ponožek. Teď už se nedalo dělat nic, pouze dát mu s Bohem. A tak se Vasil zase vydal na cesty, střídal vlaky i nádraží, až konečně uviděl město, kde stálo za to vystoupit. A právě tam ho v jednom hotelu u nádraží Padre objevil. Byl to hodinový hotel, protože Vasil se nikde nechtěl zdržet dlouho. Pořád ho to táhlo dál, víc na západ. Jen někdo jako Tulamor senior ho mohl usadit, opatřit mu stálý domov a najít zajímavou práci. A Padre to udělal. A udělal moc dobře. To Vasil mu pomohl vybudovat s pomocí všech triků, které pochytil u Vovky Šviháka, ponožkové impérium. Toto se ovšem odehrálo v době, kdy ponožky ještě měly na lichožroutím trhu svou cenu a stálo za to riskovat kvůli nim čest, svobodu a někdy i život. To všechno je minulost. Právě teď Vasil kráčel setmělou dolní čtvrtí města kolem heren a zastaváren. Blikalo jich tu na obou stranách ulice dost a dost, ale on šel najisto. Věděl, že Pepu Padráta najde v tom malém kumbále za krámem s různou železářskou veteší. Tady, mezi zámky, klíči a paklíči, se malý Pepa narodil. Tady se naučil vlásenkou nebo kouskem drátku otevřít každé dveře nebo i vrata od skladiště. Ale...
2: Vasile.
3: Mávl Pepa Padrát rukou, když vyslechl, že jde o nějakou větší prácičku.
2: Já už v oboru nedělám. Nemám důvod. Něco jsem si za život našetřil.
3: Ukázal na obrovskou železnou vanu plnou fuseklí
2: a na nějaký nový ponožtičky, už nejsem ve svém věku zvědavej. Tak já ti ten důvod povím, holubku,
3: řekl Vasil a široce se usmál.
2: Ten důvod se jmenuje Tulamor senior neboli Padre alias Velký šéf. Ne.
3: Vyhekl Pepa Padrát.
2: Ano, řekl Vasil a pokývala hlavu. Myslím, že si vzpomínáš, jak dopadli chlapi, co mu někdy řekli ne, nebo ne.
6: Ano.
2: Tak si seber pár paklíčů a jdeme na to, Padráte.
6: Stačí mi, Padrátek,
3: řekl Pepa. Pak zašátral rukou po stole a rozkašlal se. Pod zvednutým oblakem prachu našel krátký mosazný drátek, zapíchl si ho do svetru a vydal se s Vasilem do Eldoráda. Eldorádo byl zakouřený lokál s řadou hracích automatů. Tady byl doma lichožrout s výmluvnou přezdívkou Škrtič Čango. Získal ji A věřte, že právem, taky v těch časech, kdy se punčochy ještě štupovaly a o ponožky bývala rvačka. Z toho pozvání k šéfovi měl asi stejnou radost jako Pepa Padrát. Na žádnou větší prácičku se už necítil, ztratil formu, zlenivěl a zvykl si na skromné, ale snadné živobytí tady v Eldorádu, kde hráči často prohrávali vlastní kalhoty i ponožky. Jediný důvod, proč si teď uvázal kolem pasu svou pověstnou škrtickou šňůru a kráčel bez odmlouvání s Vasilem a Pepou Padrátem k domu profesora Kadeřábka, se skrýval v téhle jednoduché poučce. Šéfovi se neodmlouvá.
6: Lichožrout mé ségry Božky.

0: On vážně nic jiného nejí. Fakt.
1: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web Radio Junior.cz

0: Junior. Ahoj všichni, posloucháte úterní klub Rádia Junior s Evou. Jsou prázdniny, takže máme lifestyleové kluby, na které jste se mnou zvyklí ve čtvrtek, celých 5 dní v kuse. No a naším dnešním hostem je Jan Klesnil, pracovník ve financích a taky cestovatel. Honza žil na vysoké škole 5 roku v Kanadě, krom Kanady, ale procestoval spoustu dalších zemí, několik států Afriky nebo třeba Malajzii, Indonésii a Vietnam. Budu se ho ptát třeba na to, v čem je Kanada jiná než Česko, kde na světě se mu zatím nejvíc líbilo. To všechno a doufám, že mnohem víc se brzy dozvíme. No a rozhodně je fajn na začátek taky říct, že Honza je můj manžel, takže ho znám docela dobře, ale i tak určitě řekne spoustu věcí, které budou zajímat jak mě, tak vás. Ahoj Honzi, díky, že jsi dorazil k nám do studia Rádia Junior.
1: Ahoj Evi, moc děkuji za pozvání.
0: První otázka, na tu se ptám úplně každého hosta, který sem dorazí. Co by holky a kluci, co nás právě teď poslouchají, měli ještě o tobě vědět a nezaznělo to v tomhle krátkém úvodu?
1: Tak určitě, že se snažím hodně sportovat, co nejvíc, že máme doma pejska, že mám 2 ségry, že rád koukám na filmy, chodím rád na koncerty a snažím se žít takový společenský život.
0: Mm-hmm. No já myslím, že to na začátek fajn info. My si dáme hnedka první písničku a pak mám na Honzu spoustu otázek a vy je samozřejmě můžete mít taky. Napište nám otázky na Honzu na radiojunior@rozhlas.cz nebo nám taky můžete zavolat. Číslo je 800 199 199. Dneska soutěžíme o rodinnou vstupenku na animovaný film Tajemství džungle, takže i to by vás mohlo motivovat se zeptat na nějakou zajímavou otázku, protože ta nejzajímavější otázka půjde tuhle neděli do kina.

0: V dnešním klubu Rádia Junior si povídám s cestovatelem Honzou Klesnilem. Honzo, jak bys ses představil, kdybys na to měl jenom tři slova?
1: Tak bych řekl asi plánovací, dobrodružný, společenský.
0: Pracuješ ve financích, to se muselo zmínit, že se nemůžeš živit jenom cestováním, ale o tom si dneska moc povídat nebudem, ale i takhle na ten začátek aspoň se tě zeptám, co tě baví na tvojí práci?
1: Tak baví mě tam určitě kolegové, kolektiv, máme dobré, teďka jsme vlastně v sobotu jsme byli spolu na Spartan Raceu, takže to bylo takový zajímavý, kolegové mě do toho dokopali a bylo to fakt hustý. A jinak jako na té práci mě baví asi celkově bavit se s těma lidma ve firmě, poznávat je a potom vlastně, když prostě odhalíme nebo nějaký věci, které by se třeba daly zlepšit, tak se to hned vlastně dá všechno se dá vlastně implementovat nebo dá se to prostě a pak to potom.
0: Že to aplikujete, to co jste tam odhalili, že to, co by mohlo být lepší a hned vlastně vidíte to zlepšení,
1: přesně
0: ty výsledky. My se ale dneska budeme věnovat hlavně cestování, což je taková druhá část tvojí osobnosti, velká. Co máš rád na cestování? Proč tak rád cestuješ?
1: Tak určitě, jak už jsem říkal, je to dobrodružství, je to taky vystoupení z komfortní zóny, ale určitě mám nejradši na tom poznávání těch nových zemí, nových národů, lidí, způsobů života, přírody, a tak všechno.
0: No a kdy to bylo, že ses rozhodl, že vyrazíš opravdu někam daleko? Kdy poprvý?
1: Tak poprvý jsem vlastně před nějakýma 14 lety jel na prvním ročníku vysoké školy, jsem jel na měsíc do Turecka přes léto, kde jsem tam byl na takovém dětském táboře, kde jsem tam vlastně pomáhal organizovat, takže to bylo super, tam jsem byl s dětma a taky jsme tam cestovali. To bylo asi poprvý, no a potom asi byla ta Kanada, kterou už si zmiňovala. Tam jsem jel vlastně před 11 lety na půl roku v rámci vysoké školy, kde jsem tam studoval na výměném pobytě. A pak, co jsem přijel, tak vlastně jsem zjistil, že to cestování je, jako, nebo tohle to nebylo jako trošku jiný typ cestování, ale potom jsem vlastně ještě jel s kamarádem další rok na měsíc do Malajzie a tím jsem to vlastně tak jako odstartoval.
0: No a co tě na tady těch prvních velkých cestách třeba nejvíc překvapilo nebo ti to dodalo ten drive, že jsi řekl, jako hodně volného času chci věnovat tomu cestování, to je to, co mě baví nejvíc.
1: Tak baví mě na tom to, že vlastně nevím, co bude třeba druhý den, což já jsem takovej naopak právě, že si rád plánuju ty věci a takhle, tak to je taky vystoupení z té komfortní zóny. Je to prostě dobrodružný, dělat to, je to prostě pohoda, no, je to člověk poznává ty nový lidi a třeba ho pozvou někdy k sobě domů a baví se s nima a vidí, jak vlastně žijou i jiní lidi, že to není podobný jako tady u nás v Evropě nebo u nás v České republice a že můžou žít úplně jinak a že to vlastně je taky hezký a pak se člověk vždycky rád vrací zase domů po té době, co cestuje, takže to asi tohle.
0: A myslíš si, že možná i třeba to, jak jsi cestoval jako dítě s rodinou, ti už ukázalo, že cestování může být fajn, protože jsou lidi, co třeba moc rodiči nikam nejezdí, takže se moc nikam nepodívají a ani to neznají a můžou to poznat až v té dospělosti, ale ty jsi docela s rodičema cestoval, takže i to ti třeba ukázalo, že to cestování je super?
1: Určitě, ale my jsme cestovali s rodičem jenom po Evropě, nejezdili jsme nikam dál, cestovali jsme tak, jako že jsme jezdili autem, byli jsme třeba v nějakých ubytkách nebo v kempu často, ale určitě mě to ukázalo to, že se dá cestovat, že za to člověk nemusí utratit moc peněz a
0: může si to i tak užít.
1: A může si to užít a je to super.
0: No a kde jsi byl poprvý úplně v zahraničí, kolik ti bylo, vzpomeneš si?
1: To vím přesně, bylo mi 3 nebo 4 roky a to jsem s rodičem vlastně letěl do Dánska, protože tam pracoval náš děda, tak jsme ho jeli navštívit asi na týden, ale jako asi si to moc nepamatuju, spíš si to jako vybavuju z fotek, co jsem tak viděl.
0: A z fotek vypadalo to, že jsi to tam užíval už
1: vypadalo
0: tehdy?
1: Vypadalo to, že jsem si to užíval, byl jsem tam v nějakém zábavném parku a jsem tam nadšenej, takže určitě jsem si to užíval.
0: Pojďme se teďka přesunout už konkrétně na tu Kanadu, i když pak určitě ještě zmíníme i další země. Půl roku žít někde v zahraničí, to je docela velký rozhodnutí, tak proč tě zaujalo zrovna prostě Kanada.
1: Tak chtěl jsem tam asi vždycky jet do Kanady, byla ta možnost, je tam krásná příroda a příroda je blízko od toho města, od Calgary, kam jsem letěl, je to hodinu vlastně autem, jsou tam skalisté hory, ohromné hory, kde se dá cestovat, kde by klidně člověk za celý život to neprocestoval všechno, nebo neprochodil všechny ty trasy, nebo nevylezl na všechny hory, takže tohle to taky mě určitě, žili tam naši známí, takže vlastně jsem mi takhle na tu první cestu měl takový nějaký backup plán,
0: záchytný
1: místo, kdyby mi to tam třeba nevyšlo, nebo prostě ubytko mi neklaplo, nebo něco, tak bych mohl být u nich, postarali by se o mě a tak, takže...
0: No jaký byly první pocity, když jsi vystoupil z letadla, byl jsi už v té Kanadě a čekal tě ten půl rok, asi nejdelší doba, co jsi do té doby strávil mimo domov, bez rodičů, prostě kamarádů, přítelkyně, všeho, tak jaký to pro tebe bylo na začátku?
1: No bylo to super.
0: Bylo to super, půl roku nemusím nikoho vidět.
1: Ne, to ne, ale bylo to skvělý, těšil jsem se na to a úplně to splnilo to moje očekávání, které jsem od toho měl. Pamatuju si, když jsem vystoupil z letadla, tak prostě mě tam nabrala ta naše známá, nebo známá našich rodičů, nabrala mě autem, odvezla mě k ním domů a vlastně hned řekla, tak co budem dělat, tak já ti asi vezmu do hor, tak jsem hned nastoupil do auta, jeli jsme prostě na celý den tam, nebo na půl denní výlet do hor a já jsem fakt hned asi za hodinu nebo za dvě věděl prvního medvěda.
0: Takže to jsi věděl, že jsi v Kanadě.
1: Hned jsem věděl, že to bude dobrý, že ten půl rok bude dobrý. Chtěl jsem tam medvěda vidět a viděl jsem ho hned první den. Takže to bylo úplně skvělý a myslím si, že to celý to tam bylo fakt skvělý a užíval jsem si to.
0: Teď si dáme další písničku a pak se budu Honzi ptát třeba na to, kde v Kanadě bydlel přesně, protože nebyl celou dobu u té rodiny, jak teď zmiňoval, a v čem byl třeba tam ten život specifický, jak vypadal jeho běžný den a tak dál. No a taky nám psala Pavla s Kubou svoji otázku, tak tu určitě taky položím už po písničce.

0: V klubu si dnes povídám s Honzou Klesnilem, mým manželem a taky vášnivým cestovatelem. Zmiňovali jsme, kde jsi bydlel úplně na začátku, ale pak jsi se v Kanadě přesunul jinam. Tak kde jsi potom bydlel po zbytek pobytu v Kanadě?
1: Tak celou dobu jsem bydlel na koleji. Bylo to vlastně v tom velkém areálu té univerzity. Oni nám tam vyhradili takový jedno celý patro.
0: Přímo pro ty zahraniční,
1: zahraniční studenty, kde nás žilo třeba 100 dohromady. Takže to bylo skvělý, že jsme tam prostě všichni byli spolu a poznali jsme se ze všech koutů světa, cestovali jsme spolu, chodili jsme spolu ven za zábavou a tak. Takže...
0: Ty jsi vlastně ale neměl ani pokoj sám pro sebe, ani třeba koupelnu, to jste měli někde na chodbě a v pokoji jsi byl se spolubydlícím. Mm-hmm. Tak v čem je třeba specifický ten život na kolejích a ještě i to, že nemáš ani ten svůj pokoj, ale seš tam se spolubydlícím?
1: Tak pro mě to byl jako dobrý zážitek v tom, že jsem nikdy na kolej nebyl ani předtím, ani potom, protože jsem studoval v Praze a vždycky jsem bydlel buď to u rodičů, nebo pak už vlastně sám. Takže to pro mě byl super zážitek si to zažít. No a bylo to taky starší kole, takže jak jsi říkala přesně, neměli jsme jako sociální zařízení a bydleli na pokoji a bydleli jsme ve dvou. Já jsem bydlel s jedním takovým malým Číňanem nebo klukem z Číny a bylo to fajn, byl jako jiný prostě, oni si tyhle Aziati se prostě byli spolu, většinou trávili, chodili prostě na nějaký hry hrát spolu.
0: Měli jiný zájmy třeba.
1: Vařili spolu a takhle, ale jinak, když jsem tam s ním byl, tak to bylo v pohodě. Povídali jsme, on dělal srandu, že z takového menšího čínského města, který jsem se pak koukal, že má asi 5 milionů obyvatel.
0: Půlka České republiky
1: a bylo to fajn, takže
0: nechybělo ti soukromí?
1: Ne, my jsme tam stejně byli furt venku, nebo tak na pokoji jsem zase tolik netrávil, jenom když jsem se třeba chtěl dělat nějaký úkoly nebo připravovat do školy a pak potom na spaní, ale jinak jsem tam skoro nebyl. Vlastně co bylo skvělý taky, tak jsem si tam našel jako i dobrý kamarády až teď, vlastně doteď, že vlastně kluka z Polska, který se jmenuje Magic, nebo my jsme ho Mačej a my jsme ho překřtili, udělali přes dívku Magic a potom kluk z Rakouska Matias a s nima se vlastně vídám až doteď, třeba jednou ročně se vždycky jedem.
0: Dokonce byli na naší svatbě.
1: Je to tak, jedem buď to do Prahy nebo za nima do Varšavy nebo do Grácu, takže se takhle vídáme a jsou to fakt mý dobrý kamarádi, takže to taky bylo.
0: Během studia v zahraničí tím pádem můžete najít i přátelé na celý život.
1: Přitě.
0: To měl Honza vlastně dobré v tom, že jak byl daleko od domova, tak ale tam hodně byli lidi z Evropy, kteří si zvolili taky, že chtějí letět daleko od domova. Tím pádem ty, které tam poznal, potom neměl tak daleko, když se vrátil domů. Když to já, když jsem studovala v zahraničí, tak jsem vlastně nevěla tak daleko, věla jsem do Německa. A tam naopak bylo právě hodně Američanů, lidí z Austrálie, z Kanady, který právě zase chtěli jít daleko naopak. Takže kamarádky, který jsem si našla já tam, tak jsou tak strašně daleko, že bylo prostě daleko těžší si udržet to přátelství. Takže i když jsem tam třeba taky vybudovala silný přátelství, tak prostě to pořád už nejsou naše sousední země, tak je to trošku složitější navštívit někoho v Austrálii než třeba v Rakousku. Nechci to omlouvat, ale je to tak. Je mi jasný, že bylo spousta při pobytu v Kanadě, v zahraničí, spousta jako vzrušujících dní se speciálním plánem, ale jaký byl třeba klasický běžný den během toho studijního semestru v Kanadě?
1: Tak jako úplně klasických právě dnů tam jako nebylo, že by to bylo nějaký zajetý kole, bylo to každý den byl jiný, ale kdybych to tak měl nějak rozpomenout, tak prostě ráno člověk stál, my jsme tam měli vlastně kantýnu, kam jsme mohli chodit na snídani, na oběd i na večeři zaplacenou, takže jsem šel tam na snídani, pak většinou byly dopoledne nějaký přednášky, cvičení ve škole, pak po obědě prostě se člověk třeba připravoval na něco do školy a pak vlastně bylo super, že ten kampus byl ohromný, bylo tam úplně všechno, hodně sportovišť, takže jsem chodil hrát squash nebo posilovna tam byla, takže to jsem chodil často, no nebo jsme někam chodili do města, nebo jsme vyjížděli někam
0: na výlety
1: i ve všední dny. A večer prostě třeba člověk zase se někdy připravoval do školy.
0: Nebo nějaká akce.
1: Přesně.
0: No a jak moc se teda liší třeba podle tebe studium v Kanadě na kanadské univerzitě a studium u nás? Mluvíme teda o studium vysoké školy, mm-hmm. Tak už to je samo o sobě specificky jiný než střední a základka, ale lišilo se to dost?
1: Určitě se to lišilo, hlavně, jak už jsem říkal, tím, že ty kampusy jsou prostě kampus, to je taková jako místo, kde je ta škola a všechny ty věci okolo, takže tam máš, jsou tam ubytka, ubytování, koleje, jsou tam sportoviště, jsou tam všechny ty
0: jsou tam třeba auly, i
1: kavárny, prostě restaurace, je to velikánský a kdyby člověk vlastně nechtěl, tak by mohl celou dobu strávit jenom jako na tom místě, v tom kampusu a vlastně by ani nemusel chodit nikam jinam, což já jsem nedělal.
0: Ale šlo by to. Šlo by což to. U nás vlastně nikde není, i když
1: je tam prostě knihovny jsou jasný, že na škole, ale prostě
0: tady většinou máme jenom univerzitu a pak se bere, že si všude může po tom městě člověk zajet a nedělají se tady ty velký univerzitní uzavřený areály. To moc není v Česku normální.
1: No a v čem to bylo jiný? Určitě v tom, že to byla hodně kosmopolitní, takže tam byli opravdu nejenom jako lidi takhle třeba na výměnný pobyt jako hodně, ale byli tam i lidi, kteří tam reálně jako studovali celou dobu. Hodně z Ázie, jak jsem říkal, hodně Číňanů, Aziatů, prostě obecně tam bylo, klidně bych řekl, že třeba polovina jako všech studentů, kteří si to zaplatili a prostě tam jeli vystudovat tu školu. A ten život je tam taky hodně komunitní, prostě lidi tam jsou spolu, združují se v těch různých klubech, hlavně teda ve sportovních třeba, jsou tam nějaký americký fotbal, měli prostě svůj klub, nebo všechny volejbal tam hodně hráli, hokej samozřejmě, národní sport Kanady.
0: A byly tam i takový ty spolky, co může člověk znát třeba z amerických filmů pro právě z vysokoškolského, proškolského prostředí,

že je to úplně druhý konec světa a věřím, že to nejsou úplně stejný národy. A budu se ptát i na mnoho dalších otázek, jaké jídlo je třeba pro Kanadu typické a třeba teď jsem si vzpomněla, že jsem nepodala otázku od Pavly a od Kuby, tak tu už 100% podám jako první, abych na to zase nezapomněla.

0: V klubu si dnes se mnou povídá cestovatel Honza Klesnil a teď podám jako první otázku od našich posluchačů. Psala mi Pavla a Kuba. V které zemi, kterou si během cest navštívil, se ti nejvíc líbilo a to tak, že by ses tam rád teoreticky narodil a prožil dětství?
1: To jo, to je zajímavá otázka a asi na ní ale nebudu mít úplně odpověď žádnou, nebo kde bych rád se narodil a žil. Ve všech zemích, kde jsem byl, se mi prostě hodně líbilo. Zatím jsem se opravdu nebyl v žádný zemi, kde bych si řekl, jako bylo to tam na nic.
0: Hrozný.
1: Nebo prostě klidně bych se jako nevrátil tam nikdy. Ale že bych tam jako chtěl prožít dětství.
0: No, tak ve spoustě zemí je třeba velká bída, tak to asi...
1: Tak tam asi jako ne, samozřejmě, ale ptali se jako, kde bych chtěl. Uh-huh. A asi vzpomínám na své dětství tady v Čechách v 90. rád, takže asi nikde jinde.
0: Takže nevyměnil bys za Kanadu nebo třeba za to Dánsko, který jsme tady už zmiňovali?
1: Ale tak jako jo, třeba tak Dánsko, tak tu Kanadu bych si asi jako dovedl představit, kdybych tam žil a prostě jsme s rodičem a opravdu jezdili co o víkend prostě do těch hor a chodili tam
0: tak
1: jako tam bych asi jako se rád narodil klidně, ale, ale jako tady to bylo taky dobrý.
0: Tak máte odpověď, dostala jsem to z něj, Kanadu pojďme dát. No jaký jsou podle tebe Kanaděné? Jak na tebe působil, jsi tam ten půl rok strávil a v čem se podle tebe třeba nejvíc liší od nás, od Čechů?
1: Tak jaký jsou hodně outdooroví nebo hodně chodí na...

0: na ty výlety nebo cestují, mají hodně různý cabins, jako chaty různě prostě v těch horách a jezdí na ně a pořád dělají výlety. Jsou milí, jsou přátelský, hodně se chtějí bavit. Pořád, když jsem byl někde na nějakém treku, na výletě, tak se mě tam ptali, odkud jsem, jak se mám, jak se mi tam líbí, jestli kam jdu a všechno možný, na co si mám dát pozor a takhle. Takže jsou hodně milí, přátelský. Jsou, co bych ještě řekl, hodně mají rádi jako cowboys, jako kovbojky, jako tyhle ty.
1: Jo, ten jako western.
0: Western, přesně tak, westernový.
1: Tématiku oblečení, hudbu jo. A tak.
0: Tak jak tam mají ty velký prérie, jak tam mají ty bizony a různý, hodně chovají zvířata a tak.
1: A v čem se teda liší od Čechů? Přijde ti, že Češi nejsou třeba tak milí a přátelští na první dobrou jako Kanaďani?
0: Na první dobrou určitě ne, jako potom je musí člověk víc poznat a pak jsou přátelský, ale na první dobrou určitě tolik ne. V tom Calgary je třeba zajímavý, že tam každý rok je vlastně takový největší festival týhle z těch westernovýho způsobu života, těch kovbojů, kde tam jsou ty rodea ohromný a je to taky festival, hudba, koncerty, rodea. A všichni tam chodí v těch kloboucích a v džínech a v košili.
1: A to jsi zažil, nebo to
0: jsem
1: si minul?
0: To jsem právě nezažil, je to v červenci a já jsem tam přijel až v srpnu. Byl jsem tam vlastně od srpna do prosince, takže jsem to bohužel nezažil, ale musí to být zážitek.
1: No a je něco, co tě na Kanadě třeba fakt překvapilo, že si to nečekal, že to tam takhle bude? Třeba něco, co v Kanadě je úplně běžný, a u nás by to bylo zvláštní?
0: Tak zapřemýšlím. Třeba co mě překvapilo, bylo určitě, že se tam nezamykali byty nebo domy. Prostě normálně lidi jenom zaklapli a odešli a zůstali garáže a všechno odemčený a důvěřovali si, že tam nikdo nic neukradne a nic se tam
1: nestratí. Takže se tam i ty cítil bezpečně?
0: Určitě jsem se cítil bezpečně.
1: No a co jídlo? Je pro Kanadu nějaký typický jídlo nebo něco, co ti tam nejvíc chutnalo?
0: Tak typický jídlo pro Kanadu podle mě úplně není. Není to určitě vyhlášená země, co se týče jídla nebo kuchyně. Je to podobný asi jako v Americe hodně. Prostě je tam hodně burgerů, hodně burgery se jí, nějaký grilování, jako nějaký křidílka a takový. Co je taky typicky kanadský a to, na čem jsem tam párkrát byl. A pak i v Čechách jsem na to šel párkrát. Putin se to jmenuje. Putin, což jsou taky hranolky. Mm-hmm. Hranolky se zapečeným sýrem. Je to taky prostě hodně výživný, hodně nezdravý. Takže to je taky typicky kanadský, nebo co mě tak napadá, tak třeba javorový sirup je hodně jako kanadský.
1: Dávej si ho opravdu na skoro všechno.
0: Dávej si ho hodně. A
1: na nějaký lívance a na další
0: pancakes
1: věci.
0: Pancakes a takhle. No.
1: Kanada je obrovská, tak co všechno si za tu dobu, co jsi tam byl, z ní stihl vidět?
0: Tak já jsem vlastně byl na tom západním pobřeží nebo na západě, takže jsem byl v Calgary. Z Calgary jsem dělal výlety, nebo když jsem přiletěl do Calgary, tak jsem se tam potom setkal, nebo domluvil s takýma dvěma cizincema, Němcema, a dělal jsem s nima road trip, takže takový, spůjčili jsme si auto, jeli jsme do těch národních parků, projeli jsme to vlastně z Calgary až do Vancouveru, což nám trvalo asi 2-3 týdny. Takže vlastně celý ty skalistý hory, jsem tam desítky nebo hodně národních parků, takže ty jsem procestoval vlastně každý víkend skoro jsem jezdil do těch hor, potom s těma kamarádama z koleje, jsme si půjčili auto a jeli jsme do těch hor. Vlastně potom ten Vancouver tedy, potom jsme jeli na Vancouver Island, na ostrov Vancouver, který je hned vedle, tam to bylo krásný, tam jsme jeli na lodi a tam jsme pozorovali kosatky, takže to byl zážitek, to jsem taky vždycky chtěl vidět kosatky, už od dob Zachraňte Willyho, mýho oblíbeného dětského filmu, takže jsem je viděl. A pak jsme ještě jeli na výlet do Ameriky na 4 dny do Yellowstoneského národního parku.
1: A už jsme zmínili zvířata jako kosatka a medvěd. Co ještě za další zvířata si tam viděl v divoké přírodě? A co byl třeba úplně ten největší zážitek? Protože Kanada a pak i americký národní parky jsou známí tím, že tam žijou v divočině zvířata, kterými tady vůbec v našich podmínkách nemáme šanci vidět.
0: No, těch zvířat je tam opravdu hodně a je to velký rozdíl oproti Evropě, kdy ty hory třeba jsou docela podobný nebo podobně vysoký, ale tam je prostě těch zvířat strašně moc a člověk vyjede a opravdu každý den tam vidí nějaký divoký zvíře a je to krásný. Viděl jsem tam hodně nebo pár losů i sobů, losy jsou větší, soby jsou menší. Viděl jsem tam takový ohromný velikánský jeleny, který se jmenují elkové jako v té Kanadě nebo v angličtině. Dokonce jednou jsem je tam viděl bojovali mezi sebou tam vlastně na silnici, lidi tam zastavili a pozorovali to. Když jsme jeli do toho Yellowstoneu, tak jsem tam viděl bizony, tak to bylo taky, tam byly stáda ohromných bizonů. Jeden taky zajímavý zážitek, kdy jsme pozorovali vlastně, jak stádo bizonů brodilo vlastně řeku. Bylo tam vtipný, že tam byl takový malý bizonek a ten vlastně ho ten proud té řeky odnesl dál a celý to stádo vlastně koukalo, kde je, a pak za ním šlo a pozorovalo jako a
1: jak se dostane ven, ale dostal
0: se. Aby se mu nic nestalo a potom vlastně to všechno dobře dopadlo, tak to se mi líbilo. Ty kosatky jsme viděli. No,
1: takže nedá tam se říct, s jakým zvířetem to byl největší zážitek.
0: Asi ty medvědi samozřejmě, viděl jsem.
1: I grizzlyho, i baribala?
0: Viděl jsem oba dva, i toho medvěda černýho a vlastně potom grizzlyho. A myslím, že jsem viděl asi 3 nebo 4 dohromady. Mm-hmm. A bylo to vždycky zážitek velký.
1: Po další písničce, kterou si teď dáme, se budu ptát už i na další cestovatelská místa, aby jsme se k tomu vůbec dostali, ale jsem ráda, že jsme Kanadě věnovali hodně prostoru. Mám tu i otázky na Kanadu ještě další, ale uvidíme, na co nám ještě zbyde čas, to až ale po písničce.

0: V klubu mám dnes Honzu Klesněla, cestovatele, a povídali jsme se teď docela dost o Kanadě, tak pojďme ještě říct, jaká byla největší zima, kterou si tam zažil a jak se na to vůbec dá jako oblíct a připravit.
1: Co si tak pamatuju, tak myslím, že to bylo minus 30, že tam bylo. A jsou to takový, jako že to přijde rychle, prostě to spadne třeba z nuly na minus 30 nebo z minus 5 na minus 30, je to pár dní a pak to zase stoupne ta teplota. A my jsme dokonce jeli v téhle zimě, jsme jeli se koukat na světový pohár lyžování, takže jsme tam stáli venku.
0: A co jsi měl všechno na sobě, abys to zvládnul?
1: No, měl jsem všechno, co jsem měl sebou, teplou bundu, jako musí být člověk mít opravdu jako všechno zakrytý, takže obličej prostě a dobrý rukavice, hlavně dobrý ponožky, boty, mě teda byla nejvíc zima ze spoda, jako na nohy. Takže jsme tam asi hodinu stáli a nějak jsme pili nějaký teplý čaj a pak jsme se šli někam schovat a jako moc se na to připravit nedá, ale není to zase jako takový rozdíl podle mě, jako co si takhle člověk může představit, co třeba zažil u nás, tak to bylo jako třeba minus 20, tak jako
0: no asi i záleží, jak moc třeba fouká vítr,
1: jo,
0: nebo
1: jo,
0: tak.
1: Minus 20 a minus 30 bych se třeba neřekl, že už je takový rozdíl.
0: No a kdybys měl holkám a klukům, co nás právě teď poslouchají, doporučit jenom jeden jediný výlet v Kanadě, tak co by to bylo? Co rozhodně nesmí vynechat?
1: Všechno bylo hezký, ale kdybych měl vybrat jeden, tak bych asi řekl Národní park Yoho, kde je taky krásný ledovcový jezero Lake O'Hara. Tam se mi líbilo, jede se tam vlastně, nemůže se tam jako dojet autem, musí se tam jet autobusem, aby se to jako reguloval počet těch lidí. Myslím, že se musí i nějak jako dopředu rezervovat. A hned vedle tam, nebo kousek od toho, je takový krásný vodopád, asi 300-metrový Takaka Falls, nebo vodopád Takaka, se myslím, jmenuje. A my jsme tam dokonce nějak spali v takový chatce s výhledem na ten vodopád, takže tam jsme to přišlo možná asi nejhezčí.
0: Tak to je cestovatelský tip na Kanadu od Honzy. Ty ale cestuješ každý rok, volíš vždycky většinou zemi nebo země, kde jsi ještě nebyl, aby jsi si mohl odškrtnout a objevit zase něco nového. Stalo se ti někdy, že ses na cestě opravdu bál?
1: Bál, jako to si nevybavuju si úplně, že bych se bál. Jako občas samozřejmě člověk se dostává do nějakých nepříjemných situací, což může souviset s tím třeba, že třeba nestíhá nějaký letadlo nebo nějaký autobus, takže se bojí, aby to všechno nějak jako dobře dopadlo nebo aby se dostal domů třeba. Ale že bych se dostal do nějakých nebezpečných situací, to asi úplně ne. Jako, měl jsem taky respekt, když jsem jel poprvé, nebo když jsem byl v Africe, teďka vlastně v Kenii, nějaký 4 roky zpátky, tak než se tam člověk s tím zžil, s tím prostředím a s těma lidma a tak, tak to chvíli trvalo, ale pak to tam bylo moc fajn.
0: No a je třeba nějaká nejodvážnější věc, kterou si při svých cestách udělal?
1: Nejodvážnější, tak hned vlastně tu první cestu, co jsem měl s kamarádem do té Malajzie, tak jsme tam šli takový 6denní přechod Národního parku jako džungle, kde jsme vlastně, to je nejstarší snad národní, nebo jeden z nejstarších národních parků na světě, je to vlastně tropická džungle a my jsme vlastně šli přechod celého tohohle s průvodcem a to bylo fakt náročný, ale bylo to krásný, tak to byly tam prostě všechny zvířata, my jsme tam spali ve stanu a prostě jsme si filtrovali vodu z řek a vystoupali jsme tam na nejvyšší horu. A tak potom, co si třeba vzpomínám, tak když jsem byl v Botswaně, tak jsme tam vlastně šli s průvodcem na takzvaný walking safari, kde jsme vlastně nebyli v autě, ale chodili jsme tam jako s ním, on měl snad jenom mačetu nebo co a pozorovali jsme prostě normálně, jenom jsme chodili a koukali jsme třeba na slony a na buvoly a takhle, tak to bylo docela takový zážitek.
0: To chtělo odvahu.
1: Dobrodružný. Nebo bych si třeba vzpomněl, tak teďka třeba před minulý rok jsme byli v Ekvádoru, tak tam jsme vylezli na 6000, tak to taky bylo takový náročnější.
0: A chtělo to odvahu.
1: A chtělo to trochu odvahu i.
0: No a kde na světě se ti teda líbilo nejvíc z těch zemí, který jsi zatím navštívil? Chápu, že to budeš chtít obsat, že řekne, že to je těžký, že se ti líbilo všude, ale kdybys opravdu musel vybrat jednu zemi, co ti učarovala?
1: To je těžký, to myslím, že řekne každý cestovatel, ale kdybych si měl asi vybrat jenom jednu, tak bych asi řekl Nepál, protože tam jsem prostě když jsem se odtamtud vracel nebo jsem přijel domů, tak to byla vlastně zatím asi jediná země, u které jsem si řekl, že bych se tam určitě chtěl vrátit a chtěl bych tam zase objevit nějaký další kout a zase vylíst nebo udělat tam nějaký treky a vylíst na nějaký hory a prostě být tam s těma lidma v těch horách, který prostě žijou tím svým životem a jsou strašně milí a je to tam krásný.
0: No a kde jsi zažil největší kulturní šok? Bylo to tam nejvíc jiný než to, co znáš?
1: To už jsem vlastně asi zmiňoval, to bylo asi v té Keni, v Africe, kdy jsme tam vlastně jeli na vlastní pěst. Většina lidí, kteří tam třeba jedou, tak jedou, že prostě na letišti vyzvedne nějaká agentura, jedou autem na safari, koukat na zvířata, pak ze safari rovnou do hotelu, takže vlastně nepoznají tu
0: pravou
1: zemi.
0: Afriku.
1: Pravou Keniu, jak to tam, ale my jsme tam jeli na vlastní pěst, takže jsme tam cestovali místní dopravou a najímali jsme si tam nějaký lidi, se kterými jsme třeba chodili po horách, nebo jsme tam jeli na to safari s nima přímo na místě, takže tam, než jsem si jako třeba zvyknul, tak mi to trvalo určitě takový 2-3 dny, kdy jsem si říkal, že jako vlastně, jestli mi to za to stojí, ale pak to tam bylo hezký a vlastně ty lidi všichni byli milí a nic se nám tam nestalo.
0: Ale občas tam nosili po ulici prostě přes rameno mačetu třeba.
1: Třeba to tak občas bylo, no, že člověk šel a šel tam nějaký dvoumetrový místní člověk a nesl třeba mačetu a taky, tak si člověk říkal, jako co by se mohlo stát, ale nikdy se nic nestalo, takže tak. Nebo když jsme jezdili třeba tou místní dopravou, tak to byly takový nějakých matatů se to jmenovalo a byly to takový dodávky, které byly úplně takový ty tradiční, kdy to bylo fakt úplně narvaný a lidi tam na sebe seděli a byly tam nějaký zvířata, slepice a ještě věci na korbě nahoře úplně a bylo to vlastně, bylo to hezký.
0: No a kde jsi se setkal s lidmi, které žili nejvíc úplně jinak než my?
1: Tak to bych mohl určitě zmínit, nebo můžu zmínit znova tu Keniu, kde jsme se byli podívat za Masajema, který žili opravdu ten tradiční ještě způsob života v těch vesnicích, takový kulatý, nebo vesnice do kruhu, byly postaveny ještě z nějakých těch prostě hliněných nebo z nějakých hlíny a něco vlastně
0: může. Masajové hodně staví i z kravského trusu.
1: Z kravského trusu a ty ženy tam vlastně seděly a nějak se staraly o děti a nebo tam něco vařili a muži tam někde byli lovili nebo byli v zemědělství většinou něco obdělávali. Takže to bylo hodně, hodně původní. A nebo potom v Laosu třeba jsme byli se podívat vlastně s průvodcem, jsme se byli podívat za takovýma původníma, do původní vesničky, kde žili lidé, ještě vlastně se snažili nebo žili vlastně původním způsobem života, neměli tam elektřinu, nic a vlastně měli tam řeku, odkud brali vodu a obdělávali tam políčka.
0: Takže v souladu s přírodou.
1: Jo, vlastně měli jako třeba mobily nebo takhle, takže nebyli úplně odříznutý, ale nevedla tam žádná silnice, nic, prostě 3 dny se tam muselo jít pěšky a bylo to hezký.
0: No a ty jsi vlastně zmiňoval, že do Nepálu by ses určitě chtěl jednou vrátit, taky jsi zmínil, že tam byli lidi hodně milí a přátelští. Je to třeba ta země, kde byli lidi úplně nejpřátelštější, nebo kdyby si měl rozhodnout, tak bys vybral ještě jinou zemi, kde ještě to trumfli?
1: Možná bych ještě vybral, kde to trumfli, když jsem byl v Gruzii a v Arménii, tak tam mi přišli hodně, hodně přátelský a až jako tak, že nás prostě zvali k sobě domů a přespávali jsme u nich doma, zvali nás na večeři jejich rodinou a povídali si s náma a vlastně stopovali jsme tam, brali nás autem vždycky a tak možná bych řekl tyhle ty dvě země, že mi přišly ještě možná o chloupek přátelštější.
0: No a umíš si představit, že bys některý z těch zemí, který si navštívil, fakt žil? Že by ses tam přestěhoval?
1: Na nějakou dobu určitě. No, nevím, na 2 roky, na rok, na 3 a pak by se vidělo, ale jako takhle asi se nemůžu vybrat nějakou, že bych teďka najednou řekl, že bych se tam chtěl přestěhovat a žít tam. Dovedu si představit na nějakou kratší dobu, ale jinak bych se zase rád vracel sem zpátky do Čech.
0: No a na závěr pár takových otázek, z kterých si třeba vy můžete něco vzít pro vaše cestování. Musí člověk, co cestuje, být hodně bohatý, nebo se dá cestovat i levně?
1: tak určitě bohatý nemusí být, to já jsem ani nikdy nebyl, když jsem cestoval, nebo takže určitě nemusí, vlastně stačí si koupit, sledovat ty letenky, koupit si pak nějakou levnou, kam chce jet, když jsou v akci a tam už se většinou, pokud se nejde opravdu nějaký ty nejdražší země, tak se tam dá žít, jako, nebo vyjít hodně levně, ubytování jsou většinou levný v Ázii, ku příkladu a tak, takže myslím si, že nebo vím z vlastní zkušenosti, že to nemusí stát hodně peněz a že to často stojí třeba méně, než byste utratili tady, kdybyste třeba byli v Čechách nějak, nebo jste cestovali třeba po Čechách.
0: Určitě. No a jak se správně zabalit a jak naplánovat, co v dané zemi podniknout, aby to stálo za to?
1: Tak zabalit si určitě záleží, kam člověk jede, takže se musí podívat, kam jede, jaký je tam počasí a pak podle toho se zabalit, ale určitě si nebalit toho moc, protože vždycky není příjemný prostě sebou tahat ohromný bágl, takovýhle chybu jsem třeba udělal i já, myslím si, že to dělá většina třeba začínajících cestovatelů, že si vždycky zbalí ohromný bágl, protože si říká, co všechno bude potřebovat,
0: co se může hodit
1: a pak toho 3/4 nikdy nevyužije a jenom prostě si nadává, že tam tahá ten ohromný bágl. Takže si toho vzít radši míň a jako s tím plánováním já to dělám tak, že si vždycky prostě o té zemi načtu, čtu si prostě na internetu, hledám si, co bych viděl a pak si udělám nějaký takový hrubý plán, co bych jako podnech, co bych tak, jako, jak by to tak vycházelo, koupím si nějaký přelety, přejezdy třeba, které jsou potřeba dopředu. Ale
0: by měl asi člověk zůstat trochu flexibilní a přizpůsobit se situaci.
1: Přesně tak, ale pak je dobrý a důležitý prostě vědět, že se tam toho hodně může změnit a být flexibilní.
0: A nechat se tím rozhodit.
1: Nebejt naštvaný, že něco nevyjde, což třeba mě občas prostě jsem, že jsem chtěl vidět všechno a něco samozřejmě nevyjde, tak ale s tím člověk musí počítat a být flexibilní, nebukuju si nikdy dopředu nebo nerezervuju ty ubytování prostě až na místě. Podle toho, abych prostě byl flexibilní a mohl jsem jet tam, kam chci přesně v tu dobu.
0: Honzi, zbývá nám posledních 13 vteřin, takže moc děkuju, že jsi dneska přišel. Ať se ti ve všem, co děláš, daří, ať tě pořád cestování baví, ať se podíváš ještě na spoustu zajímavých míst.
1: Moc děkuju a děkuju za pozvání.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. I ten nejmocnější kouzelník někdy potřebuje pomoc. Napřed to vypadá, že bude potřeba jen okopat a rozesadit jahody, které se mají v zahradě náramně k světu. Ale pak se ukáže, že bude potřeba vyléčit zahradníka. O tom všem vypráví dnešní pohádka na dobrou noc, která se jmenuje Léčivý lektvar. A nebude to tentokrát pan Krác, kdo kouzelný nápoj připraví.

0: Dobrý večer, děti. Vstávejte, Lenoši, sluníčko už je taky vzhůru. Budí jednou v neděli Bára rozespalé rodiče. Než maminka připraví snídani, obleče se, vyčistí si zuby a už vede kolo z garáže. Ne tak rychle, volá na ní tatínek z okna. Doma je spousta práce, na kolo pojedem až po obědě. A tak zatímco mamka jede na nákup, taťka vyměňuje rozbité okno ve skleníku, Barča běhá s konivkou od záhonu k záhonu a zalévá, co je třeba. Jak si tak představuje, co všechno v Pankrácově zahradě dneska zažijí, nedává pozor a místo fazolí zalévá výběh pro slepice. Slípky se tísní v koutě, poděšeně kdákají, vyhlídka na studenou sprchu se jim nezamlouvá ani trochu. Dávej přece pozor, volá taťka, ale je pozdě. Sotva opeřené kuře se nožkou zachytilo do uvolněného pletence drátů, které trčí z pletiva hned vedle vrátek a Barča ho kropí tak štědře, jako by chtěla, aby co nejrychleji povyrostlo. Během chvilky je zmáčené na kost a i když sluníčko dělá, co může, třese se, no, jako zmoklá slípka. Pánbů potěš, volá sousedka, která všechno vidí přes plot. To je zmok? To snad je vidět na první pohled, ne? Málem odsekne Bára, ale to už je tu tatínek, opatrně vyprošťuje kuřecí nožku z drátů, ale pak se zarazí a zvedne zmáčeného opeřence k očím. To je divný, černé kuře jsme tady jakživo neměli. Maminka, která zrovna přijela z nákupu, je sleduje zpovzdálí a taky se jí něco nezdá. Myslíte, paní Blažková, toho zmoka? Optá se sousedky a ta jenom kývá, křižuje se a belhá se pryč, jako by měla bůh ví jak naspěch. Barča mezitím přiběhla se starou látkovou plenou a balí do ní třesoucí se kuře jako panenku. Dej mu tohle, říká mamka a podává jí misku s mlékem. Ať víme, na čem jsme. Viděl kdy někdo slepici dávat mlíko? Diví se tatínek. Jenže kuře načepíří chocholku a hrne se k misce jako o závod. No páni, volá Barča, když se kuře nakloní k misce a zvědavě ji začne očichávat. A jak tak čichá, začne se před jejich očima zobáček prodlužovat, obalovat srstí, po stranách za šošolkou se objeví malá ouška, ptačí nožky i křídla se proměňují v packy a než se vzpamatují, stojí před nimi myšák, velký skoro jako jejich kočka Míca. Popadne misku do předních a se zavřenýma očima chlemtá, jako by celé týdny nic nepil. Já to věděla, spráskne ruce mamka. Usadil se nám tu šotek. Co se tu objevil Pankrác, jako by ty potvůrky zrovna vyskakovaly ze země. K obědu zasednou ve čtyřech. Za stolem jsou, pravda, tři jako obvykle, ale vedle Bářiny židle obědvá šotek z misky brambůrek omaštěný sádlem a zapíjí mlíčkem. Jenže nejsou ještě ani u moučníku, když tu ťuk-ťuk někdo klepe na okno. Maminka odhrne záclonu a venku Pankrácův mluvící havran. Dozrávají jahody, je třeba je protrhat, zbavit plevele a pozalívat. Jenže na Pankráce sedla nějaká neplecha, je nastydlý celý hoří a nemůže se z postele ani hnout. Mám o něj docela strach, takhle zbědovaného jsem ho ještě neviděl. Kdo má ruce, pomáhá, ale na všechno voděnka s vílami a s faunem nestačí. Maminka s tatínkem rychle sklízejí ze stolu a Bára utíká pro kolo. Šotek za ní. Než se vzpamatuje, vyšplhá jí po noze vzhůru a hup do košíku na řídítkách. Za chvíli už všichni tři míří známou cestou krokly. jak jedou kolem meze, na které roste heřmánek a devatero kvítí, sesmekne se šotek z košíku a začne trhat, co mu pod ruku přijde. Neblázní, na kytky není kdy, brzdí u něj Barča, ale šotek se nedá. Utrhne ještě pár hvozdíků, než jí dovolí, aby ho zvedla zpátky na řídítka. Když dojedou před zahradu, dveře do maringotky jsou otevřené a uvnitř se přikrytý peřinou pobradu klepe Pankrác tak silně, až se celá maringotka houpe. Mamka mu sáhne na čelo a má jasno. To není obyčejná horečka, to je aspoň 40. Co takhle zavolat rovnou doktora, navrhuje tatínek. Napřed zkusíme srazit tu teplotu, rozhodne maminka. Barča jí pomáhá namočit obklad do studené vody a společně ho mužíkovi dávají na čelo a na obě zápěstí. Co naplat, pořád mu cvakají zuby, že je to slyšet až venku před maringotku. Tam si mezitím šotek staví kruh z kamenů, jako by se nechumelilo. Pankrác je nemocný a ty si tu hraješ, vyjede na něj Bára, ale maminka jí krotí, počkej, určitě ví, co dělá. Myšák dostaví kameny, nanosí mezi ně třísky a hvízdne, až to očeše listí z nejbližšího keře. Než by se kdo nadál, myhne se mezi šípkovými kořeny salamandr a skočí doprostřed kamenného kruhu. Šotek nad něj na konstrukci z dubových větví zavěsí kotlík s vodou a ohnižil na jeho dno zamíří ten nejsilnější plamen, jaký svede. Voda se vaří v cuku letu a stejně rychle nahází šotek do bublající vody po hrstech byliny, které prve cestou natrhal. Kvítí se rozvoní jako nejrozkvetlejší louka, jakou si Barča dovede představit. Vůně stoupá po schůdkách až do maringotky a obejme třesoucího se mužíka do neviditelné náruče. A kudy proudí, tudy léčí. Netrvá dlouho a Pankrác sedí na lůžku, už se netřese a dýchá zhluboka a klidně a s každým vdechnutím se mu vrací barva do bledých tváří. Ale to už šotek přelévá nálev z kotlíku do plecháčku, chvíli s ním míchá na čerstvém povětří, aby trochu vystydl, a když se mu zdá tak akorát, honem po schůdkách k Pankrácovi. Ten mu ještě slabým hlasem děkuje a pomalu doušek po doušku hrnek vyprazdňuje. Co doušek, to nová síla, co lok, to síly dvojnásob. Zdá se, že pacient se rychle uzdravuje, směje se mamka. A opravdu Pankrác sedí na kraji postele, klátí bosýma nohama a usmívá se na celý svět. Šotku, ty můj zlatý fištulo, popadne Barča myšáka do náruče a dá mu pusu na špičatý čumák. Moc a moc ti děkujeme, vždyť ty jsi lepší než 10 doktorů. Šotek se jí vykroutí, seskočí na zem a ukloní se až po pás. Bylo mi potěšením, má paní. Dala jsi můj jméno, teď ti bude sloužit, vysvětluje Pankrác a Barča, aby se všichni nedívali pořád jen na ní, vykřikne hurá na jahody. To jaro se jahod urodilo nebývale. Zahrada jich celé léto bude plná pro všechny, kdo přiložili ruce k dílu. A když večer v Bářině pokojíčku usíná šotek fištula v postýlce pro panenky, pomyslí si, že snad bude i pro ty, kdo k dílu přiložili packy. Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: Mladý princ nestojí o žádné rytířské turnaje. Raději jde k potoku pouštět lodičky a chytat raky. Není sice statečný bojovník, ale má dobré srdce a stará se o přírodu. Od malička sní o račí princezně, o níž mu vyprávěla chůva. najde ji. To se dozvíme v pohádce Račí princezna. Napsal Jiří Mahen. Režie se v roce 1984 ujal Karel Weinlich. Hrají Otakar Brousek mladší, Miroslava Slávka Hozová, Jaroslav Konečný, Irena Kačírková a další.

0: Kdo pak se to krade po nádvoří jako sisel po strništi? Že by zlodějíček do královského kurníku? Takový pobuda otrhaný. Co pak stráž u brány zaspala? Pro pána Jána. Vždyť on je to princ. Kde se tak zřídil? Pojď sem, synáčku. No, pojď. Neschovávej se, já tě viděl.
1: Dobré ráno, královská milosti.
0: Jaké pak ráno? Já zrovna vstal od oběda.
1: No ne, toto ale uteklo. Tak ti přeju dobré po obědě.
0: Radši mi prozraď, kde se tu bereš. Já tě ráno vypravil na turnaj k sousednímu králi a ty už jsi zpátky.
1: Já nevím, jak bych ti to...
0: A jak to vypadáš? Nohavice na dranc, kamizola bez rukávů, hlava jako vrabčí hnízdo. To tě takhle zřídili v tom slavném zápolení.
1: Ale kde pak?
0: No tak se mi pochlup, jak jsi dopadl. Kde máš vavříny s hedvábnou pentlí? Neschovávej ruce za zády, ukaž.
1: To je... Ha? Jenom...
0: No?
1: Hrst blatouchů.
0: Blatouchy? Já myslel, že věnec ze zlata.
1: Co pak u tůně roste zlaté kvítí?
0: Jenže já tě neposlal na toulačku někam k potoku, ale na nejslavnější turnaj, abys tam ukázal svoji odvahu a sílu.
1: Vždyť bych ani neudržel kopí a na koně, to se mnou taky není slavné.
0: Výslovně jsem ti poručil, abys ani na krok neodbočil z cesty.
1: Já si jenom odskočil, že se napiju.
0: Zas někde zlouže.
1: Kde pak zlouže? Z potoka.
0: Princ. A pije ze strouhy jako beran. A civí do tůně jako ovce.
1: On mě někdo viděl?
0: Stačí se podívat, jak jsi zmáchaný, aby se člověk dovtípil, že si pouštěl po proudu lodičky z kůry, anebo hledal mezi kořeny raky a vedl s nimi hloupé řeči. Jenže u potoka ses nemohl takhle zhastrožit.
1: To už předtím, jak jsem spadl z koně.
0: Kde ho máš?
1: Utekl mi zpátky do maštale.
0: Nejde z tebe hlava kolem.
1: Pojď si sednout. Támhle na schody, to za chvilku přejde.
0: Král má svůj trůn a ne schodiště, ty Janku. Vždyť se na nás dívá celý dvůr.
1: Mně to nevadí.
0: Ale mně ano. Mně to dokonce moc vadí, že si všem prosmích.
1: Včera si povídal, že jsem k pláči.
0: Taky, že zbyl v tom brnění, ty nešťastníku.
1: Ale bez brnění. Nejsem ani trochu nešťastný.
0: Od rána si představuju, jak na turnaji porážíš jednoho protivníka za druhým, až padneš do oka té spanilé kněžně.
1: Já bych jí stejně nechtěl.
0: Cože? Takovou krasavici?
1: Slýchávám o jiné, je stokrát hezčí.
0: Nepovídej.
1: Jednou se pro ní vypravím a potom uvidíš, jak je čarokrásná. A řeknu jí, radší princezno, já si tě vyvolil za nevěstu, už když jsem byl takhle malý chlapec.
0: No ovšem, radší princezna, že mě to hned nenapadlo. Přestaň s tím už, já na tyhle hlouposti nemám náladu.
1: To nejsou hlouposti, zeptej se chůvy.
0: Já se nebudu nikoho na nic ptát a ty pustíš z hlavy, co ti nabulíkovala pošetilá bába. Radší princezna.
1: Náhodou prý je krásná, až oči přecházejí.
0: Tak to by si určitě vybrala za muže zrovna tebe. Takovou třasořitku. Jen se na sebe podívej si jako zagroškula. Hlásek jako koní pásek. A ještě k tomu kuňkáš takové nesmysly.
1: Ale...
0: S chůvou si o tom promluvím sám. A ty se odebereš do královské garderoby, komorník tě vystrojí, jak se sluší a patří, a kadeřník ti udělá parádní frizuru.

0: Teď mám hlavu jako vánočku. Nahoře i uvnitř.
1: A jak já dostala vyhubováno, pan král se rozkohoutil až běda.
0: Však ono ho to zase přejde. Pojďme si povídat, chůvo.
1: Nesmím. Pan král zakázal.
0: Já mu nic nepovím.
1: Stejně kde jaké moje vyprávění umíš naspaměť.
0: To nevadí. Jen chvilku, chůvičko.
1: Ani nevím o čem.
0: No přece o ní.
1: Raději to ani neříkej nahlas.
0: Jaká je?
1: krásnější než obrázek. Čelo bílé jako z alabastru. Oči modré jako kvítek rozrazilu. Ústa jako když rozpučí v poli vlčí mák.
0: Tatínek říká, že žádná radší princezna není. Co když je to opravdu jen pohádka?
1: Kde je dost vytrvalosti a pevné víry, tam se i z pohádky stává kus opravdového života.
0: Ale kde ji mám hledat?
1: To já nevím, hochu. Můžu ti jenom říct, že když ji ustavičně poneseš v srdci, najde se i cesta, co tě nakonec dovede až k ní.
2: Chůvo! Takhle ty plníš moje přání!
3: Tatínek, radši se onem vytrať, ať to hromobytí padne na mou starou hlavu.
2: Co jsem ti kladl na srdce? A ty tomu hlupáčkovi dál pleteš hlavu hloupým fantazírováním.
3: Vyprávěla jsem mu jen tak pro potěchu srdce.
2: Já chci, aby se honil po lesích za zvěří, aby se nevyhýbal bitkám. Chci, aby byl, jako jsem býval já.
3: Každý člověk je z jiného těsta, králi. Tvůj syn třeba nedokáže uštvat jelena, ale stará se o kdejaké ptačí hnízdo a třeba i střevlíkovi pomůže v nouzi.
2: Vladař musí být odvážný a silný.
3: Dobré srdce je taky veliká síla, pane. A vytrvalost si někdy žádá víc odvahy než skok přes propast.
2: Chci, aby se zasnoubil s bohatou a krásnou dcerou sousedního krále a on zatím vede bláhové řeči o jakési princezně, co vládne leda rakům, mušlím a rybám.
1: A proč ty mu nedopřeješ, aby si užil radost podle vlastního zalíbení?
2: Protože je kde komu pro smích. Která pak princezna by asi chtěla takového jelimánka?
4: Radší princezna si mě vezme.
2: A já tě popadnu za límec a vystrčím za bránu. Já s tebou udělám krátký konec, neposlušný Janku. Aby ti chůva nepletla bláznivou hlavu marnými báchorkami, pošlu tě do světa, rozumíš? Osedlejte, princi, koně. Teď hned se vydáš na cestu.
4: Když já nevím kam.
2: No, tvůj valach tě už někam zanese. Ale to ti povídám, nevracej se mi domů, dokud z tebe nebude opravdový muž, znamenitý lovec, proslavený rytíř.
4: Nešlo by to třeba až zítra, nebo za týden. Že bych se napřed naučil trochu rajtovat na koni.
2: To tě učili nejmíň 10 roků a neudržíš se ani tamhle na té kládě, protože jsi nešika a budíš k ničemu. Svoje jsem ti řekl. Nevracej se, dokud z tebe nebude princ, jak se sluší a patří.
0: To byla nadílka.
1: Učiněné hromobytí.
0: Lehko se řekne, jeď na turnaj. Ale když se mi zouvají škorničky a přilba mi pokaždé spadne až přes uši, že nevidím na krok. Chůvo, poraď mi jinačí cestu.
1: Však ty sám víš nejlíp, kam tě srdce táhne. Jen musíš být vytrvalý, to je hlavní věc. No tak, šťastnou cestu, hochu.
0: A na veselou, shledanou.

0: Tak, Valášku, musíme prýt spolu do světa. Pomalu, bráško, pomalu, takhle bys mi vytřásl duši z těla. Víš co? Radši slezu a pomašíruju si po svých. Tady už nás nikdo ze zámku nevidí. Já se podívám tamhle k potoku. Ty si zatím sem tam uškubni hedvábnou travičku. A víš co? Až budeš mít dost, vrať se radši zpátky do zámecké maštale. Já jsem zvyklý vandrovat pěšky. No ne. Kdo pak si toho ví u mé tůně? Hej! Tady se dávám já! Slyšíte? Ženská!
1: Rozpráví tu někdo? Nebo to pleská voda pod břehem?
0: Povídám, že jste se uvelebila na mém sedátku.
1: Co jsi ty? Co pak máš na srdci? Ale hezky nahlas.
0: Snad nejste hluchá osoba.
1: Mám uši jako rys. Jenže ty ševelíš jako cvrček.
0: Tohle je moje místečko.
1: Můžeš si přisednout vedle mne, je tu dost místa i pro dva. A děkuju za slušné pozdravení.
0: Já zapomněl, nezlobte se. Přeju vám štěstí a zdraví.
1: Líbí se mi pěkné přání, jen kdybys tak žalostně nekuňkal.
0: Kde jste se tu vzala?
1: A ke všemu si zvědavý jako husa.
0: Proč přede mnou obracíte hlavu do stínu? A proč máte šátek stažený až do čela?
1: Proč? Pro slepičí kvoč.
0: Abych vám neviděl do tváře?
1: Aby mne slunko neopálilo.
0: Divná věc. Hlas máte chvílemi jako děvče a chvílemi divné jako stařenka s loktuškou na hlavě.
1: Nakonec se budeš bát, že jsem klikánice.
0: To ne. Rád potkávám vandrovní lidi. Sedávám s nimi na trávníku, vyptávám se, poslouchám, jak vyprávějí. To je moje nejmilejší pohoda.
1: Co pak bys ode mne rád slyšel?
0: Jestli jste ve světě nezaslechla o jedné krásné princezně.
1: O celé kopie bych ti mohla povídat.
0: Já bych radši o jedné jediné.
1: Která pak to má být?
0: Radší princezna.
1: Tak radší princezna ti leží na srdci.
0: Nevíte o ní? Nezaslechla jste aspoň?
1: Tak jsem ji viděla, jako se uvidíš ty, když se nakloníš nad tůní.
0: Je krásná.
1: Prý docela pohledná.
0: Pohledná. A já vám povím, že radší princezna je líbezná, až jde z její krásy hlava kolem. Spanilá nadlidské pomyšlení. Ani se to vypovědět nedá.
1: Proč se mě tedy vyptáváš, když toho tolik o ní víš?
0: Protože mi srdce pookřeje, když o ní jen slyším.
1: Že jsem tak zvědavá. Už jsi ji někdy viděl?
0: Kde pak by se mi to poštěstilo? Vím o ní jen, co mi vyprávěla chůva.
1: Je to možná jenom pohádka?
0: Ba ne. Já si umínil, že ji najdu, až vyrostu. Jenomže dodnes mi nikdo nevěděl poradit, kde ji hledat. A vyptával jsem se, kde koho.
1: Bože, ani 300 dní a 300 nocí by člověku nestačilo na ten vandr.
0: A já bych za ní šel, i kdyby to byly 3000. Jen kdybych věděl, kam a kudy. Neporadila byste mi, vzácná paní?
1: Podívejme. Najednou jsem vzácná paní.
0: Nemluvíte jako obyčejná osoba, hlas máte jako samet. A prve jsem na chviličku zahlédl tvář jako poupátko.
1: Nech si medové řeči pro tu svou radši princeznu.
0: To byste mi napřed musela dát po naučení, kde ji hledat.
1: Na korálovém ostrově. Uprostřed jižních moří stojí její mramorový palác. Tam se dává na trůnu z perleti a na hlavě má korunu z perel. Tam vládne všemu tvorstvu ve vodách řek, moří a jezer. Rakům panuje i rybám, krabům, hvězdicím i všem vodním ptákům.
0: Nikomu ještě nedala slovo.
1: Povídají, že chce zůstat svobodná, jako ryba ve vodě a pták v povětří. Ale kdo ví?
0: Ba ne, ona nechce zůstat sama. Jenom čeká na mne, až si pro ní přijdu. Čemu se směješ?
1: Že by měla čekat na takového jelimánka.
0: Já jsem princ.
1: Všech vandráků a tuláků. Rukávy děravé, lopuchový list na hlavě, škorně přes rameno. No ty jsi mi princ, jak z pohádkové knížky. Co pak by tě mohla chtít nějaká princezna? Ani děvečka by si tě nevybrala.
0: Proč?
1: Brouzdáš tu, co noha nohu mine. Nožičky jako věchýtek slámy. Kdybych o tebe zavadila, tak upadneš.
0: A přece jí půjdu hledat.
1: Podívejme, mládeneček jako za grož kudla. A jak si troufá? Však ona tě brzy přejde kuráž.
0: Ba ne, radši princezna bude moje žena. Nechci žádnou jinou, jenom tu jedinou.
1: Napřed by ses musel taky zeptat jí.
0: No co?
1: Jestli by tě chtěla.
0: Proč by mě neměla chtít? Takový čas jí nosím v hlavě.
1: Tu hlavu rozčepířenou radši schovej pod lupen. Protože jí se ani dost málo nelíbí. Aby jsi věděl, celý se mi nelíbíš, jak tu stojíš a kuňkáš. A říkám ti rovnou, můj ženich musí mít v pažích sílu a v hlavě rozum.
0: Au, proč jsi mi dala po hlavě?
1: Musí to být pořádný mužský, a ne pápírka s kapičkou u nosu. A chci, aby ho bylo slyšet na míli, až mi přijde zaspívat pod okno.
0: Nač mi to vykládáš? Já nechci tebe, ale radši princeznu.
1: Jenže si do téhle chvíle svým chatrným rozumkem nepoznal, že radši princezna stojí před tebou.
0: Přede mnou stojíš ty.
1: Takovou dobu na mě civíš. Ale že mám náhrdelník z korálu, nevidíš. Ani moje náušnice z perel. Náramek z mušlí. Sponu z perleti.
0: Teď to všecko vidím, ale předtím jsem si nevšiml.
1: Kdybys měl za šesták rozumu pod čepicí, dávno bys to uhádl. Kdo si tady před tebou zakrývá hlavu starodávnou loktuškou?
0: Pro pána, hlava se mi z tebe motá. A srdce se mi snad rozkočí, jak se mi líbíš.
1: Za to ty se mi nelíbíš. Ani co by se za nehet vešlo. A říkám ti tady rovnou, pust mě na dobro a na dosmrti z hlavy. Tebe za ženicha nechci, i kdybys byl sám jediným na celičkém světě.
0: Prosím tě, to ne. Takové věci neříkej. A nech mě vydechnout, já jsem z toho celý popletený. Princezno, kde jsi? Jako by se pod ní zem slehla. A co já teď? Pustit se do světa a hledat jí, když mě ani nechce? Nechce o mě ani slyšet. A já se do ní zakoukal stokrát víc. Nebudu mít pokoj, dokud jí zase neuvidím. Musím za tebou, radši princezno, kam až mě nohy unesou. I kdybych měl jenom chvíli postát pod tvým oknem.

0: Kam pak si vykračuješ, mládenče?
1: Však vidíte, dědečku, dolů po řece.
0: Já myslel, kam až máš namířeno.
1: Daleko, dědo. Možná až k moři, jestli mě tam moje nohy donesou. A já se holedbal, že třeba 3000 dní vydržím vandrovat. A zatím jsem na smrt zmožený, než minul třetí úplněk.
0: Tak proč zemdleným nohám nedopřeješ odpočinek? Proč nepoprosíš vodu, aby tě nějaký čas nesla ona?
1: Neumím plavat. Utopil bych se.
0: A jinak si nevíš rady?
1: To už táta se zlobil, že jsem zapomněl nastavit ruku, když rozdávali vtipnou kaši.
0: Já bych ti možná poradil, ale ty bys mě napřed musel pomoct přes řeku na protější břeh.
1: Voda je hluboká a lávka nikde.
0: No, stačilo by položit kmen od jednoho břehu k druhému a po něm už bys mě snadno převedl na protější stranu. Rozhlédni se kolem po lese, jestli někde neleží strom.
2: Tamhle vidím jedli, vyvrátili vítr.
0: Tak se můžeš dát rovnou do díla.
2: To jako abych ji popotáhl k řece? Dědo, s takovým stromem by si neporadila ani kumpanie vojáků.
0: A ty máš, koukám, sílu jako vrabec. Počkej, nemotoro. Napřed musíš osekat větve. Tamhle najdeš v mém ranci sekirku.
1: Tenhle instrument držím v ruce poprvé.
0: Tak dej pozor, ať si neusekneš nohu. Sekirka je ostrá jako břitva, s tou se musíš šikovně a opatrně. Podívej.
2: Vy ale máte fortel.
0: Taky se to naučíš, když si dáš záležet. No, zkus to teď sám.
2: Kde pak já bych se mohl s váma měřit? Vypadáte jako věchítek, ale síly máte za 3 chlapy. A já už sotva popadám dech.
0: Jen žádné nářky a hezky se ohánějí dál. Zakrátko ti to docela půjde. Musíš trpělivě a nepolevit. Kde je vytrvalost, tam bude i fortel a síla. Ven, sekej, sekej.
2: Ještě řekněte, že ze mě bude dřevorubec.
0: Proč ne, když si dáš záležet? Podívejme, jak mu to jde. Ohání se pantokem, jako by od malička nedělal jinou práci.
2: Dědo, mně se vám zdá, jako by mi přibývalo síly.
0: Taky bych řekl. Nejprv si tu poskakoval jako třasořítka, ale teď si vedeš hnedle jako tovariš.
2: Jenomže kmenem stejně nepohnu, pořád je na mě moc těžký.
0: Jsi, jak se říká, v koncích s párou, musíš vzít na pomoc rozum. Když je tohle břemeno na tebe moc těžké, musíš vymyslet, jak ho nadlehčit.
2: A na to já právě nemám hlavu.
0: Podívej, tamhle máš 2 polena jako válečky. Tak, podložíš je pod kmen a on se ti odkutálí dolů k vodě jako na voze.
2: Kam vy na ty nápady chodíte, dědo?
0: Kam bych na ně chodil, nač mám hlavu?
2: Jenže já mám na místo ní vytřepanou makovici.
0: Zapřáhni ji do práce a uvidíš, co je v ní Filipa. S hlavou je to chlapče jako s rukama. Chvilku ji člověk nesmí nechat na pokoji. A hlavně chodit po světě s očima do kořán.
2: Tak.
0: No a jedli máme na břehu. Co nevidět, bude lávka přes vodu. Pořádně se do ní opři. No, vidíš, co máš najednou síly.
2: Jakoby ta vaše sekira byla čarovná.
0: Už ji zase můžeš schovat do rance. A teď mě převedeš po lávce na protější břeh. Už mám staré nohy, oči mi neslouží. Bez tebe bych to nedokázal.
2: Je. To asi nepůjde. Hlava se mi zatočila, jen co jsem se jedním okem podíval po proudu. Tuhle se mi všechno svírá. Nohy mám jako svázané, krok bych neudělal.
0: Takový chlapík.
2: Co pak se dá proti závrati a strachu něco dělat?
0: Vem si tamhle dlouhou větev, uděláme z ní bydlo. Tím se budeš opírat. Neboj se, dosáhne až na dno. Druhou ruku podáš mně

0: Dávce nedej do tance. Počkej, až budeme na pevné zemi.
1: Dědo, já to dokázám.
0: Nevyskakuj si moc. Ještě tě čeká dlouhá cesta a těžká lopota.
1: Když mi bude nejhůř, vzpomenu, co jste mi radil. Nenechat chvilku zahálet ruce ani hlavu.
0: A taky si pamatuj, že víc než všechna síla a rozum dohromady je dobré srdce, chlapče. No, můžeš si jít dál za svým a děkuju ti za pomoc.
1: Vy mě, dědo, děkovat musím já vám. Mám najednou takovou radost, že bych se nejradši dal do zpěvu. Jenomže, kde pak já a zpívat?
0: Taky by ses to mohl naučit od řeky. Dobře poslouchej. Jak voda zpívá. Každá vlna má trochu jiný hlas.
1: Jako by nám nevolala. Dál, dál, dál.
0: A v zátočině si mělčina potichu šeptá z oblásky. Slyšíš?
1: Vypráví o studánce vysoko v horách. O ledňáčkovi, co má hnízdo pod břehem. O růžovém květu devět silu.
0: No, vidíš, co všechno se přiučíš, když budeš mít celou cestu oči a uši do kořán. Nakonec i vodopád překřikneš a na mořském břehu si příboj s tebou zaspívá dvojhlasem.

0: Kam pospícháš, princi?
1: Nepospíchám, bloudím sem a tam po mořském břehu.
2: To je ale divná věc.
0: Co pak?
2: Šel jsem tudy, je to malá chvíle, a neviděl jsem nikde kolem dokola ani tebe, ani tvou pramici. A proč si přede mnou stahuješ klobouk do čela, abych ti neviděl do tváře?
0: Nevyptávej se tolik a radši mi pověz, proč jsi sem přišel?
2: Hledám korálový ostrov, na kterém račí princezna má svůj zámek.
0: Tak se podívej v tu stranu, co stoupá slunce.
2: Dělají se mě mžitky.
0: Musíš si zastínit oči.
2: To je dálka.
0: Ještě žádný člověk se nedostal do takových dálav.
2: Já se dostanu.
0: Leda by ti narostla křídla.
2: Dopluju tam, na tvé pramici.
0: Nikdy jsi nedržel v ruce veslo.
2: Naučím se to.
0: Hlavu máš neústupnou. To se mi líbí. Kam jdeš?
2: Něco se zablesklo tamhle na písčině.
0: No to není tvá starost.
2: Hned budu zpátky.
0: Víš co? Svezu tě pramicí na ten korálový ostrov, když se okamžitě vrátíš.
2: Teď nemůžu. Podívej, vlny vyhodily na břeh rybičku.
0: A co je ti do ní?
2: Když jí nikdo nepomůže do vody, lekne v tom úpalu.
0: Aspoň budou mít krkavci obě.
2: Vždyť ještě žije.
0: Jestli hned nenasedneš ke mně na pramici, odpluju bez tebe. A ty se už na ostrov jak živ nedostaneš.
2: Prosím tě, jen chvilku počkej, hned se k tobě vrátím. Pluj, rybičko stříbrná. Pluj si mezi své a na mě nezapomeň.
0: Na co ještě čekáš, blázne?
2: Hned, hned.
0: Musíme odplout, než slunce vystoupí nejvýš. Co zase hledáš mezi naplaveným dřívím?
2: Rak. Tu uvázel klepetem mezi trámky.
0: Nech být raka rakem a pojď.
2: Dívá se na mne, kdybys viděl ty oči. Dva smutné černé korálky.
0: Odpluju bez tebe.
2: Když ho nevyprostím, zahyne.
0: Jako bys neměl dost svých vlastních starostí.
2: Je na tom hůř, dočista bezmocný. Když jen chvilku počkáš...
0: Nepočkám. Slyšíš? Nepočkám.
2: Neboj se mě. Ráčku klepetáčku, uvolním ti cestu, aby ses dostal z pasti. Tak. A můžeš si namířit, kam se ti zlíbí.
0: Za to ty zůstaneš na mořském břehu.
2: Počkej na mne. Neodplouvej.
0: Pozdě, princi. Pozdě.
2: Vrať se. Co si počnu bez pramice?
0: O to ses měl starat dřív, myslet na sebe a ne na mořskou havě.
2: Já jim přece musel pomoct.
0: Sama bych se postarala. Jsou to moji podaní, ne tvoji.
2: Ty jsi radši princezna.
0: A ty jsi mě zase nepoznal.
2: Protože ses přede mnou schovávala pod rybářským širákem.
0: Teď už se musíš dostat na korálový ostrov sám. Bez mé pomoci.
2: To jsem dopadl. Z kočáru na káru. Co pak mě mohlo napadnout, jak líbezná krása se ukrývá pod starým šeredným kloboukem převozníka? Ta moje nešťastná hlava nedovtipná. Proň mě tu slunko vysuší na drance jako málem prve tu rybku. Té jsem pomohl z vody. A sobě do louže. Co pak se to zablištělo? Proč se voda rozčeřila? Do přílivu je ještě daleko. Cože? Ryba? A druhá, třetí, čtvrtá, celé hejno, jako by se na hladině nadnášel živý prám. Na mou milou, živoucí vor stresek, makrel, sledů, cejnů, plujete pro mě na místo pramice. Děkuju ti, rybičko stříbrná. Neste mě na moře až na sám břeh ostrova, co přebývá račí princezna.

0: Podívejme, jaký nečekaný host.
1: To není dvakrát vlídné přivítání.
0: Zasloužíš si snad lepší po tom všem?
1: Nemohl jsem poslechnout na tvé zavolání.
0: Já ti připlula vstříc.
1: Přestrojená, že ani čert by tě nepoznal.
0: A ty místo, aby si zdal poradit, hleděl jsi z všeho jiného.
1: Pomohl jsem, kde bylo třeba. Ale nakonec jsem přece doplul na tvůj ostrov.
0: Že jsi umíněný, viděla jsem hned poprvé. Ale dneska se nestačím divit, jaký máš zvučný hlas. A ta výřečnost.
1: Byla to dost dlouhá cesta, abych si pocvičil hlas i vyřídilku.
0: Zdá se, že i rozumu ti přibylo. A tam na břehu jsem tě málem ani nepoznala, jaký se z tebe stal urostlý mládenec.
1: Takže by si mě mohla vzít za muže?
0: Nespěchej. Tak daleko ještě nejsme.
1: Nechtěla jsi mě, že jsem nedomrlý jelimánek. Dnes mám stíly, že bych mohl skály lámat. Zvandroval jsem svět, abych tě našel. Od malička si tě nosím v srdci. Co mám ještě udělat, aby ses přestala zdráhat?
0: Vystavět pro mne z ostrova až na pevninu. Pevný most z korálu.
1: Most? Až k tomu nedohlednému břehu? To není možné. Takové dílo žádný člověk nedokáže.
0: Musí to dokázat, jestli mě chce za ženu.
1: A když to nesvedu?
0: Už mě neuvidíš.

Slovo je lehonké jak pápěří, snadno se poví, jdi postav nevídaný most. Jenže co já tu sám s holýma rukama, kdybych tak uměl poručit korálům. Jenomže s těmi se domluví leda ten, kdo s nimi žije pod vodou v jejich říši. Raku, ráčku, klepetáčku, tebe bych teď potřeboval. Co pak si mě slyšel, že jsi tu jako na zavolanou? A všechny tvé kamarády budu potřebovat, taky mušle, perlorodky a ze všeho nejvíc korály, celé nespočetné příbuzenstvo. Všechny je svolej sem, ať ze dna vyženou stvoly až nad hladinu, ať své trsy proplétají v pevnou stavbu, ať mi pomůžou pro vaši princeznu vystavět nejkrásnější most, co kdy viděl svět.

0: Divná věc. Moje podaní tě poslouchají stejně jako mne. Jak jsi to dokázal?
1: U nás se říká půjčka za oplátku. Most je hotový, princezno.
0: Ano. Splnil jsi úkol, který jsem ti dala.
1: Kdy bude naše svatba?
0: Svatba?
1: Udělal jsem přece všechno, co jsi spřála.
0: Ano. Dokázal jsi mi svou nevídanou vytrvalost. S úžasem se dívám na korálový most. A jsem ráda, že moji podaní tě ochotně poslouchají. Obdivuji tvou sílu, tvoji moudrost. Ale abych si tě vzala za muže, musel bys postavit ještě jeden most. K mému srdci. Probudit v mém srdci lásku. Jinak ti nezbyde, než odejít.

Naložila jsi na mě přetěžké břemeno. Nepomůže mi síla, ani chytrá hlava. Stojím ve tmách pod tvým oknem a sužuje mne úzkost. Jak do tvého srdce vštípit lásku? Ten úkol je nad mé síly. Těžké bylo vandrování za tebou, ale každý krok mi krášlilo doufání, že budeš má. Cesta zpátky bude žalostnější. Smutné živobytí, když pod oknem

0: Tak dobrou noc a krásné sny. A sotva naschledanou.
1: Počkej.
0: Myslel jsem, že dávno tvrdě spíš.
1: Písnička mě probudila. Zazdálo se mi, že slyším tvůj hlas.
0: Odpusť, že jsem tě vytrhl ze sna.
1: Nikdy jsem neslyšela nic krásnějšího. Kdo tě naučil takhle zpívat?
0: Řeka na jezech, i v tichých zátočinách. Voda, co dnem i nocí padá přes kameny. Mořský příboj, lesní ozvěna. A tuhle písničku naučil mě stesk, že musím odejít.
1: Nesmíš, nesmíš. Když jsem zaslechla tvou píseň, jakoby čarovný klíč otevřel moje srdce. A já najednou věděla, že tě mám. Nade všecko ráda. Proč nic neříkáš?
0: Mohu ti do třetice položit jednu otázku?
1: Nemusíš. Ano, mám tě ráda. Ano, chci být tvoje. Ano, ano, ano. Stačí ti to, nebo máš ještě něco na srdci?
0: Ležela mi na něm převeliká tíha.
1: Smím se s tebou o ní rozdělit?
0: Musela bys blíž ke mně.
1: Ještě blíž?
0: Až do mých očí.
1: Co vidíš?
0: Čelo bílé jako z alabastru. Oči modré jako kvítek rozrazil. Ústa jako když rozpučí v poli vlčí mák.
1: A co srdce tvoje? Nebolí už?

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte lichožrouty, tvory, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče? Jestli ne, tak teď se o nich dozvíte. Rozhlasový seriál Lichožrouti napsal Pavel Šrut, režie Aleš Vrzák, účinkuje Barbora Hrzánová, natočeno v roce 2010.
2: Lichožrout mé ségry

0: sudah lihat. Sudah lihat, sudah lihat. Lihat, lihat, lihat. Kmotr všech kmotrů. Tulamor senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozzuřeného ho Ramses ještě neviděl, ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón a rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná.
1: Můj junior, v moci toho šílence, René a prej vědec,
0: vsteky překousl nezapálený doutník.
1: Můj jediný prvorozený syn,
0: zavil. A co já, otče? Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem.
1: K tobě se neznám. Jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha.
0: A co jinýho jsem měl vzít?
1: Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec.
0: To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
1: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat.
0: Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš. Patr se rozmáchl proti kopsům ponožek.
1: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo.
0: Já se musel zatraceně ohánět. Na chvilku se zasnil. Jo, chlapče, někdy i kladivem.
2: Ramses s údivem zůstal trčet na místě.
1: Tak, kde to vázne?
2: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodek s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamor senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník. Tak
1: koho z těch mých bývalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila.
2: Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
1: Co je?
0: Budíček, Vasile.
2: Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
1: No ne, to je...
2: Zase ticho a pak...
1: Šéfe, jste to vy?
2: Tulamor senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
1: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf. A to jsem já.
0: Nebo je teď snad něco jinak?
2: Tohle už znělo výhružně.
1: To se ví, že jste jediný šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme.
0: Jo, pádre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů.
2: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení.
0: Bejval...
1: No, já jen jako, že se dlouho nic nedělo,
2: hájil se zkroušeně Vasil.
0: Ale bude.
2: oznámil mu šéf.
1: Vasile, teď se vyhrabeš z té svý teplý postele a obejdeš pár hochů. Ha? Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? No. Hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
2: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
1: Bacha, končím.
2: Zasečel Tullamore senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení, že se konečně něco děje? Zlověstné úkazy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou. Vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutu trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá, teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale na displeji nic nebylo. Místo usměvavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pouzoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal, i když nevěděl proč a na koho.
0: Sladce. Ekone.
2: Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče, než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých lidí a proslovů. Nějaký herec přečte dlouhou báseň a hlavně bude hrát celý komorní orchestr. Pan Vavřinec se těšil, že počase uvidí zase pár kolegů muzikantů, i když věděl, že si ho budou dobírat, proč nikdy nepřijde na pivo a proč je doma zalezlý jako krtek. Jestli s ním náhodou nebydlí nějaká slečna. Takhle se budou určitě vyptávat a pan Vavřinec bude mít sto chutí odpovědět: o, slečna, ne, ale lichožrout, jmenuje se Hihlík. A přesně tak, jak si představoval, to muzikantské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. To už komorní orchestr naladil a pan Vavřinec spustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Hihlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky, protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jí jako na talíři. Její majitel si na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše sykal bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Hihlík si vybral levou. Dokázal jí sloupnout s nohy jedním tahem jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Hihlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak uorančivě. Hihlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšední ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, Hihlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal. A pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Hihlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pan Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
0: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej lauterbos na státním pohřbu, pánové. No, co si o tom myslíte?
2: Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi, sladce, eko ne. Vysvětlivka o Vasilovi. Lichožrout Vasil se narodil jako dobrák, jenže byl od malička dvakrát větší a silnější než jeho vrstevníci. Potom není divu, že měl dvakrát i víckrát větší hlad, tím spíš, že v kraji, kde vyrůstal, skoro celý rok mrzlo. Co pak tady s ponožkami? Domorodci tu chodili v láptích nebo si balili nohy do hadrů, onucí a ovinovaček. K pohodlí to nebylo, k jídlu taky nic moc, ale zvykli si lidi a zvykli si i lichožrouti. Jen Vasil už jako malý kluk brblal a vyhrožoval, že z té Sibérie a z domova uteče. A taky to jednou na jaře udělal. Na korbách nákladňáků a na plošinách železničních vagónů se začátkem léta dokodrcal až do hlavního města Matičky země. Vasil byl blažený. Stál uprostřed obrovského náměstí, hleděl na zlaté kupole nějakého chrámu a v tom ho prudce nakopla noha ve špičaté bodce. Ta noha na sobě měla pruhovanou ponožku a patřila Vovkovi Švihákovi. Tehdy Vasil poprvé v životě spatřil skutečnou ponožku. A ta chvíle rozhodla o jeho dalším osudu. Už se od ní a od Vovky Šviháka nehnul na krok. Nastěhoval se do jeho velkého domu na náměstí. Pokojík měl ve zdi za tajným trezorem a brzo zjistil něco, co nevěděla ani policie. Vovka Švihák byl největším překupníkem ponožek v celé širé zemi. U něho se schromažďovaly vaky kradených a celé balíky pašovaných ponožek z dovozu. Vovka Švihák všechny dodávky zboží a obchodní transakce řídil z domova a v rukavičkách. Na špinavou práci s pašováním ponožek a s jejich pokoutním prodejem v nočních ulicích měl armádu svých lidí. A Vasil všechno tajně pozoroval a všemu se naučil. Věděl toho už tolik, že by sám mohl řídit nějakou lichožroutskou firmu, ale vůbec ho to nelákalo. Neuměl by sedět v teplíčku a dělat šéfa. Bavil ho drsný život v ulicích, ve sklepních dírách a krčmách, kde si vždycky dokázal najít podobné týpky, jako byl on. Lichožrouty z těch nejhorších lidských rodin, mizery a rváče, kteří se nikoho slabšího nezalekli a na každého silnějšího se vrhli, když byli v přesile. A právě takové ostré hochy měl Vasil teď sehnat do houfu. Padre se ozval a má pro ně nějakou prácičku. Šéfovi se neodmlouvá. Jednu vlastnost mají lichožrouti vrozenou. Tu se od lidí rozhodně naučit nemohli. Je to věrnost. Každý lichožrout je věrný svému bytnému a zůstává s ním v dobrém i zlém. V jeho bytě má svou tajnou komůrku nebo kutloch, to záleží na povaze, a když se pan domácí stěhuje, stěhuje se lichožrout s ním. Tuhle lichožroutí věrnost měl i Vasil. Když dům Vovky Šviháka jedné noci obklíčila policie a našla tam to obrovské skladiště pašovaných ponožek, mohl Vasil přečkat razy ve svém kutlochu a pak se klidně vrátit a bydlet v domě dál. Ale on nechtěl svého domácího opustit. Jenomže Vovku Šviháka šoupli do vězení. Do úzké železné kopky, kde by nemohla bydlet tajně ani myška, natož statní lichožrout. A to nebylo všechno. Švihák, na rozdíl od ostatních vězňů, musel chodit bos. U soudu dostal výjimečný trest doživotí bez ponožek. Teď už se nedalo dělat nic, pouze dát mu s Bohem. A tak se Vasil zase vydal na cesty, střídal vlaky i nádraží, až konečně uviděl město, kde stálo za to vystoupit. A právě tam ho v jednom hotelu u nádraží Padre objevil. Byl to hodinový

0: cenu a stálo za to riskovat kvůli nim čest, svobodu a někdy i život. To všechno je minulost. Právě teď Vasil kráčel setmělou dolní čtvrtí města kolem heren a zastaváren. Blikalo jich tu na obou stranách ulice dost a dost, ale on šel najisto. Věděl, že Pepu Padráta najde v tom malém kumbále za krámem s různou železářskou veteší. Tady, mezi zámky, klíči a paklíči, se malý Pepa narodil. Tady se naučil vlásenkou nebo kouskem drátku otevřít každé dveře nebo i vrata od skladiště. Ale...
1: Vasile.
0: Mávl Pepa Padrát rukou, když vyslechl, že jde o nějakou větší prácičku.
1: Já už v oboru nedělám. Nemám důvod. Něco jsem si za život našetřil.
0: Ukázal na obrovskou železnou vanu plnou fuseklí
1: a na nějaký nový ponožtičky. Už nejsem ve svém věku zvědavej. Tak já ti ten důvod povím, holubku,
0: řekl Vasil a široce se usmál.
1: Ten důvod se jmenuje Tudamor Senior, neboli Padre, alias Velký Šéf. Ne.
0: Vyhekl Pepa Padrát.
1: Ano, řekl Vasila, pokývala hlavu. Myslím, že si vzpomínáš, jak dopadli chlapi, co mu někdy řekli ne, nebo ne.
2: Ano.
1: Tak si seber pár paklíčů a jdeme na to, Padráty.
0: Stačí mi, Padrátek, řekl Pepa. Tak zašátral rukou po stole a rozkašlal se. Pod zvednutým oblakem prachu našel krátký mosazný drátek, zapíchl si ho do svetru a vydal se s Vasilem do Eldoráda. Eldorádo byl zakouřený lokál s řadou hracích automatů. Tady byl doma lichožrout s výmluvnou přezdívkou Škrtič Čango. Získal ji, a věřte, že právem, taky v těch časech, kdy se punčochy ještě štupovaly a o ponožky bývala rvačka. Z toho pozvání k šéfovi měl asi stejnou radost jako Pepa Padrát. Na žádnou větší prácičku se už necítil, ztratil formu, zlenivěl a zvykl si na skromné, ale snadné živobytí tady v Eldorádu, kde hráči často prohrávali vlastní kalhoty i ponožky. Jediný důvod, proč si teď uvázal kolem pasu svou pověstnou škrtickou šňůru a kráčel bez odmlouvání s Vasilem a Pepou Padrátem k domu profesora Kadeřábka, se skrýval v téhle jednoduché poučce. Šéfovi se neodmlouvá.
3: Lichožrout mé ségry Božky.

0: vážně nic jiného nejí. Fakt.
1: Zajímá tě, kdo čte?

pleta je led. A i když je to neskutečný, nejradši bych byl jen s tebou, a to nejlíp třeba hned.

bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gerur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás, panenky.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Jako Tony Stark chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly v jeden chumáč splítat. Všichni lidi na zemi

to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

noci, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuju svoji babetu, svoji skládací babetu, pěkně ji složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina. Jedu na babetě, jedu k tetě, jedu k bětě, je. Co to je? Co? Policie.
0: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidel, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a... Uje!

0: Rapport.
1: Adej, pac, stopa, traj.
0: Poďa, nikto.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když ví.

ven. Jou, pešníci z povolání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pešníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádné jiné řemeslo nikdy tolik neneslo.

dobíchy zkrátoupí dej. Jsem cukr, dej, jsem krouty, seď. Formáku na houni pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten mi ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na